Já jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď, zapakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, zapasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, zapasem, chodím tam.

0: Suchý chleba, ten jí stačí, ten jí stačí, vždyť je mladší, když dobře vydrhne schody. Dáme jí napít i vody.
1: Radio Junior.

den for skubben. Loun, pešnici spolu volání to, schopáni to jsou páni Loun. Pešnici z profese, nej, lepší jsou v okrese, my.

0: všichni se padlitě vráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě voškupem.
1: Rádio Junior.

svatém Vítu tam to krásně žije. A stýpky z celé naší galaxie, převlečen za chrlič tu spát, převlečen za chrlič tu spát. Převlečen za chrlič tu spát.

nejbližší kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje.

0: představitel svinské fauny, kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený, a kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Vidíte, a jsme tam zas. Onda trači, nutrie, tráči, nutrie. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje? Hryzne-li mne též hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám rekviem, až se zabijem. A zpívejte nám rekviem, až se zabijem.
1: Rádio Junior.
2: Brum, brum, šiška, jmenu se Miška.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky tu všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít.

příště, čau, jdu hledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct, ahoj.

Výslechu, ať už jsme na doslech.

0: Mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale...

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou.

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, bebe?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, bebe?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.

0: tiše, tak buďte tiše.
1: Není-li tiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
2: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou dceričkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
3: Rádio Junior.
4: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala,

chce být odplaven tím rozlitým kakaem, ať nešlape do louže, ani se v ní neklouže.

0: Ráno s Juniorem.
1: Sušená švestka je krásné zvíře, chovat ho doma je pecka. Sušená švestka ve značné míře, duší umělecká.

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

disciplínách jsme za zvadné kusy, ale na triango vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny. A nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku,

0: jestli nevěříš, tak hele.
1: Radio Junior.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Krásné dobré ráno, přátelé. Doufám, že jste se hezky vyspali, ale je na čase taky vstávat. Vzhledem k tomu, že jste si nás naladili, tak si myslím, že máte takové ty první okamžiky, kdy teprve otevíráte oči, ještě si jako utíráte takový ten prach z očí, že, jak bych to řekl hezky. No a trošku se rozkoukáváte, tak jenom základní informace, přátelé, dneska je úterý. Máme 13. října. Vypadá to na docela pěkný den z hlediska počasí, bude jasno, polojasno, to si řekneme více ve zprávách, ale jaké je především téma našeho dnešního společného ranního restartu, tak to je sportovní komentování a sportovní komentátoři. Připomínáme si totiž rok 1929, kdy proběhlo první rozhlasové vysílání z dostihů Velké Pardubické. Zjistíme teda v průběhu rána, jaký musí být takový sportovní komentátor, jakože jaké má mít vlastnosti nebo schopnosti. Jestli je možné komentovat něco, co člověk vlastně sám nehraje nebo neumí, jestli si rozumíme, s naším mladým spolupracovníkem Vojtou Zimelem pak taky probereme slavné české sportovní komentátory a k nám do studia přijde na skok i František Kuna, už vlastně legendární sportovní komentátor. S ním probereme třeba to, co se na takové práci jako skutečně, nebo co je na takové práci skutečně těžké a jak probíhá příprava. Tak o tom bude dnešní ráno, samozřejmě chybět nebude. Soutěž, zvídavec, spousta bezva, muziky, hitparáda a taky zprávy. Těmi začneme.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Pražská zoo poprvé v historii odchovala loríčka oranžovoprsého. Jde o papouška, kterého v Evropě chovají jen 3 další instituce. Mládě se vylíhla už na konci května. Až nyní je ale možné zhodnotit, že byl odchov úspěšný. Mládě je totiž ve skvělé kondici. Loríček oranžovoprsý měří jenom 13 cm a pochází z oblasti Nové Gvineji. Přezdívá se mu také fíkový papoušek, protože dužina fíků tvoří významnou část jeho potravy. Archeologický nález v Ústí nad Labem je naprostý unikát. Až doposud úplně chyběly důkazy o tom, že by se v pravěku lovili mamuti i na území dnešních Čech. V listopadu roku 2024 ale začala stavba justičního paláce v Ústí nad Labem. Při pracích byly objeveny tisíce zvířecích kostí, mezi nimi i pozůstatky asi 20 mamutů. A také spousta důkazů o tom, že tady skutečně žili pravěcí lidé schopní lovit tyto obří savce. 2 roky po objevu vydali archeologové studii, ve které vše popsali. A ještě k tomu počasí, dneska nás čeká převážně jasno až polojasno, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.

A já už si jen tak jdu svými poznámkami na dnešní téma o sportovním komentování a sportovních komentátorech. Pojďme nejdřív mrknout na otázku, jaký vlastně takový sportovní komentátor musí být, nebo by měl být, co se týče rádia. Možná vás to nikdy nenapadlo, ale komentování v rádiu se oproti televizi dost liší, jo? Protože v rádiu platí jednoduché pravidlo: říkej, co vidíš, tedy všechno, co vidíš. Takový sportovní komentátor v rádiu musí mít tedy opravdu dostatečnou slovní zásobu, opravdu musí být výřečný, pohotový a hlavně taky nesmí nic zmeškat. Jako podle mě je to velice náročná práce. Jen když si to porovnám třeba sám se sebou, když tady jsem s vámi v Rádiu Junior, tak já mám, dejme tomu, vstup každé 2-3 minuty, no spíš 3-4 minuty, když se podaří. Když to takový sportovní komentátor, ten jede jeden zápas v podstatě na jeden zátah, nebo tak jasně, fotbal se dělí na poloviny, hokej na třetiny a tak dále, ale vlastně neustále je v zápřehu, třeba 30 minut v kuse mluví, což si myslím, že musí být opravdu jako neuvěřitelně náročné. A ještě navíc je velice důležité jako nic nezmeškat, takže člověk musí být fakt neustále ve střehu. Prý se občas stane, že i takový sportovní komentátor se zadívá do svých poznámek nebo třeba do soupisky a může mu něco utéct, já nevím, nějaký faul nebo v nejhorším případě třeba i gól, že? Ale tak to už je celkem průšvih. Co je pro komentování, sportovní komentování v rádiu poměrně typické, tak je i takový ten styl, kdy se často opakují základní informace o tom zápase. Tedy to, co vlastně vidíte, když zapnete televizi, tak jako první vidíte, že hraje hokej Česko se Švédskem, že je druhá třetina, pátá minuta a že je skóre v tom nejlepším případě 7-0, že jo, pro nás, pro Čechy. To je samozřejmě modelový příklad. Ale v rádiu tohle nevidíte. Takže když si někdo naladí rádio, jo, po cestě ze školy, z práce a tak dále a chce vědět stav, no tak pro rádiový přenos tak je typické, že se zmiňuje skóre zhruba každé 2-3 minuty. Také se často zmiňuje to, jaký zápas vůbec posloucháte. Že je to teda zápas Česko-Švédsko, zkus schválně si to někdy nalaďte a zkuste se na to soustředit, že ta informace skutečně zazní jako každé 2-3 minutky. A jako uznávám, že pro člověka, který by třeba ten zápas poslouchal v rádiu úplně celý, by to mohlo být jako otravné. Na druhou stranu, obecně se vychází z toho, že drtivá většina posluchačů poslouchá jenom část toho zápasu a potřebuje se tyhle základní informace, jo, kdo s kým hraje, jaký je skóre, v jaký jsou třetině, popřípadě v jaký minutě, dozvědět co nejrychleji. Jo, takže to je takové jako takový základní přehled o tom, jak vypadá komentování, sportovní komentování zápasu v rádiu. Za chviličku si budeme povídat třeba i o tom, jestli sportovní komentátor může komentovat disciplínu, kterou vlastně sám nedělá. Co vy na to? No tak i o tom bude řeč. Teď už Be Kind a Marshmallow a Halsey.

Krásné ráno, přátelé, doufám, že se vám hezky vstává. Teď už jedna aktualita, jak jinak než o umělé inteligenci. Bude to jako za mě extrémně zajímavé, ale zároveň upozorňuji trošku jako těžko představitelné. Umělá inteligence dosáhla významného pokroku v matematice. Tvůrci jednoho jejího modelu tvrdí, že vyřešila stovky dosud nevyřešených matematických problémů. A prosím vás, bavíme se tady o problémech, na které lidi dlouhé roky nenašli řešení. Týká se to o oblasti algebry, logiky, geometrie, teorie pravděpodobnosti a spousty dalších. A opravdu jsou to jako matematické problémy, na které lidi roky nebo dokonce i desetiletí nenašli řešení. Jo, ve smyslu, my víme, že to nějaké řešení má mít, ale přijít na to řešení prostě je strašně těžké. Už v září vyšel článek o tom, že umělá inteligence vyřešila za méně než 4 dny takzvané Navierovy-Stokesovy rovnice. Za 4 dny. Vůbec nepotřebujete vědět, co to je. Já to taky nevím a myslím si, že pochopit, co to přesně jako je, k čemu je taková rovnice Navierova-Stokesova rovnice, tak, že bychom tady byli ještě 14 dní a stejně bychom to asi nepochopili. V každém případě tenhle problém formulovali generace matematiků už v roce 1845, jo? V 19. století, ani ne v polovině 19. století už věděli, že něco takového existuje a že to asi má řešení a do dneška na to nikdo nepřišel, až teda umělá inteligence. Dokonce třeba tady ta Navierova-Stokesova rovnice tak bývá řazena na seznam 7 největších matematických problémů, neboli takzvaných problémů tisíciletí. A jedna nadace dokonce za vyřešení takového problému nabízela $1 000 000. Jestli umělá inteligence získá tyto peníze, jako těžko říct, jo. Nikdo vlastně úplně neví, co se teď může stát. Jisté je to, že 6. října, to je pár dní zpátky, umělá inteligence udeřila opravdu jako velkou vlnou, vydala vlastně 722 článků s výsledky svého bádání o těch jako různých matematických problémech a vlastně teďka nikdo neví, co se bude dál dít, jo. Jisté je to, že pro ty, kteří se těm matematickým problémům věnovali řadu let, tak je asi informace, že umělá inteligence to zvládla a velice rychle. No, dost jako nepříjemné, možná až bolestné. Dokonce se nechali slyšet, že každý výsledek si v průměru vyžádal výpočetní výkon odpovídající přibližně 3 hodinám uvažování v ChatGPT Pro. Takže za 3 hodky vyřešil něco, co lidi řešili prostě fakt jako roky nebo desítky let, to je jako nepředstavitelný. Ale prosím vás, nepředstavujte si, že umělá inteligence jako vydala 1A4, kde popsala řešení jednoho problému. Jako to jsou většinou tak strašně složitý věci, že ověřit to, že umělá inteligence to jako vypočítala správně, není jako otázkou 10 minut, že by na to jako někdo hodil očko a řekl, jo, umělá inteligence to fakt zvládla, máme řešení tady toho problému. Ne, prý jsou to desítky tisíc stran, které teďka budou jako zkušení matematici skutečně ověřovat, teda alespoň někteří, kteří se do toho jako pustí, aby mohli říct, že skutečně umělá inteligence to vyřešila, nebo aby mohli říct, hele, ona si to vlastně jako vymyslela, tady udělala chybu a tak dále. Prostě aby dokázali posoudit pokrok v umělé inteligenci v oblasti matematiky, tak i když se to v tuhle chvíli zdá jako wow, úžasný, vyřešila všechny problémy, tak ono to bude trvat ještě docela dlouho, než jako lidi řeknou, OK, jako je to pravda, je to vyřešeno. No, takže uvidíme, co se bude dít. Teď už Eliška Pytlounová a Bestie.

0: Pátek Rádia Junior.
1: Dneska jsem zvolil jednoznačně taktiku co nejkratších vtípků, jo, takže mám dva. Představte si tu scénku. Zubní kartáček říká pastě: tak už se konečně vymáčkni. No, dobře. A dáme si ještě jeden krátký. Prý, když bylo naší babičce 67 let, tak se rozhodla, že každý den ujde 5 kilometrů. Dneska je jí 75 a vůbec netušíme, kde je. No tak, snad se vám aspoň jeden ten vtípek líbil. Pojďme radši rychle dál. Teď už Markus a Martinus, jedno norské duo a píseň Invited.

Krásné ráno, přátelé, 6 hodin 26 minut, aktuální čas. Já doufám, že se vám hezky vstává při poslechu Rádia Junior a ranního restartu. Dneska si povídáme o sportovním komentování a já už jsem se zamýšlel nad otázkou, jestli může člověk komentovat něco, co sám neumí. Jo, třeba já jsem kdysi hrál fotbal, ale s hokejem třeba nemám vůbec žádné zkušenosti, tak jestli bych mohl v budoucnosti někdy komentovat hokej? No tím jsem se zamýšlel. No a našel jsem hezký článeček, ve kterém odpovídal sportovní komentátor Ondřej Zamazal, který komentuje dlouhodobě plavání a hokej a samozřejmě i další disciplíny, ale v tom rozhovoru s ním jsem se dočetl, že když je sportovní redaktor a komentátor sám aktivní sportovec, je to samozřejmě výhoda. Jo? Když hrajete ten sport, tak přece jenom jste v tom jako ryba ve vodě. Ale prý nikdy nemůžete dělat všechny sporty, které komentujete. Je to prostě široká paleta a kdyby člověk měl dělat aktivně 10 sportů, a tak to je jako hodně nereálné. On sám třeba hrál florbal a tam jako to pro něho bylo jako naprosto easy, ale třeba hokej nikdy nehrál a plavání vlastně taky nikdy závodně nedělal a přitom to na jeho komentování prostě nepoznáte. Vypadá to, jako kdyby byl zkušený plavec nebo hokejista. Tak přesně o tom to je, aby sportovní komentátor prostě působil jako teda ta ryba ve vodě, když to tak použiju ještě jednou. To jsem se teda dočetl v rozhovoru, jestli je to pravda, to se dozvíme společně od Františka Kuny, který nás přijde navštívit už krátce po 7 hodině, nebo teda konkrétně 7 hodin 20 minut, tedy jak moc člověk musí být sám sportovec a sám ovládat konkrétní sport, aby ho mohl komentovat. Tak si na to rozhodně počkejte. Teď už Meduza a Another World.

0: Čau všichni, já už koukám na průběžné výsledky naší hitparády. Aktuálně to vypadá jako velmi pozoruhodně, protože první čtyři písně, které byly na prvních místech minulý týden, tak ty jsou jaksi velmi vyrovnané. Zatím by ale na to první místo dosáhl Johnny z písní Tanči. Teď aktuálně 24,5% všech hlasů. Pak jsou tam další tři písně, které se pohybují mezi 15 a 19, takže jako docela těsné rozdíly. Jak to dopadne, to je ale opravdu jenom na vás, tak rozhodně hlasujte. Máme tam celkem 10 songů plus dvě novinky a jednu z těch novinek nám teď představí Klárka Nováková.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: A máme tu novinku, která se hodí úplně přesně k tomu, co teď mnozí z vás každý den zažívají a řeší. Škola. Tak se totiž jmenuje nová písnička 11-leté zpěvačky Bea Wolf. Bea v ní s trochou humoru zpívá o školním prostředí a návratu do lavic. Písničku napsal její táta Johnny Wolf a vyšla 19. srpna letošního roku. Bea už má na hudebních platformách i další vlastní písničky, například Tatínek, Můzy nebo Maminko má. A do konce roku chystá své první album. Hudbu si užívá nejen ve studiu, vystupuje také v hudebním divadle Karlín. No a já jsem zvědavá, jak se vám tato vycházející dětská hvězda bude líbit. Tady je 11-letá Bea Wolf a její novinka Škola.

Krásné ráno, přátelé, dneska si povídáme o sportovním komentování a právě třeba větou vítej zlatý hetriku, přepište dějiny, tak slovil televizní komentátor Robert Záruba třetí titul mistrů světa v řadě v roce 2001. O Robertovi Zárubovi si teď chviličku budeme povídat. Já jsem totiž našel krásný rozhovor s ním, tak jsem vycházel z pár informací, které v tom rozhovoru zazněly. Týkalo se to dost takové komentátorské přípravy, což mě zajímalo. A tu prý dělí sám Robert Záruba, v podstatě takový jako pánbůh komentování českého sportu, tak říká, že příprava se dělí na dlouhodobou a krátkodobou. Čím lepší je ta dlouhodobá, tak tím snazší je pak pochopitelně ta krátkodobá. Stejně ale na každý zápas prý má připravený jeden papír a co nemá v hlavě, tak je na tom papíru. Všechnu přípravu si prosím vás píše rukou, což mě osobně je strašně sympatické. Ono ostatně se říká, že co si napíšete sami rukou, tak to si budete mnohem lépe pamatovat, než to, co si napíšete na počítači. Prostě z nějakého důvodu ten mozek, ta ruka jsou prostě propojenější tímhle způsobem. Prý má nahoře na papíře napsaná jména týmu, místo konání, pak třeba rozhodčí, trenéry, nějaké statistiky, potom brankáře, obrané dvojice nebo útoky, ale prý taky málo kdy takovou přípravu použije celou, jo, ale zároveň zřídka kdy komentuje bez ní. Když se ho ptali, jestli mluví z patra, tak Robert Záruba na tuhle otázku odpověděl, že vždycky a že zřídka kdy přečte víc než tři slova za sebou, že obecně prostě ta příprava funguje tak, že tam má nějaká hesla, kterým rozumí hlavně on, to dá rozum, je to jeho příprava, no a pak se snaží prostě ty myšlenky formulovat v hlavě, nečíst prostě tupě nějaké věty. Ono to dává velice smysl, protože takový sportovní komentátor musí být neustále ve střehu, neustále musí sledovat, co se na tom hřišti děje, nebo kluzišti, nebo sportovišti, takže opravdu pořád musí mít oči na šťopkách a dávat pozor, protože kdyby takhle četl z přípravy třeba 30 vteřin, tak by se klidně mohlo stát, že mu unikne nějaký foul, gol nebo něco podobného a to by bylo fakt špatné. Když už jsme u těch chyb, tak se ptali právě Roberta Záruby, jestli člověk může dělat vlastně jako chyby. On na tu otázku odpověděl, že špatné chyby jsou ty faktické, že se mu třeba jednou stalo, že na švédských hrách řekl, že Jirka Dopita má narozeniny, což nebyla pravda, protože řekl k tomu, že oni píšou datum obráceně, a takže to nebylo 12. února, 12. 2., ale 2. 12., tedy 2. prosince, takže jak si řekl, že má narozky a on je vlastně ve výsledku neměl, což je ještě taková, řekl bych, jako velice milosrdná chyba. V každém případě o Robertu Zárubovi je známo, že si vede vlastní kartotéku hráčů, indexy zápasů a rozsáhlé statistiky, takže to profík opravdu každým coulem. Z toho je asi znát i odpověď na další otázku, kterou jsem si pokládal. Jestli je komentování těžká disciplína? No, řekneme si to za chviličku.

Holky a kluci, já se tady trošku směju, protože jsem si pročítal hlášky sportovních komentátorů, které jsem si pro vás připravil, některé opravdu stojí za to. Pojďme ale k té otázce, jestli je komentování těžká disciplína. Obecně je známo mezi moderátory, že sportovní komentování je jednoznačně tou nejtěžší moderátorskou rolí. Že musíte opravdu umět velice rychle reagovat, protože ta situace se neustále mění. Musíte mít velké znalosti o hráčích, znát historické souvislosti, nebo je teda mít někde napsané, tak jak jsme si řekli, ta příprava asi taky dá dost zabrat. A v neposlední řadě všechno jde živě. Jinými slovy, jakmile řeknete něco špatně, už to nejde vzít zpátky. A tak vznikly různé nesmrtelné hlášky sportovních komentátorů. No já jsem si je tady pročítal, nevím, jestli stihneme všechny, ale třeba sportákovi Poulíčkovi se kdysi stalo, že jako se moc nesoustředil na vývoj jakéhosi zápasu a tak řekl hlášku prý gól 2-0, 3-0, teda 4-0. No prostě asi nedával úplně pozor. Nebo na tenise i Jan Slepička měl takový výrok prý, co pak asi Hewitt teďka dělá s tím telefonem? Určitě volá domů babičce a dědečkovi, aby se pochlubil, že vyhrál turnaj mistrů. Dobře, jaký skvělý. Nebo Míra Bosák třeba prohlásil, dneska se hraje jenom na jedné polovině hřiště, z toho bude mít správce hřiště určitě radost. Nebo a toto mělo s fotbalem asi tolik společného jako čabajka s racionální výživou. Nebo třeba Pavel Horvát a jeho hláška za Liberec, dneska hraje Zoolajna, Koloušek, Slepička a Papoušek. Petr Záruba, zase krásná hláška. A Petr Barinka poslal slavistické obránce na housku s paštíkou. Super. No a přidám ještě třeba tenhle, tuhle hlášku. Václav Titlbach řekl prý, Lokvenc dal 2 góly v Makedonii, jeden ve Finsku a teď Andoře. Takže 3 zápasy, 3 góly. Taky se trošku nedopočítal. Nebo třeba pronesl prý, Lima dneska hraje svůj jubilejní 42. zápas. No, to úplně nebylo jubileum, že? Nebylo to ani moc kulatý, ani půlkulatý. No, nevadí. Prostě to se občas stane. Jak jsem zmiňoval, všechno je živě, takže když řeknete nějaký nesmysl, prostě už to nejde vzít zpátky. Ale to je vlastně kouzlo toho živého vysílání. I proto to máme prostě my moderátoři rádi. Je to prostě takový adrenalin. No, pojďme na další song. Rytmus a Honza Bendik, Romalandia.

0: Holka, kluci, já už se tady obávám, že je pomalinku čas. No, opravdu, je čas.
1: Ranní pomsta.
0: Já už tady mám před sebou obálku. Já úplně vím, co mě dneska čeká, protože ono se to strašně nabízí, že jo? Téma sportovních komentátorů. No tak co asi bude v té obálce, že? Já bych se s váma skoro vsadil. Tak, takhle. Ahoj, Peťo. Pojď si zahrát na sportovního komentátora. No neměl jsem pravdu. Tak, komentuješ zápas Peťos a Carlos versus Jirka Kohout. Počkej, Peťos a Carlos versus 2-1. OK, dobře, no. Tak chceme emoce, chceme tlaky, chceme nervy a taky chceme výsledek. Ty víš, jak kdo má vyhrát. A hrajeme ping-pong. Peťos a Carlos. No tak to je krásný. No dobře, tak jo, tak já si zahraju na sportovního komentátora na chviličku, což je role, kterou jsem teda ještě nikdy v životě nevyzkoušel a myslím si, že ani nevyzkouším, protože o žádném sportu nemám až takové znalosti. Maximálně o pingpongovém zápase, který nás čeká právě teď. Dámy a pánové, posloucháte speciální živý přenos z pingpongového zápasu, který je velice specifický tím, že hrajeme ve trojicích. Není to

ještě oficiální disciplína, která nebyla zařazena ani na mistrovství světa, dokonce ani na olympiádu, dokonce ani na místní šampionáty. Zatím je to jenom specialita Rádia Junior, kde hraje Peťos a Carlos na jedné straně versus Jirka Kohout. Takže taková asymetrická hra na pingpongu. Takže na pálce je na začátku Jiří Kohout, který podává výborně míček s takovou falší, že i paruky by se mohly červenat. Na to ale samozřejmě Peťo s Carlosem znají perfektní recept a úspěšně backendují. Jirka Kohout teď dává velice dlouhý pás až dozadu. Carlos utíká směrem až k tribunám, teď málem praštil rozhodčího, ale výborně vybral tu červenou stranu, tedy útočnou ofenzivní stranu. Jirka Kohout ano i na tento úder zná recept, tím pádem opět backenduje velice zdatně s takovou mírnou topspinovou falší, zatočenou, zakroucenou až někam za zatáčku. Na to Peťos zná samozřejmě recept a svým velice ledabilým stylem odpaluje míček na protější pole. Jirka Kohout a vypadá to, že mírně zakopl, zašmodrchl, no a dává prasátko a končí to na půlce Peťose a Carlose. Tím pádem je to 1-0 pro Jirku Kohouta a Peťos s Carlosem se teď červenají, protože oni si napsali, že mají vyhrát a stejně prohráli. Tyjo, je to fakt těžký, musím říct. A je to ještě o to těžší, když si člověk musí vymýšlet, co se v tom zápase vlastně vůbec děje. Jo. Ale velice zajímavý teda. Musím říct, že tahle výzva mě fakt bavila. Úplně jsem ten zápas viděl před sebou, ale jako je to fakt těžký teda. Jít v tomhle tempu třeba 20-30 minut, tak si myslím, že bych měl hlavu jak balón. No, možná vy taky. Jestli a jak náročná je to práce, o tom si rozhodně budeme ještě povídat, a to s Františkem Kunou, který přijde za námi, sportovní redaktor Radiožurnálu Sport, krátce po 7 hodině, tak rozhodně poslouchejte dál.

0: Samozřejmě nesmíme zapomenout také na hitparádu Holky a kluci. Já už jsem to tady v krátkosti komentoval, když už jsme dneska u toho sportovního komentování. To by bylo taky možný vlastně disciplína hudební komentování. To by bylo zajímavý, že? Že byste se dívali na koncert a ten koncert by někdo komentoval úplně stejným způsobem jako fotbal nebo hokej. Takový to, teď si Taylor Swift dává svoji nejvyšší notu a zarvala ji, super, krásně jí to zpívá. To by bylo taky zajímavý, ne? Já jsem, přátelé, tak teď jsem vymyslel přímo v živém vysílání Rádia Junior úplně novou disciplínu. Hudební komentování. No, pojďme o kousíček dál. Před námi je hitparáda, 10 songů plus 2 novinky. Pojďte zjistit, jaký song je vašemu srdíčku nejbližší a pro který byste třeba mohli i hlasovat na našem webu radiojunior.cz.
1: Rekapitulace.
2: Jo, ta škola je občas velké.
3: Bea Wolf přichází s novinkou Škola.
2: Pořád spousta

Na šesté příčce je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Eva Farná a její Perpetuum.

Na čtvrté příčce je Jony se singlem Tanči. Třetí jsou Lollipop s písní Všechny barvy máme.

0: Na druhém místě máme skupinu Botox s hitovkou Me 2. A ve 318. kole vítězí Lilian se singlem No Stress. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Ševčíkem.
1: Krásné dobré ráno, přátelé, je to tak, 7. hodina je tady, s ní i další hodinka ranního restartu. A já myslím, že kdo jste už poslouchali, tak jste se leccos dozvěděli o sportovním komentování, o tom, že je to jako opravdu těžká disciplína. Mimochodem, na tohle téma jsme dneska přišli tak, že v roce 1929 došlo k prvnímu rozhlasovému vysílání z dostihu Velké Pardubické, tak i to si dneska budeme připomínat. Jinak už za chviličku s naším mladým spolupracovníkem Vojtou Zimelem probereme slavné české sportovní komentování. A k nám do studia přijde na skok taky František Kuna, už vlastně legendární sportovní komentátor. S ním probereme třeba to, co je na té práci skutečně těžké a jak probíhá příprava. Nejdřív ale zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Pražská zoo poprvé v historii odchovala loríčka oranžovoprsého. Jde o papouška, kterého v Evropě chovají jen tři další instituce. Mládě se vylíhlo už na konci května, až nyní je ale možné zhodnotit, že byl odchov úspěšný. Mládě je totiž ve skvělé kondici. Loríček oranžovoprsí měří jenom 13 cm a pochází z oblasti Nové Gvineje. Přezdívá se mu také fíkový papoušek, protože dužina fíků tvoří významnou část jeho potravy. Archeologický nález v Ústí nad Labem je naprostý unikát. Až doposud úplně chyběly důkazy o tom, že by se v pravěku lovili mamuti i na území dnešních Čech. V listopadu roku 2024 ale začala stavba justičního paláce v Ústí nad Labem. Při pracích byly objeveny tisíce zvířecích kostí, mezi nimi i pozůstatky asi 20 mamutů. A také spousta důkazů o tom, že tady skutečně žili pravěcí lidé schopní lovit tyto obří savce. 2 roky po objevu vydali archeologové studii, ve které vše popsali. A ještě k počasí, dneska jednoduše bude převážně jasno až polojasno, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.

0: To byl Sebastian. Holky a kluci, přeju vám krásné dobré ráno. Dneska si povídáme o sportovním komentování. A teď už konkrétně o lidech, bez kterých by sportovní přenosy opravdu nebyly takové, jaké je známe. Sportovní komentátoři totiž dokážou napínavý zápas proměnit v nezapomenutelný zážitek. Kdo patří mezi nejznámější české komentátory a co všechno se skrývá za jejich prací, to nám prozradí náš spolupracovník Vojta Zimel. Vojto, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Když se řekne sportovní komentátor, tak většina lidí si představí toho člověka, který křičí gól. Jaká je ale jeho práce doopravdy a jak se pozná dobrý sportovní komentátor?
1: Tak komentátor se musí na přenos připravovat dlouho před zápasem, zjišťuje totiž informace o hráčích, jejich kariéře, výsledcích i vzájemných zápasech týmu. Je také samozřejmě výhodou, když komentátor daný sport dělá nebo někdy v minulosti dělal. Dobrý komentátor musí také umět pracovat s hlasem, protože jinak zní běžná situace a jinak rozhodující okamžik zápasu. V rozhlase je to ještě náročnější než v televizi, protože posluchači nemají obraz a všechno si musí představit jen podle jeho slov.
0: To je velká pravda. Já jsem nad tím hodně přemýšlel, že když někdo komentuje v rádiu, tak to musí být jako strašně náročné, protože neustále člověk mluví. Vem si, že třeba fotbalový zápas, ten má poloviny, hokej má třetiny, ale i tak člověk musí mluvit třeba 30 minut v kuse, to musí být jako i hlasově strašně náročné, ne?
1: No já si taky myslím, navíc třeba v tenise, když se hraje na Grand Slamu finále na 5 setů 4,5 hodiny, tak to musí být jako opravdu zabijácký.
0: Nejenom pro ty hráče, ale pro samotné komentátory je to vlastně obrovská výzva. A Vojto, kdo byl vlastně prvním českým sportovním komentátorem?
1: Za průkopníka sportovního rozhlasového vysílání u nás je považován Jiří Hojer, který 2. srpna 1924 telefonicky popisoval boxerský zápas mezi českým boxerem Františkem Růžičkou a Američanem Rocky Knightem. Jeho popis pak ve studiu posluchačům zprostředkoval hlasatel Adolf Dobrovolný. O 2 roky později, 3. října 1926, se do historie zapsal Josef Laufer, který komentoval fotbalový zápas Pražské Slávie proti maďarskému týmu Hungária Budapešť. Zajímavé je, že se ke komentování dostal neplánovaně, protože původní komentátor nedorazil. Laufer tehdy působil jako funkcionář Slávie a tak zaskočil za mikrofon. Jeho reportáž měl velký úspěch a tak si posluchači začali žádat další sportovní přenosy.
0: To jsou super informace, hlavně o takových jako začátcích toho sportovního komentování, ale co takhle dneska, jak jsou na tom dneska komentátoři, kteří jsou známí?
1: No tak už několik desetiletí je ve fotbalovém prostředí hodně populární Jaromír Bosák, který je proslulý svým specifickým stylem, pohotovými reakcemi a humorem. V hokeji si asi každý z nás vybaví legendárního Roberta Zárubu, který je neodmyslitelně spjatý s největšími úspěchy české hokejové reprezentace a v rozhlasu jsou hodně populární například hokejoví komentátoři František Kuna a Petr Kadeřábek nebo Jan Cuchan, kterého mohou diváci znát hlavně z fotbalových a biatlonových přenosů.
0: Já možná tady jenom doplním, že s Františkem Kunou se přímo tady ve vysílání ranního restartu uslyšíme už za chviličku. Za nějakých 10 minutek, tedy lépe řečeno po naší klasické soutěži. A i s Františkem Kunou probereme leco zajímavého třeba o té přípravě, protože mě samotného bude hrozně zajímat, jako jak dlouho se člověk, jakožto zkušený sportovní komentátor, připravuje na jediný zápas. Četl jsem takovou zajímavou informaci, byl to teda hodně starý článek o Robertu Zárubovi, ale ten prý tvrdil, že na důležité zápasy se připravuje i 18 hodin. Jo, to je podle mě úplně nepředstavitelný, strašně dlouho. Pojďme na chviličku zamířit ještě, Vojto, do takového sci-fi formátu. Co si myslíš, že bude v budoucnosti jako světa komentování? Třeba budou jako sportovní komentátoři i v budoucnu, nebo je třeba nahradí umělá inteligence? Jak to vnímáš ty?
1: Tak já si myslím, že ty sportovní komentátoři určitě budou, protože technologie se mění. Umělá inteligence dokáže nějakým způsobem vytvořit komentář ke sportovním přenosům, jak to vlastně můžeme vidět v těch online hrách, jako je FIFA nebo NHL, tak tam to jde, ale lidé stále chtějí slyšet příběhy, emoce a třeba i ty legendární hlášky a právě proto si myslím, že lidský hlas při sportovních zápasech nedokáže nahradit nic, ani právě ta umělá inteligence.
0: A nejenom emoce a hlášky, ale hlavně i ty přeřeky. Já si myslím, že i to kolikrát stojí za to.
1: Přesně tak.
0: Já jsem tady před chviličkou zmiňoval nějakou tu hlášku. Ježíš, kdo říkal, Paulíček, že gól 2-0, 3-0, Ne, teda 4-0. Tak to je taky naprosto jako legendární hláška. Vojto, ještě mě napadá na závěr taková otázka. Chtěl bys někdy vyzkoušet sportovní komentování?
2: Já to mám jako za jeden ze svých hlavních snů, protože já si vlastně fotbalu věnu asi už 8 let a i k těm dalším sportům mám hodně blízko. Takže to je vlastně asi jeden z mých 3 největších jako pracovních snů, nebo kdybych si měl vybrat, co bych chtěl dělat, tak bych si vybral asi 3 práce, nebo vybíral bych si ze 3 prací a tahle by byla jednou z nich.
0: A počítáš s tím, že je to teda jako velice náročné, jak jsme si to tady popsali, jo? Že člověk neustále mluví, hodně pohotový, hodně přípravy, jo? 18 hodin přípravy to může být. S tím se vším v pohodě.
2: Umím si to představit, že to musí být hodně náročný, ale myslím si, že člověk by měl dělat to, co ho baví. A když jakoby ho to baví a když ho to láká, by si to měl minimálně zkusit a potom zjistit, jestli je v tom dobrý nebo třeba ne. A pak se rozhodnou, jestli v tom pokračovat nebo ne.
0: Říká Vojta Zimel. Vojto, moc díky za příspěvek a mě se krásně.
2: Ahoj. Jo, díky za pozvání, naslyšenou.

0: Přátelé, ani dneska nebude chybět soutěž s tajemným zvukem, máme ji tady před sebou. Nejdřív pojďme ale zmínit, o co budeme soutěžit. Mám tady pro vás krásné CDčko z cyklu Nebojte se klasiky, což je vlastně takový cyklus, aby, no jasně, abyste se nebáli klasiky. Je to skutečně jako s humorem o vážné hudbě. A tohle CDčko konkrétně se zaměřuje na žestové nástroje aneb jak troubí potrubí, tak to je podtitul toho CDčka. Pokud byste chtěli tohle CDčko vyhrát, tak dobře poslouchejte, jak to provedeme. My se pustíme jeden tajemný zvuk a vaším úkolem bude uhádnout, co asi ten zvuk vydává. Jenom tak jako předestřu, že dneska to chce dost fantazie. Tak pojďme na to.
1: Tajemný zvuk.

0: Tak já věřím, že nějaký tip už máte. A pokud ano, tak volejte na telefonní číslo 800 199 199. Zlinka je mimochodem bezplatná, takže neutratíte ani korunu, můžete jenom získat. A to krásné CDčko, Nebojte se klasiky. Tak volejte, soutěž bude velmi rychlá, jednu jedinou písničku si dáme a pak věřím, že už budeme mít někoho na drátě.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co mi do, co mi do,

0: A my tady ve vysílání Rádia Junior taky dokážeme jedno kouzlo. A to je soutěžní kouzlo. Na telefonu už máme Adélku, ahoj. Já tě strašně špatně slyším. Ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
0: Jo, trošku lepší, ale možná seš daleko od telefonu, viď?
1: Ne.
0: Ne? Dobrý, tak asi tě slyším jenom trošku míň. Nevadí, ty seš na cestě do školy už, že jo?
1: Jo.
0: Jo, v kolik vám začíná škola, prosím tě?
1: V 8.
0: Jo, já se ptám, protože před chviličkou tady byl Vojta Zibel, náš spolupracovník 17-letý, a já jsem se ho ptal, v kolik jim začíná škola, protože on hrozně chvátal po tom našem společném vstupu a říkal, že v 7.45, představ si, že takhle brzy už jim začíná škola. No, ať to nezakecáme. Mám tady pro tebe CDčko, Nebojte se klasiky, tentokrát s tématem žestěvých nástrojů. A takhle nám zněl ten strašidelný tajemný zvuk. Jestli ho slyšíš. Jo, už nám běží. Tak co bys typla, že by to mohlo být?
1: Já si myslím, že by to mohlo být nějaký dinosaurus,
0: že by to mohlo být. Tyjo, to je podle mě naprosto super tip. Tak pojďme zjistit, jestli to tak je. Byl tohle dinosaurus? Tak to jsi mě dostala. Já teda jsem jako vůbec nevěděl a přišel mi to takové jako různé skřeky, ale opravdu tenhle zvuk se u nás jmenuje dinosauři, jo. A já jsem kdysi četl nějaký článek, že ty zvuky, které dneska máme za ty jako typicky dinosauří, jo, jak jsme viděli prostě všichni Jurský park a tak dále, všechny ty díly, no tak to si jako filmaři jenom vymysleli. My ve skutečnosti moc nevíme, jaké zvuky dělali. Což mě docela baví. No, v každém případě, Adel, velká gratulace, CDčko je tvoje. Tak doufám, že ti to trošku zlepšilo ráno, že jo? Že máš to radost.
1: Jo.
0: Jo, super.
1: Jo.
0: Tak perfektní. A ještě mi pověs, jestli tě dneska ve škole čeká něco zajímavého. Bude nějaký testík?
1: Asi ani ne.
0: Ne, no tak to je možná lepší, ne? Radši ať je ten den nezajímavý, že? Než testík.
1: Jo.
0: To rozhodně. Tak, Adelko, moc díky. Prosím, vydrž mi na telefonu, předáme si ještě adresu a přátelé pro vás ostatní zítra v touhle dobou soutěžíme zase, tak si nás opět nalaďte.

0: Kovové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kina. Krásné dobré ráno, holky a kluci. Slibovaný František Kuna dorazil k nám do vysílání ranního restartu. Redaktor radiožurnálu Sport a zkušený sportovní komentátor. Dobré ráno.
1: Krásné
0: ahoj.
1: Ráno.
0: Bylo to teda na knap, že? Ale stihli
1: Seběhl
0: jsme to.
1: Jsem pár schodů.
0: Zvládli jsme to, stihli jsme to. Dneska si celé ráno povídáme o sportovním komentování, tak jsem rád, že tady mám někoho zkušeného, kdo nás konečně uvede do obrazu, jak to probíhá reálně, ve skutečnosti. Komentuješ něco každý den?
1: Ne, každý den ne. Většinou to vychází, záleží, co je za roční období. Já se věnuju primárně hokeji, takže ta práce zásadní pro mě začíná někdy v září a končí až s koncem mistrovství světa, což bývá zhruba tak pro představu měsíc před předáváním vysvědčení, takže na konci května někdy.
0: Ale to je skoro celý rok, ale.
1: To je skoro celý rok, ale nehraje se každý den, takže většinou to vychází třeba na dva zápasy týdně. K tomu jsou jiné sporty, třeba v létě, když jsou prázdniny, tak to často bývám na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Lodě na vodě.
0: V čem ta práce vůbec spočívá? Protože člověk si asi jako takový laik si představuje jenom to, že slyší ten hlas a člověk komentuje to, co vidí. To asi není úplně jako celá ta práce, ne?
1: No, vy jste to v podstatě, nebo ty jste to, promiň, v podstatě vystihnul úplně přesně, protože my děláme divákům, posluchačům tedy oči, takže my musíme říkat, co se tam děje. Máme pouze hlas, nemáme obraz, vy to nikde nevidíte, takže já musím popisovat, nebo měl bych popisovat, myslím si třeba i, já nevím, barvu dresů, nebo to, jestli ten závodník v té lodi drží pádlo na levou nebo na pravou stranu, jaké jsou povětrnostní podmínky, jestli jsou tam vlny v hokeji, jak to vypadá na tribunách, jestli fanoušci rozvinuli nějaký transparent, co je na něm napsaného a tak dále.
0: Takže hodně detailů.
1: No, já myslím, a my tohle děláme třeba i s nadačním fondem Světluška pro nevidomé, takže tam oni ten komentář chtějí ještě jako detailnější, takže když jsem dělal třeba fotbal na Spartě, tak už jsem řešil i barvu vlasů, barvu kopaček a tak dále, takže což v normálním přenose přiznám se neděláme, protože to by bylo možná i trochu rušivé, ale přece jen ti nevědomí si to potřebují představit ještě možná trochu víc a co jsem se s některými bavil, tak jim tohle v podstatě vyhovuje.
0: A když jsem poslouchal několikrát takhle ty přenosy fotbalové, hokejové v rádiu, tak jsem si vlastně všiml toho, že ten sportovní komentátor se v podstatě nezastaví.
1: No, nezastaví, někdy to může trochu být problém, že vysychá v krku.
0: Jako 3 vteřiny ticha jsou jako hodně, ne?
1: V rádiu ano. No. Na druhou stranu ty velké, řekněme, kusy, tak komentujeme třeba i ve dvou, jako je třeba mistrovství světa v hokeji, ve fotbale, velké sportovní akce, opravdu ty velké. Ale když je to nějakých, já nevím, 10-15 minut, zkuste jenom mluvit 10-15 minut a jenom mluvit. Je úplně jedno, co budete říkat. Kdybyste říkal jednu větu pořád dokola. Podobně jako Bart Simpson píše na tabuli prostě ty věty. A kdyby je jenom četl 15 minut, tak prostě jako se vám lepí jazyk na patro, doporučuji nejíst čokoládu předtím. To je úplně smrtící věc.
0: Nebo jogurt.
1: No, přesně tak. Takže to známe z naší profese. Ale stává se, my některé zápasy komentujeme, co se týče hokeje a fotbalu i na internetu, kde si myslím, že si můžeme, a je to jako odpustitelné od posluchače, prostě říct, nezlobte se, já se prostě musím napít. Já myslím, že to jako není nic proti ničemu.
0: Jako. Jo, jako za mě teda rozhodně.
1: Lepší, než aby tam byla 3 minuty jako pauza a slyšíte, jak tam jako žbluňká voda, protože přesně tak. Ano.
0: Mě napadá, když takhle komentujete ve dvou, máte nějaké znamení tajné, aby to právě člověk třeba neviděl, neslyšel, jako pojďme se vystřídat teď, mluvte.
1: Končí to většinou tím, že v rádiu, jak nemáte zase tu grafiku a nevíte, kolik je odehráno, jaké je skóre, tak my řekneme stav a čas. To je taková naše pomůcka, stav a čas, tomu říkáme. Stav je 1-0, 3-1 a td. Čas je, kolik je odehráno. A pokračuje ten druhý. Někdy ale samozřejmě na sebe navážeme, protože se může stát, že si nikdo něčeho nevšimne, hraje se hokej, puk je na jedné straně, fauluje se na druhé, všimne si ho ten druhý, tak funguje jako úplně obyčejná věc, protože my sedíme vedle sebe, já nevím, teď tady sedím a kdyby tady seděl kolega na židli, tak já levým loktem ho do jeho pravého loktu prostě drcnu.
0: Takhle jednoduše.
1: Úplně, ano.
0: Co je teda vlastně nejtěžší na tom komentování? Je to vlastně to, že člověk musí udržet tu linku takhle strašně dlouho?
1: To ani ne, nejtěžší bývá to, že není součástí komentování jen ten přímý přenos, ale natáčení se sportovci a kolikrát i během zápasu. Takže my máme pro představu před každou třetinou, když se hraje hokej, rozhovor s jedním z hráčů. Což znamená v mnoha sportovních halách se běhnout několik schodů, což není takový problém, ale častokrát nejede výtah cestou zpátky. Takže vy, když to děláte úplně před třetinou, což je zhruba minutu před tím, než se začíná hrát, tak vy minutu před tím, než se začíná hrát, skončíte rozhovor.
0: A
1: oběhnete půlku haly. Naštěstí je tam ten druhý, který vidí prostě tu dobu, za co vy třeba to nestihnete. Ono to stihnout kolikrát nejde. Fandí mi, v tu chvíli se on nesmí zakuckat, protože tam je na to sám. A stane se, že tam člověk přijde jako poměrně udýchaný.
0: Aspoň to má tu jako hokejovou sportovní atmosféru.
1: No ne, úplně, zní to hrozně, protože člověk se nemůže dodýchnout. Takže jako kolikrát, když ten jeden, co tam zůstal a je v klidu, má tu tepovou hranici jako v pohodě, jako netluče mu srdce a nedýchá, tak ten začne a čeká, až ten druhý prostě se tam jako vydýchá, tady trochu kejvu hlavou, abych jako připodobnil ten pohyb, jak to tam může zhruba vypadat. Takže se ten čerstvější podívá na toho zadýchaného, jestli už může, a ten zadýchaný většinou kroutí hlavou, že ještě ne. Si to slovo nech.
0: Ještě větičku.
1: Stačí jako třeba, nevím, 2-3 minuty a už je to fajn, pak můžete komentovat třeba kratší úsek, tak komentujete jenom minutu, ten druhý zase dvě a pak se to tak nějak vyrovná. Ale nemáme jako stopky, jako šachisti, jako teď mluvíš, teď mluvím, já to ne.
0: Znamená to, že sportovní komentátor by měl mít rozhodně skvělou fyzickou kondici?
1: Nabízí se to a hodí se to v některých momentech, protože my natáčíme třeba i věci, že si můžeme nějaký sport zažít na vlastní kůži. Takže asi to není úplně maraton, ale já jsem teď třeba létal letadlem, kde nepotřebujete mít úplně naběháno, ale zase, jak přiznal jeden z pilotů, který mě vezl, nebo s kterým jsem letěl v akrobatickém letadle, takže někteří sportovci, kteří jsou třeba dobří běžci, tak špatně snáší přetížení.
0: Aha.
1: A ne snad, že by úplně omdlévali, ale dělá se jim z toho špatně, protože jejich tepová frekvence je hodně nízko, oni jsou natrénovaní a tím, že jste v letadle a podstupujete to přetížení, že tam vás prostě vy jako těžknete. Jste několikrát těžší a tím se ještě víc snižuje ta tepová frekvence a tím se jim dělá špatně. Takže hodí se to.
0: To je
1: být fyzicky vybaven.
0: Skvělý vysvětlení toho, proč se mi všude dělá špatně. V autě, v letadle, taky úplně všude. Já mám taky nízkou tepovou frekvenci a mám vždycky pocit, jako, že trošku omdlívám, tak to bude možná ono. Takže jako jsem vlastně jako až moc fyzicky připravený.
1: Možná. A někdy to není úplně jako přesně tak. Takže ubrat někdy.
0: Já jsem vlastně s tou otázkou...
1: Ne, sportujte, pardon.
0: Já jsem s tou otázkou, co je vlastně na té práci nejtěžší, mířil možná i trošku k takové té přípravě, protože člověk má představu, že si sednete a komentujete tak nějak spatra, což možná po letech tak vypadá, ale minimálně na začátku to chce asi velkou přípravu a znalosti o hráčích a pravidlech, že?
1: Znalosti o hráčích člověk tak nějak nazbírá za ty roky, ale čím méně přípravy, tím lépe v rádiu, protože tím, jak komentujeme, co se děje, tak se občas stává, že člověk si něco připraví a za každou cenu má potřebu to sdělit do toho vysílání, protože když už si s tím dal tu práci,
0: přesně.
1: Tak já vám to řeknu, protože já to vím, ale ty lidi to třeba vůbec nezajímá. Může je to zajímat, ale teď ještě zvolit tu správnou chvíli. Jsou sporty, kde na to prostě není čas.
0: Jasně.
1: Jo, když bude Petr Kadeřábek komentovat judo s Lukášem Krpálkem, kde každou vteřinou hrozí,
0: že
1: nebo
0: to skončí.
1: V uvozovkách hrozí, že to skončí, tak on nemůže vyprávět, kam chodil na základní školu a jakou má velikost bod.
0: Jasně.
1: Jo, to samé, mně se to stalo, mám za sebou i komentování v televizi, že jsem začal prostě vyprávět něco, když se hrál fotbal, oni se kopali na půlce a ta historka prostě, aby jako měla
0: pointu.
1: Smysl. Tak trvá třeba 25 vteřin, což je ve sportu jako úplně neuvěřitelně strašně moc. Takže oni nakopli balón, někam na vápno, centr, hlavička, gól, což se stalo v podstatě tak rychle, jak jsem to řekl. A pak někdy ta historka nebo to vyprávění, nám to ještě říkal jeden z našich kolegů, říkal, že teď si úplně vymyslím, jo, fotbalista Mario Balotelli běží na branku a je to hráč, jehož maminka pracovala na Sicílii a teď on začne zvyšovat ten hlas během toho, co se děje ta akce, ale on pořád vypráví ten příběh.
0: Takže to nedává to smysl.
1: No vůbec, takže to může znít jako například takhle, že to je fotbalista, jehož maminka žila na Sicílii a tam si otevřela krámek s obuví a chodili jí tam lidi 1-0.
0: Jo? Gól, je to, jo.
1: No jasně, jo?
0: Jo. Takže může se stát.
1: No, takže ano, otázka zněla na přípravu, takže mě třeba stačí jako ono to bude znít až strašně jako jednoduše, číslo a jméno hráče a to je všechno. Já si beru prostě A4 papír, kde je ta soupiska a nashledanou.
0: Šlo by to podobně okomentovat třeba jako velkou Pardubickou bez přípravy?
1: Velmi špatně.
0: Velmi špatně.
1: No, tam si
0: jméno
1: myslím,
0: koně by nestačilo.
1: Jméno koně, tam je ještě jméno žokeje, to jsou dva, tak to je fajn. Ale zase,
0: dále, co vyplnit,
1: ne, velkou Pardubickou jsem komentoval jednou a je to teda jako strašně těžká disciplína, což dělá dlouhodobě u nás Jakub Marek a je v tom jako fantastický. A ta příprava, letos bylo 10 koní jenom, ale já když jsem to dělal, taky bylo třeba jako ke 20.
0: Plus 20 jockeyů, to máš 40 men.
1: Přesně tak, teďko cizí názvy a teď, oni, a teď je žluto-modrý s žlutou čepičkou, modro-žlutý se žluto-modrou čepičkou a tak dále. A to se stalo také jednomu našemu kolegovi, že Pardubická se běhá, jak známe, na začátku října, kdy už to počasí není úplně ideální, takže častokrát prší a když prší na dostizích, tak je tam bahno. Takže oni odstartují ty koně, oni běží zhruba necelých 10 minut, což je strašně moc na rozhlasový komentář nebo na jakýkoliv, když musíte jenom mluvit a oni přeskočili první překážku, proběhli prvním bahnem a ze všech těch žluto-modrých a červeno-zelených se stali hnědí. A byli všichni úplně stejný.
0: To je skvělý.
1: Takže v podstatě jako ten rozpoznávací znak toho je jako úplně minimální. A teď vy znáte velkou Pardubickou z televize, ale my jsme v rádiu a my nejsme jako, my nelítáme dronem nad nimi, abychom věděli, kde se co děje. Takže značnou část toho komentuje člověk z televizní obrazovky, do které, nedej bože, když je hezky a není bláto, zasvítí slunce. A ta obrazovka je velká jako monitor počítače prostě, takže...
0: To jsou podle mě věci, které člověk vůbec jako nevidí nebo ho nenapadnou, že by jako mohlo nastat nějaký problém.
1: Proto je říkám.
0: A stal se ti někdy ještě nějaký takový jako průšvih nebo přeřek nebo něco, nestihl jsem jako živý přenos, prostě něco v tomhle smyslu?
1: Stalo se mi na kanoistickém mistrovství světa loni v Miláně v Itálii, že jsem byl naprosto přesvědčený, že jede česká posádka a ona to česká posádka nebyla. Takže jsem s velkým zaujetím komentoval to, jak dvě Češky, byly to Španělky, já jsem to nevěděl, protože se posunul časový program, to musíte také hlídat, protože někdy někdo odstartuje dřív, celé se to zpozdí, než se vrátí do těch startovních bloků, takže Španělky, oni měli úplně stejnou loď jako ty Češky.
0: Aha.
1: Takže prostě, a ještě byli snad jako v podobné dráze, takže já jsem oznámil posluchačům, že teda bohužel nepostoupili do finále A, kde se jede o medaile, ale do finále B a skončili na 5. místě. A teď to skončilo, oni dojeli, byl záběr na tu loď a tam jako SP Espaňa prostě, Španělky. Aha, aha. A už zase záběr a teď ty dvě Češky se teprve chystaly na start. No jenomže já měl štěstí a oni taky nepostoupili do finále
0: a taky dojeli
1: na 6. místě, tak jsem v následujícím stupu se opravil, tedy že jsem zmílil informaci, že to bylo těsně, ale bylo to 6. místo. Nelhal jsem primárně, ale... Za to se trochu stydím, ano.
0: Jasně, uvedl si to na pravou míru, ale vlastně tak, aby si z toho jako vyšel ještě dobře.
1: Řekněme, no, řekněme. To se mi nepovedlo, to přiznávám.
0: Takhle zní to jako obrovský dobrodružství. Bohužel tolik času už nemáme, jenom možná závěrečná otázka, co bys poradil dětem, které by si někdy sportovní komentování chtěli vyzkoušet. Jak na to?
1: No, zkuste mluvit furt a popisovat, co se děje a vůbec to nemusí být sport. Může to být procházka se psem, může to být učení. Může to být...
0: Vaření třeba.
1: Třeba.
0: Mě napadá.
1: Úplně jako cokoliv. Jako jo, teď beru vajíčko, rozklepávám ho, beru si hrneček, rozmíchám ho, mami, kde je sůl, sůl je tady a pořád mluvit. A o čemkoliv.
0: Ty jsi takhle začínal taky?
1: Ne o vajíčkách, já jsem se bavil o tom sportu, mě to prostě bavilo odmala.
0: Říká František Kuna, redaktor Radiožurnálu Sport a zkušený sportovní komentátor. Moc díky, že jsi byl hostem, ahoj.
1: Ahoj, krásné ráno.

0: a kluci, s Františkem Konou jsme se trošičku zakecali, ale nezapomněli jsme na zvídavce. Nebojte, máme ho tady, sice pozdě, ale přece.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvědavý díl je tu. Tak se na to pojďme podívat. Chtěli byste domácího mazlíčka, ale pes ani kočka u vás doma nepřipadá v úvahu? A co takhle zkusit péči o rybičky a další živočichy žijící v akváriu? Akvaristika je zajímavější, než si myslíte. Nejde totiž jen o péči o zvířátko, ale i o vhled do vodního světa. Dokonce můžete mít i akvária bez ryb, třeba rostlinná akvária. O jednom konkrétním, ale až za chviličku. Akvária jsou skvělá pro relaxaci. Chcete vypnout mozek a jen tak odpočívat? Sledujte život v akváriu. Navíc může akvárko pomoci i k zvlhčení vzduchu u vás doma. Rozkvět akvaristiky začíná v polovině 19. století, kdy se objevují první předchůdci moderních akvárií. Dnes už ale k vytvoření skvělého prostředí pro vaše vodní přátele můžete využít nejrůznější moderní technologie, třeba různá osvětlení, vytápění, speciální čističky vody a jiné přístroje na její úpravu. Díky dlouhé tradici akvaristiky došlo i k vývoji akvarijních ryb. Díky mnoha mutacím mají nejrůznější barvy a tvary. Jednou z nejčastějších ryb, kterou pěstují většinou začátečníci, je bojovnice pestrá. Lidově se jí říká beta bojovnice. Je celkem nenáročná a zároveň krásně barevná. I chov bet má ale určitá pravidla. A víte, jak ryby spí? Není v tom žádná věda. Většinou si zkrátka lehnou na dno akvária nebo někam na rostlinu. Akvária se dělí na sladkovodní a mořská, nebo taky na tropická a s chladnější vodou. Různé druhy ryb mají totiž rády různá prostředí. Majitel akvária by měl hlídat i další parametry vody, odstraňovat znečištění, pravidelně živočichy krmit a tak dál. To vše se ale dá nastudovat v příručkách a taky je dobré si zjistit, co mají rády konkrétní ryby, které si pořídíte právě vy. A pokud máte pocit, že péče o rybičku je příliš náročný začátek, jsou tu i jiné varianty. Co takhle mazlíček v podobě řasokoule? Jde o vodní rostlinku, která se skládá z tisíců jednotlivých řasových vláken, které drží pohromadě. Roste do kulatého tvaru a může se dožít i kolem 100 let. V přírodě si kulovitý tvar udržuje díky proudům, které ji otáčejí. Pokud ji máte v akvárku, tak ji musíte pravidelně pomazlit pod tekoucí vodou, aby si udržela tvar. Výhodou řasokoule však není jen to, že je roztomilá, ale je to i jedna z nejméně náročných rostlin na planetě. Nepotřebuje specifickou teplotu vody, ale chladnější ji udělá lépe. A když občas zapomenete po týdnu vodu vyměnit, tak se taky nic nestane. Stačí jí tedy jen voda, světlo a trochu mazlení. Pokud vážně chcete akvárko, péče o rybičku se bojíte a řasokoule vám přijde nudná, mám pro vás ještě další možnost. A to jsou krevetky. Malý bezobratlý živočich pochází z Asie, žije ve velkých skupinách a může mít nejrůznější barvy. Největší mají až 10 cm, menší třeba 3 cm. Taky jsou celkem nenáročné, jen je důležité mít krycí sklo, protože tyhle malé potvůrky rády z akvária utíkají. Většina se živí řasou, ale existují i dravé a všežravé. Máte oblíbenou barvu? Tak si vyberte takovou krevetku. Pak se vám možná v akvárku namnoží a třeba vypěstujete vlastní barevné odstíny. Častými druhy jsou třeba krevetka red cherry, krevetka japonika nebo krevetka čmeláčí. Mrkněte se na ně na internetu a najděte tu, co se vám líbí nejvíc. Tak co? Stanou se z vás akvaristi a půjdete rovnou do rybiček, krevetek nebo začnete pozvolna roztomilou řasokoulí? Moji milí zvídavci, pokud chcete o akvaristice někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Přátelé, jenom připomínám, že stále můžete hlasovat v naší hitparádě. Máme tam 10 songů plus 2 novinky. A pokud jste si ještě nevybrali svého favorita či favoritku, tak si poslechněte tuhle krátkou rekapitulaci. Třeba vás inspiruje.
1: Rekapitulace.
2: Jo, ta škola je občas velké trápení.
3: Bea Wolf přichází s novinkou Škola.
2: Pořád spousta...

Na šesté příčce je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Eva Farná a její Perpetua.

Na čtvrté příčce je Jony se singlem Tanči. Třetí jsou Lollipop s písní Všechny barvy máme.

0: Na druhém místě máme skupinu Botox s hitovkou My 2. A ve 318. kole vítězí Lilian se singlem No Stress. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: No, jak vždycky dodávám, tohle pořadí bylo z minulého týdne. Tento týden už je všechno jinak a jenom prozradím, že Jony z písní Tanči jenom za tu hodinu, co si tady povídáme dneska o sportovním komentování, tak navýšil svůj náskok o 2 další procentíčka. Tak mrkněte na náš web radiojunior.cz, jak to vypadá aktuálně. Holky a kluci, my se blížíme do samotného finále dnešního rána. Já vím, den teprve začíná, takže doufám, že bude úspěšný, ale pokud náhodou se budete odpoledne vracet příliš unavení a chtěli byste si prostě jenom tak zarelaxovat, tak doporučuji poslech pořadu Veroniky Hájkové Mezi námi zvířaty, jako každé úterý dneska premiérový díl. Tentokrát bude hostem nadporučík David Vedral, což je policejní psovod. Řeč bude o psech a jejich funkci u policie, jakože o letošních prázdninách se několik psů vyznamenalo při velkých pátráních po ztracených lidech nebo třeba vystupovali i pěknou řádku zlodějů. Takže rozhodně poslouchejte a přidám ještě info, že později odpoledne od 5 až do 8 večer, tak vás čeká Klub Rádia Junior, tentokrát s Jančou Richterovou a hostem bude Halena Šimková, která je genetičkou. Co je to genetika? Dozvíte se dneska po 7 hodině. Přátelé, ode mě opravdu všechno. Já vám přeju úspěšný den. Užijte si každou hodinu, každou minutu, každou vteřinu. A závěrečný song patří poetice Babylon. Tak se mějte fajn. Čus, ahoj.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Větře, větříčku, mohl bys mě prosím vzít na svých křídlech do světa? Chtěl bych všechnu tu krásu, o které mi vyprávěli moji milovaní skřídci, víly a babička Lipová sudička, poznat a objevit na vlastní oči.
2: To víš, že ano, Vinsku. Moc rád ti budu průvodcem při tvém putování. Ale než se vydáme do světa, je moc důležité, abys poznal svou vlastní zemi. Tak rychle nasedat. Větrný expres už letí vzhůru do oblak. Vincek putoval krajem se svým kouzelným vláknem na křídlech větru. Když viděl tu krásu pod sebou, úplně se mu tajil dech. Všude bylo tolik barev, až z toho oči přecházely.
1: Větře, větříčku, řekni mi prosím, kde to jsme?
2: Zeptal se úžaslý Vincek svého vzdušného přítele. Jsme přeci u nás, doma v Čechách. Ty se s Vincku tady v té úžasné zemi narodil. Jsi český pavouček, odvětil s hrdostí v hlase vítr.
1: Jsem tak šťastný, že jsem přišel na svět zrovna tady. Větře, můžeš mi prosím o mé zemi vyprávět? Vidíš všechno ze své výšky, jsi ten nejlepší průvodce.
2: To víš, že ti s radostí o české zemi budu povídat. Mám ji moc rád. Je to země docela maličká, ale velmi rozmanitá a malebná. Leží v samém srdci Evropy. Ze všech stran je chráněná pohořími a horami. Všude je spousta zeleně, lesů, luhů, hájů, luk a paloučků. Na jaře, v létě a na podzim jsou louky plné pestrobarevných květin, keřů a bylinek. Stromy se moudře sklánějí všude po celém kraji. Na jaře omamně voní a na podzim pak nesou své ovoce. Celá země je protkaná řekami, říčkami a potůčky. Je tady i spousta jezer a rybníků. V každém koutě země najdeš kouzelné pramínky a studánky, které dokáží vyléčit všechny neduhy. Stačí jen poprosit víly a skřídky, kteří je střeží a starají se o to, aby byly čisté.
1: A větříčku, mluvil jsi o jaře, létě a podzimu, ale co se pak děje v našem kraji v zimě?
2: Zima je také moc krásný čas. Celá příroda se zahalí do bílého sněhového pláště. Rostlinky pošlou všechnu svou sílu do kořínků a semínek. Ta se uvelebí v zemi a hezky si v ní spinkají. Všichni nabírají nové síly a stáhnou se sami do sebe, aby se zase s dalším jarem mohli probudit, vystoupit ven a znovu se rozvonět, rozkvést a rozběhnout. Mám moc rád tenhle koloběh, který má svůj řád a pravidla a nikdy se nezastaví. Představ si, Vincku, že ne v každém kraji na světě tomu tak je. Jsou i místa na planetě Zemi, kde je tomu jinak.
1: Opravdu? Takže to není všude stejné?
2: Zamrkal zvědavě Vincek. Ne, není. Někde třeba vládne svým rozkvetlým, věčně zeleným žezlem jen jaro. Jinde zase po celý rok a po celou věčnost vládne zima ve svém ledovém plášti, vysvětloval vítr a přitom zpomalil svůj let, aby si Vincek mohl lépe prohlédnout to, co bylo pod nimi. Podívej se, Vincku, dolů. Vidíš tu zvláštní horu? Zeptal se vítr Vincka.
1: Ano, vidím. Vypadá trochu jako krunýř, nebo jako stůl, nebo jako sopka.
2: Ano, všechno, co jsi vyjmenoval, je pravda. Ta hora se jmenuje Říp a pro všechny Čechy je moc důležitá. Z jejího vrcholu je vidět do širého kraje.
1: Poleď prosím přímo nad ní, chtěl bych se podívat.
2: Žadonil Vincek a tak vítr udělal, co si Vincek přál. Byl to opravdu překrásný, barevný pohled. Pak letěli dál.
1: Větře, a jací jsou lidé, kteří se v Čechách narodili?
2: Zeptal se zvědavě Vincek. Vítr se usmál a pak pomalu odpovídal. Jsou to lidé, kteří mají plné hlavy nápadů. umějí si se vším poradit a každému problému přijít na kloub. Rádi se smějí a úplně nejraději si dělají legraci sami ze sebe. Mluví krásným, libozvučným českým jazykem, kterým se dá vyjádřit v jemňoučkých odstínech úplně všechno. Když chtějí, umějí čarovat a léčit ostatní, ale velmi často o tom svém daru ani nevědí, nebo nechtějí uvěřit, že jej skutečně mají. Rozhlíží se kolem sebe a někdy ty úžasné dary vidí u ostatních. Zapomínají se ale dívat sami do sebe. Kdyby si více důvěřovali, objevili by ty největší poklady ve svém vlastním srdci.
1: To je přeci ale velká škoda. Proč to tak je?
2: Možná se prostě jen bojí. Mají sami ze sebe strach. Chybí jim odvaha. Někdy je jednodušší se podívat ven, než hledat uvnitř. Odvětil zamyšleně vítr.
1: Chtěl bych jim moc říct, aby se nebáli. Objevování je přece veliká legrace.
2: Vždyť jim to říct můžeš.
1: A jak, větře? Jsem jen malinkatý pavouček.
2: Vincku, když to tak budeš dělat ty sám, ostatní to vycítí a začnou to dělat taky. Oba se odmlčeli, přemýšleli o tom všem a v tichosti pokračovali v letu.
1: Je, a větře, co je to pod námi modrého?
2: To je řeka, která se jmenuje Vltava. Její pramínek vytéká ze země na jihu Čech, v horách, kterým se říká Šumava. Pak se z říčky stává větší a větší řeka. Teče z jihu až na sever naší země a rozdává tolik vláhy, kolik je potřeba. V noci na jejich březích tančí rusalky a další vodní víly. Však uvidíš, už se smráká a vychází měsíc. Víly se jistě brzy objeví.
1: Ano, už je vidím. Tamhle na tom zeleném paloučku. Jsou moc hezké. A jak jim vlají jejich dlouhé vlasy. Dobrý večer, krásné žínky.
2: Volal Vincek a jako poděkování vílám poslal po svém růžovo-zeleném vlákně malou kouzelnou pavučinku. Víly se podívali vzhůru a líbezně se na pavoučka usmáli. Děkujeme. Šťastnou cestu, hošíčku. Letěli dál, až se přiblížili nad něco, co Vincka postavilo na všech 8 nožiček.
1: To je nádhera. Tolik věžiček a věží a tolik světel. Co to je?
2: To je hlavní město naší země. Jmenuje se Praha. Je to matička všech měst. Prastaré místo, kde se vždy dělo a děje spousta kouzel. Je to brána do pohádek a snů. Když tou branou projdeš se zavřenýma očima a se srdcem plným lásky, začnou se dít nádherné věci. Proto sem putuje tolik lidí z celého světa. Ti se pak celý radostní z pohádkového světa zase navracejí do svých domovů, kde vyprávějí své čarovné příběhy ostatním.
1: Je, to je nádhera. A mohl bych také tou kouzelnou branou projít? Tolik bych si přál poznat celý svět, jeho zajímavé kraje a všechny jeho pohádkové poklady.
2: Samozřejmě, tak pojď, poletíme. Zavolal vítr. Šťastný pavouček Vincek se stulil do klubička, zavřel oči a na křídlech větru vplul do svého snu.
0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior.
2: Nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit kluci.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: proste. Ušounova pohádková školka.
1: Jo, ještě jednou kruci brko písek zase nakřivo, úplně mimo podložku.
2: Je, ahoj Ušonku, co to tady vyvádíš?
1: Vyvádím kotrmelec, ale moc mi to nejde.
2: Tak to hnedka napravíme, ale nejdřív pozdravíme holky a kluky, protože už jsou tady s námi, už poslouchají.
1: Jo, tak ahoj holky, ahoj kluci, vítejte u další Ušounovy kotrmelcové pohádkové školky. No, umíte vy už kotrmelec?
2: Poslouchám. Někteří volají, že ano, že to nic není, a někteří zase volají, že jsou na tom stejně jako ty, Ušonku.
1: No to jsem si oddychl. No, ale i my se chceme kotrmelec naučit.
2: To vám chválím a hlásím se dobrovolně, že vás to ráda naučím.
1: Ušounovo cvičení. No tak jdeme na kotrmelec, kterému se tedy správně říká potělocvikářsku. Kotoul.
2: Ale nejdřív se na kotrmelec neboli kotoul připravíme. Cvik, který předtím musíme umět, se jmenuje kolébka.
1: Aha, a co mám dělat?
2: No, lehni si na měkkou podložku, aby tě to netlačilo. Chytni si kolínka a bradu dej k ním k hrudníku. A teď se pěkně pohupuj střídavě dopředu, dozadu.
1: Jo, aha.
2: No.
1: Jo, jako takové klubíčko
2: no,
1: ze sebe udělám.
2: Hele, stejně jako já. Holky a kluci, jestli máte u sebe podložku a dost místa, pojďte se pohoupat s námi. Lehněte si, chyťte si kolínka a houpejte se. Je to fajn, i když už třeba kotrmelec umíte.
1: Je, yeah, houpy, to mě baví, to je bezva houpání.
2: No, tak trénuj houpání a já ti zatím zaspívám písničku. Je úplně super nová a je přesně, víš o čem?
1: Ne.
2: No, o kotrmelcích, neboli o kotoulu.
1: Jo, tak to se těším. Houpy. Ušounovo zpívání.
2: Když někdy něco nejde a trochu v žití plavu, sednu si prostě na zem, malinko zapojím hlavu, řeknu si, všechno přejde.

0: Holky a kluci, stále posloucháte dnešní show, nebo tedy mou pohádkovou školku, a Jana mě učí kotrmelec.
1: Kolébku už Ušoun skvěle natrénoval, tak se do toho můžeme, kamarádi, pustit.
0: Tak já jsem tu připravený, klečím na podložce.
1: A to je první chyba. Počkej, Ušounku, holky a kluci, pokud se s námi učíte kotrmelec a máte na zemi podložku, tak hlavně ať okolo nic není, kdybyste jako Ušoun udělali kotrmelec na křivo.
0: Jo, a nejlepší je, když máte u sebe někoho dospělého, jo, jako já mám třeba tady takovou Janu šikulku šikovnou, která kotrmelec umí.
1: No, třeba vaši rodiče dovedou kotrmelec, nebo paní učitelka umí kotoul, nebo starší sourozenci.
0: Jo, tak jo. Tak a Jani, co? Jak?
1: No, sedni si na bobeček, dlaně dej na zem kousek před sebe, kolínka od sebe, jako když sedíš jako žabička a chystáš se skočit.
0: Aha, tak já už sedím jako žabička na bobku, kolena od sebe, dlaně na zemi, kousek před koleny, takhle.
1: Tak, a teď už jenom zabal hlavičku, dej ji na hrudník, když to jde k nohám dolů na podložku. Tak super.
0: Držíš mě?
1: Držím ti zadeček, dobrý. No a teď už jen zvedneš prdelku a trošku se odrazíš nohama.
0: Juhu!
1: Výborně!
0: To
1: super,
0: teda bylo, to Ušounku. Byl parádní kotrmelec, co říkáš?
1: No výborné to bylo.
0: Díky, holky a kluci, už umím kotrmelec s dopomocí, to se to snad dokonce rýmuje. A co vy?
1: Emička volá, že kotrmelec už umí, ale právě teď trénuje skákání přes švihadlo.
0: Je, tak my budeme, Emičko, trénovat s tebou. No a dokonce nám k tomu Jana zase zaspívá, že jo, Jani,
1: no,
0: že jo.
1: Jasnačka.

0: kluci, stále posloucháte mou Ušounovu pohádkovou školku, ve které mě dneska Jana naučila kotrmelec. Hurá!
1: A taky jsme si krásně zaskákali přes švihadlo.
0: Dnešní školka začala cvičením, ale klidně bychom si už mohli trošku odpočinout.
1: Jo, už jsi unavený. A co kdyby odpočívala jen vaše těla a hlavičky měly naopak práci?
0: No, to by šlo.
1: Dobře. Tak holky a kluci, nastražte ušiska. Dneska jsem pro vás vybrala trošku pohádkovou hádanku a taky trošku je o zvířátkách.
0: No tak už nás nenapínej.
1: No, teď vám pustím jedno zvířátko.

0: To je těžké.
1: No tak jsem ještě neskončila. Zvíře, které jste slyšeli, hraje v jednom animovaném filmu a vážně hodně si v něm zacvičí. Dáme si ještě malou písničkovou ukázku. Everybody.

0: kamarádi, tak pozor, 3, 2, 1, Kung Fu Panda.
1: Paráda, krásně jste to zase uhádli. Nejdřív jste slyšeli pandu z přírody a potom písničku z animáku.
0: Pand je málo, je to totiž ohrožený druh.
1: Přesně tak, a taky žádná z nich doopravdy necvičí kung fu.
0: No to nevíš, nikdy nevíš.
1: No to máš pravdu, všechny pandy osobně neznám. Ale co vím jistě, že pandy jedí jenom bambus, ale zase mají na výběr, protože druhů bambusu je hodně. Dávají si bambus k snídani, dávají si bambus k svačině, dávají si bambus k obědu, dávají si bambus k večeři.
0: Jo, já bych jenom připomněl, že máme pandu takovou tu velikananánskou bílou s černýma brejlema, jakože. A pak máme ještě malou pandu červenou, která vypadá spíš jako liška, než jako medvídek. To jsem ale chytré jako rádio.
1: No to rozhodně si.
0: No.
1: Ale obě si dávají bambus k snídani, dávají si bambus k svačině, dávají si bambus.
0: Ale něco dali ani.
1: Na co máš chuť, ušonku?
0: Že nevíš, viď?
1: Ne.
0: No přece na pohádku.
1: Jo, aha, tak tedy dobrou chuť, pohádka je tu.
0: Ušounova pohádka.
2: O Emě, co se zcvrkla ve vaně. Jednou se Ema tak dlouho koupala ve vaně, až se jí úplně zcvrkla kůže na prstech. Ale nejen tam, i po celém těle. A vlastně celá Ema jakoby se srazila a zkrabatěla. Takže místo 6leté holčičky připomínala spíš nějakou 100letou stařenku. Když ji takhle uviděl brácha Adam, zděšeně běžel za babičkou, která je ten večer hlídala, že ve vaně místo Emy sedí nějaká cizí paní. Babička z toho byla taky celá popletená a pořád Emě říkala: Luizo, no holka zlatá, kde ty se tu bereš? Protože si myslela, že je to jedna její kamarádka z dávných časů. To jsem přece já, Ema, zoufale opakovala Ema. To není pravda, řekl rozhodně Adam. Ema je moje ségra a vy jste nějaká cizí stará bába. No tak Adámku, napomenula ho babička a pak řekla omluvně Emě: promiň, Luizo, on to tak nemyslel. Ema byla úplně zoufalá. Ale naštěstí se v tu chvíli vrátila maminka. A ona jí vyskočila do náruče a plakala: maminko, já jsem přece tvoje Ema. Maminka se na ní dlouze zadívala. Pak se usmála a řekla: ty jsi přece moje Emuška. To já poznám vždycky. Pohladila ji a tím pohlazením jí vyhladila zcvrklou kůži. Najednou Emu poznal i Adam a babička a všichni si oddechli. A Ema pak už nikdy nezapomněla vylézt z vany včas.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
0: Jo, tu školku, ve které mě Jana naučila kotrmelec, neboli kotoul, a taky jsme skákali přes švihadlo a taky hádali kung fu pandu. No a co teď? Ušounův úkol.
1: Dneska máme Ušounku za úkol vymyslet náš vlastní ušoškolkový cvik.
0: Jo, jako myslíš cvik, který zatím nikdo nikdy vácky nevymyslel?
1: No jo, přesně tak. Náš ušoškolkový cvik.
0: No teda to bude ale těžké. Už je na světě veliká spousta cviků.
1: No já bych ale možná jeden měla.
0: Jo.
1: No, kamarádi Ušonku, pojďte si to se mnou zkusit. Na pořádný ušocvik potřebujeme velké uši.
0: No, kdo tady má velké uši,
1: kdo
0: tomu
1: pak
0: to
1: asi?
0: Půjde asi dobře, správně, správně, to jsem přeci já. No tak, tak, dobře, tak potřebujeme velké uši. A?
1: No, teď si pěkně připravíme otevřené dlaně a dáme si je pěkně za svoje vlastní ouška, tak, aby dlaně byly dopředu.
0: Jo, že si jako zvětšíme vlastní ušiska.
1: Jo, jo, jo.
0: No, no, dobře, tak to mám, to mám. No a co dál?
1: Lokty dáme co nejvíc od sebe. Tak. Aha. A dlaně pořád za ušima.
0: Jo, jo, jo, jako když špatně slyším někoho, kdo na mě huláká z dálky. Tak to už taky mám.
1: A teď dáme lokty k sobě, jako kdybychom s nimi chtěli pomalu tleskat.
0: Jo, jako tleskat loktama.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: To je ten ale už odcvik. Tak holky a kluci, Jana vymyslela vážně parádní už odcvik.
1: To je blbina, víc.
0: To je strašný vácká blbina.
1: Tak, ruce za uši a loktáme tleskama. Teda ne, tleskáme loktama.
0: No, přesně tak, Ušo blbina od Jany Richterové. Ušo nová písnička.

0: práci. Posloucháte o show novou pohádkovou školku,
1: ve které se dneska cvičil.
0: A teď ale už bych chtěl být úplně línej.
1: A to je krásná náhoda, já k tomu znám jednu krásnou trampskou písničku.
0: Jo, tak šup jsem s ní.

0: Tak já tebe, Jani, za tuhle krásnou písničku rozhodně pochválím. Tak chválím, chválím, chválím.
1: Děkuju. A já tě zase chválím za ten super kotrmelec a ostatní cvičení.
0: A vás, holky a kluci, taky chválíme. Krásně jste cvičili, krásně jste hádali. A náš nový ušocvik vám taky jde perfektně.
1: No a jestli i vy, kamarádi, máte chuť někoho pochválit, jděte na to. Pochvala potěší úplně každého. Pochvalte maminku, pochvalte tatínka, babičku, dědečka, kamarády.
0: Jo, jo, jo, a taky je naučte ušocvik a uvidíte, jakou způsobíte legraci a jakou budou mít za pochvalu radost.
1: Stejně jako my budeme mít radost, když nám i dneska namalujete super obrázek.
0: Jo, prosím, namalujte nám vaše oblíbené cvičení, anebo třeba něco, s čím rádi cvičíte.
1: Jako míč, nebo švihadlo, anebo trampolínu.
0: No, třeba tak, jo, a my se na vaše obrázky už teď moc těšíme.
1: A stačí, když rodiče nebo paní učitelka váš obrázek jako vždycky vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Jo, jo, jo. A my pak někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
1: A teď už ahoj, holky, ahoj, kluci. Mějte se krásně a cvičte rádi a často.
0: A kotrmelec radši s dopomocí. Já ho radši jenom dělám zatím s Janou, než ho budu umět pořádně. No tak to jenom tak na závěr, ale teď už se s vámi loučí váš ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. Ta stejná, co vám na rozloučenou zaspívá písničku Skoky, běhy, plavání.
0: Ušounova písnička.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: padla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetruhlu i klíč. Potom si oblékne plášť zadí kůží, abrakadabra, a už je zas pryč.
1: Radio Junior.

0: minutové zprávy.
1: Pražská zoo poprvé v historii odchovala loríčka oranžovoprsého. Jde o papouška, kterého v Evropě chovají jen 3 další instituce. Mládě se vylíhlo už na konci května. Až nyní je ale možné zhodnotit, že byl odchov úspěšný. Mládě je totiž ve skvělé kondici. Loríček oranžovoprsý měří jenom 13 cm a pochází z oblasti Nové Gvineji. Přezdívá se mu také fíkový papoušek, protože dužina fíků tvoří významnou část jeho potravy. Archeologický nález v Ústí nad Labem je naprostý unikát. Až doposud úplně chyběly důkazy o tom, že by se v pravěku lovili mamuti i na území dnešních Čech. V listopadu roku 2024 ale začala stavba justičního paláce v Ústí nad Labem. Při pracích byly objeveny tisíce zvířecích kostí, mezi nimi i pozůstatky asi 20 mamutů. A také spousta důkazů o tom, že tady skutečně žili pravěcí lidé, schopní lovit tyto obří savce. 2 roky po objevu vydali archeologové studii, ve které vše popsali. Dneska je převážně jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.

parťáky, stoličky, všichni spolu! Čistíme, čistíme, nahoru, dolů, špičáky, stoličky, všichni hezky spolu!

0: kamarádko stonavá, přítelíčku chorý, nesu já ti písničku přes doly a hory.
1: Navléknu si návleky, nasadím si roušku,

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.

je to tak. A už to všichni vědí. V myšlenkách kroužím jako pták. Tělo mi ve škole sedí. Něco je ve vzduchu, tak to je. A není to jen vtip. A není to jen.

0: kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.
2: Ať sedí doma.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
3: Veselé!
2: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
3: Na kole!
2: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
3: Na kole.
2: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
3: Už
2: nejede pošťák na kole, už nejede pošťák do pole.

teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí.

kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama, na trati pole louky lesy. Vzduchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou

až tuto skončí sraz, je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá na ně. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom,

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Minutové zprávy.
1: Pražská zoo poprvé v historii odchovala loríčka oranžovoprsého. Jde o papouška, kterého v Evropě chovají jen 3 další instituce. Mládě se vylíhlo už na konci května. Až nyní je ale možné zhodnotit, že byl odchov úspěšný. Mládě je totiž ve skvělé kondici. Loríček oranžovoprsý měří jenom 13 cm a pochází z oblasti Nové Gvineji. Přezdívá se mu také fíkový papoušek, protože dužina fíků tvoří významnou část jeho potravy. Archeologický nález v Ústí nad Labem je naprostý unikát. Až doposud úplně chyběly důkazy o tom, že by se v pravěku lovili mamuti i na území dnešních Čech. V listopadu roku 2024 ale začala stavba justičního paláce v Ústí nad Labem. Při pracích byly objeveny tisíce zvířecích kostí, mezi nimi i pozůstatky asi 20 mamutů. A také spousta důkazů o tom, že tady skutečně žili pravěcí lidé, schopní lovit tyto obří savce. 2 roky po objevu vydali archeologové studii, ve které vše popsali. Dneska je převážně jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: U břehu neznámého ostrova ztroskotá obchodní loď. Z posádky se zachrání jen tři námořníci, mezi nimi i navigátor Alexandr. Ten se seznamuje s tím, jak to chodí v zemi lidi voni. A nestačí se divit. Proč se nesmějí obyvatelé ostrova procházet kolem moře, ani se po něm plavit? Kdo nařídil, aby si do rybníků přilévali olej? A čím jsou to všichni zdejší občané tak nepříjemně cítit? To se dozvíme právě teď v premiéře na Junioru. Pohádku Cesta do země lidi voni na motivy knihy Eduarda Petišky napsal Tomáš Loužný. Režie Dimitrij Dudík. Hrají Petr Lněnička, Alexandr Mojžíš, Marika Procházková, Hanuš Bor, Kamil Halbich a další. Natočeno v roce 2024.
2: Vaše veličenstvo, kapitánka flotily prosí o přijetí. Ať vstoupí.
3: Veličenstvo, dovolte mi podat hlášení. Dnes asi 2 hodiny po půlnoci proniklo do výsostných vod ostrova Lidivoni nepřátelské plavidlo.
2: Dejte si pohov, Lily, už jsem byl informován. K potopení té cizí lodi vám srdečně gratuluji.
3: Děkuji, veličenstvo.
2: Vrak už jste vyzdvihli?
3: Ano.
2: Jaký vezla náklad?
3: Čaj a koření, vaše veličenstvo.
2: Takže nic cenného?
3: Bohužel.
2: Nevadí, i tak skvělý úspěch.
3: Bohužel mám i špatné zprávy. Většina posádky se utopila.
2: Ale to je snad dobrá zpráva.
3: Mezi utopenými byl i kapitán lodi.
2: No, výborně!
3: Měl u sebe seznam posádky a podle něj nám 3 námořníci chybí. Doufáme, že se ztratili v hlubinách, ale jisté to není.
2: Chcete říct, že se nám po ostrově potulují 3 cizinci?
3: Možná.
2: Možná? Okamžitě je vypátráte, kapitánko. Nedal jsem vám kontrolu nad flotilou proto, abyste na ostrov pustila kdejakou cizí havěť. Ještě dnes mi je přivedete a živé. Exemplárně je potrestáme. Naši poddaní musí vědět, že dbáme o jejich bezpečí.
3: Rozkaz, pane.

0: Halo, pane, halo, jste naživu? Dýcháte, já vidím, že dýcháte. Už jsem se bál. Jste naživu, to je dobře. Tak hezký den, pane.
1: Počkej. Máš vodu. Aspoň trochu. Kam jdeš?
0: Vím, že tu nemám být. Nebojte se, už jdu.
1: Kde nemáš být?
0: U moře. Omlouvám se. Naschle a ať voní.
1: Co ať voní? Počkej. Máš něco k pití?
0: Nemám. Vám nevadí, že jsem u moře?
1: A proč by mělo?
0: Vím, že se to nesmí. Jenže já se tak rád dívám na vlny. Do dálky. Chci se totiž plavit na lodi, víte?
1: To ti rád poradím, jak na to. Já jsem totiž na lodi připlul.
0: Cože?
1: No ano, připlul. Jak se jmenuješ?
0: Tim.
1: Já jsem Alexandr. Jsem navigační důstojník na lodi. Říkám kapitánovi, kudy plout.
0: Opravdu?
1: Opravdu.
0: Já vám nevěřím. Jak byste na moři trefil? Jsou tam stvůry a nebezpečí. No,
1: když máš dobré mapy a kompas, tak se nemusíš ničeho bát. No, na, tady. Tak, podívej.
0: To je krásný. Co je to?
1: Kompas přece.
0: Skrz to se dívá?
1: Ne, na to se dívá. Ukazuje směr. Ta střelka.
0: Vůbec se nehýbe.
1: Ukáž? No, máš pravdu. Musel se rozbít.
0: I tak je moc krásný.
1: Poslyš, Time, vzal bys mě k vám domů? Potřebuju suché šaty, něčeho se najíst a napít. A pak musím najít svou posádku.
0: Dobře. Vezmu vás k nám, ale nesmíte říct, že jsem byl u moře. Našel jsem vás u rybníka, ano?
1: Mám tvým rodičům lhát?
0: Nejsou to mý rodiče, jen pěstouni. A nemusíte jim lhát, klidně řekněte, že jsme se potkali u vody. Nemusí přece vědět, že byla slaná.
1: No dobře, řeknu jim...
0: Víte co? Radši jim nic moc neříkejte. Já to zařídím.

0: Ještě brambory?
1: Děkuju, jsou výborné.
2: Tak si dejte, brambor je dost.
0: Tady.
1: Děkuju.
2: Žena umí výborné brambory. Líp než brambory umí snad jen rybu. Ale ryby nejsou.
0: Jeden by řekl, že když se kluk učí 2 roky na rybníkáře, tak už bude umět nějakou rybu vytáhnout. Ale je to budíš k ničemu.
3: Kdyby v tom rybníce něco plavalo, tak bych to chytil.
0: Já ho přerazím. Takového klacka jsme tu na vychování ještě neměli.
2: A počkej, matko. Tomu, co tady tím říká, totiž, že v rybníce nejsou ryby, tomu nevěřte. On jen hledá příležitost, jak se vyhnout svým povinnostem.
3: Já si svoje povinnosti plním. Ale rybník nesnáším.
0: Co by za to jiní kluci dali? Ani to není těžká práce, olejovat rybník.
1: Cože to má dělat?
2: Olejovat rybník přece. Líte do rybníka olej.
1: Proč byste lili do rybníka olej?
2: Olej do rybníka lijeme, jak radí král, aby ryby líp klouzaly do krku.
0: A líp se smažily. Jsou pak i voňavější.
1: Aha, dobře. A daří se rybám v takovém rybníce?
2: Co o tom říká královská vyhláška, Time?
3: Je důležité vytrvat a lít do vody olej. Úlovek se snižuje, ale jen proto, že ryba snáze vyklouzne.
0: Je totiž mastná.
2: Tak, tak.
1: Mořské ryby nejíte?
2: Jak to myslíte?
1: Když nemáte ryby v rybníce, můžete si něco ulovit v moři. Zdálo se, že je v něm plno ryb.
2: Máte divné otázky, pane. Musím říct, opravdu divné.
0: A kdeže jste se to s Timem potkali?
3: Na břehu rybníka.
0: Určitě to bylo u rybníka? Tim totiž chodívá k moři, zírá do dálky a má to zakázané.
1: Bylo to u rybníka. Hledal jsem zrovna ostatní nám...
3: Kamarády. Hledal je a zašel až k rybníku. A udělalo se mu špatně, tak si lehel k vodě. Tam jsme se potkali.
1: Ano, tak to bylo.
2: Co vlastně děláte, pane? Pracujete pro krále?
1: Pro krále?
3: Ale ano. Říkal jste přece, že pracujete pro královskou tajnou kancelář, že ano?
0: Tak proto.
2: Už rozumíme. Obcházíte lidi, kontrolujete práci, povinnosti, nařízení. To je potřeba.
0: Prosím, vyzkoušejte nás. Zeptejte se nás na něco.
1: Na co byste chtěli, abych se vás zeptal?
3: Třeba, proč se nemá zírat na moře?
1: Dobře. Proč se nemá zírat na moře?
0: Protože milujeme vlastní zemi, díváme se tedy směrem ke králi, do vnitrozemí, tedy na rybník, ne od něj, ne do moře. A proto také na moři nic nelovíme.
2: Správně.
1: No, sám bych to neřekl líp. No, já jsem spokojený a myslím, že budu muset jít zase dál.

0: Kapitánko, už přichází k sobě.
1: Dal si na čas. Dobré ráno, pane. Jste v pořádku?
2: Ano. Mám asi něco s rukou. Kde to jsem?
1: Na ostrově lidi voni. Jste tu sám? Byl s vámi někdo, když jste ztroskotali?
2: Prosím, pomozte mi vstát.
1: Pomalu, nespěchujte.
2: Slyšeli jsme ráno. Stříleli na nás. Kdo to střílel? Pak šla loď ke dnu.
1: Na tom nezáleží, už je dobře.
2: Moc si toho nepamatuju. Probudil jsem se až tady. Nevíte? Našel se ještě někdo z posádky.
1: Vy jste první. Ale věřte mi, že uděláme všechno, abychom vás dostali do bezpečí.
2: Děkuju. Děkuju vám.
1: Zvedněte ho, je váš. Doceli s ním.
3: Rozkaz, kapitánko.
4: Byla při obraně ostrova potopena cizí nepřátelská loď. Snažila se proniknout do našich vod, ohrozit bezpečí ostrova lidi vodí. Naše slavná flotila nás nesklamala. Přesto se jeden či více cizinců dostalo na pevninu. Chtějí uškodit naší míru milovné zemi. Buďme ostražití. Každý, kdo spatří někoho neznámého, má povinnost dát okamžitě zprávu nejbližší královské vojenské hlídce. Pod přísným trestem se zakazuje cizincům pomáhat

0: jdeš?
1: Nahlásit toho chlapa. To byl určitě on, jeden z těch cizinců.
0: Zbláznila ses? Co bychom řekli? Že jsme mu dali nejdřív najíst? A že jsem mu dal svoje kalhoty?
1: Nevěděli jsme to.
0: Ani teď to nevíme. Rozuměla jsi?
1: No tak dobře.
0: No.
1: Ty, táto, kde je Tim?
0: U rybníka, nebo já nevím. Však on se vrátí. Kam by taky šel?
2: Moc ti děkuju, Time, že se mě dovedl až do přístavu. Ale teď už se můžeš vrátit.
3: Počkejte, Alexi.
2: Dál už si poradím sám. Někde tu moje posádka musí být.
3: Pomůžu vám s tím vyptáváním. Slyšel jste královskou vyhlášku. Všude vás hledají, musíte opatrně. Jinak na vás každý hned pozná, že nejste zdejší.
4: Taky jste se přišli podívat na flotilu? Je krásná.
3: Nádherná.
5: A mocná.
0: Už jste ji viděl?
2: Ještě ne. Kde je?
5: Co pak jste slepí? Přímo před vámi.
2: To je jedna loď?
5: No ano, naše flotila přeci.
2: Ale flotila je víc lodí.
4: Ano, správně. Postavme našemu králi víc lodí.
5: Budeme mít dvě flotily.
0: Co dvě? Tři flotily.
2: Viděli jste ty cizince? Nevedli je z lodě?
5: Já je nestihl.
4: Já taky ne. A to jsem přišla kvůli nim.
3: Už budou v celách. Tady se nic nedozvíme. Když se budeme dál vyptávat, budeme moc nápadní.
2: Vůbec tomu nerozumím. Co je to za přístav s jednou lodí? Myslel jsem, že tady bude kotvit aspoň pár lodí. Že si budu moct nějakou najmout.
6: Chcete někam plout?
3: Co? Ne, to jste špatně rozuměl.
6: Jo, že my? No, nepotřebujete jenom loď. Ještě byste potřebovali navigaci, to hlavně. My lidi voni se přece neplavíme dál, než na dohled od břehu. Bez krále jsme ztracení.
2: Máme kompas, ale rozbitý.
6: Cože to máte?
3: Ne, nic.
6: To kompas vám opravím, umím to.
3: Vy jste snad zámečník?
6: Ne, já jsem pekař.
2: Pardon, už musíme jít.
3: Rychle pryč, poběžte.
6: Hej, zámečníkovi ho nedávejte. Slyšíte? Nic vám neopraví a ještě vás nahlásí, věřte mi.
7: To byste pro nás poslal, pane?
8: Ano, ať voní.
7: Ať voní na věky, jistě.
8: Je mi ctí, kapitánko Rudovlasa.
7: Tak kde ho máte?
8: Tam vzadu, za kuchyní. Usadil jsem ho tam jako vzácného hosta.
7: Vy jste mi ale koumák. Jak se vám odměníme?
8: Rád sloužím králi. Zdarma.
7: To mi všichni.
8: Ale možná...
7: Už to z vás leze.
8: Povolení na prodej občerstvení během soudu s cizinci? Možná to?
7: Uvidíme. To je pro něj?
8: Ano.
7: Já ho obsloužím. Dobrý den, pane. Objednal jste si pivo?
9: Pivo ne, jen vodu.
7: To mě mrzí, moc se omlouvám. Hned vám pro ní dojdu.
9: Nic se neděje. Rád vaše pivo ochutnám.
7: Sami si ho vaříme. Můžu si k vám přisednout?
9: Proč ne?
7: Já jsem na cizince vysazená. To víte, nepotkáváme je často.
2: Já tomu vašemu ostrovu vůbec nerozumím. Všude jinde bych dal kompas opravit spíš nějakému hodináři.
3: U nás všechno opravují zámečníci.
2: Dobře. Ale ani opravený nám ten kompas asi nebude k ničemu. Bez lodi s posádkou se odsud nikdy nedostanu.
3: Hlavně se nesmíte nechat chytit. Pak už byste se nedostal nikam.
6: Svatá pravda. Ale oni vás stejně nakonec lapnou. Na tuhle hru nemáte dost fištrónu. Když jste ten kompas opravdu strčili zámečníkovi. Ach, jo, jo.
2: To jste zase vy? Jak víte, že jsme ho dali zámečníkovi? Vy jste nás sledoval?
6: Určitě nejen já. Oni vidí všechno, všecičko. A slyší ještě víc.
2: Kdo?
6: Všichni. Věřit nejde nikomu.
3: Chcete nás nahlásit?
6: Já? K čemu by mi to bylo? Chci vám pomoct.
3: Takže vám máme věřit?
6: Na všechen smrad. a že ho tu hodně přisahám, že můžete.
10: A co to tu smrdí?
6: A cítíte to, vidíte?
10: Jo, jo.
6: Hořká pachuť v ústech, možná trochu kovu, jako když se kousnete do jazyčka.
10: A co to je?
6: Brzo poznáte. Vy jste tím ještě nenasákl. Ale tady klučík už dávno.
3: Já se náhodou myju.
6: A stejně smrdíš. Smrdíš, jo, jo.
10: Je to blázen, Time. Jdeme pryč.
6: Blázen, co by vám spravil kompas?
10: Co vy víte o kompasech?
6: To, co vím o zámcích. Všecičko.
3: Neříkal jste, že jste pekař?
6: Dobře. Takže důkaz. Tada. Co je tohle?
3: Hřeben.
6: Omyl, chlapče. Tak ty, cizinče, co to je?
10: Hřeben to je.
6: S váma je to těžký. Žádnou fantazii nemáte. Kdyby vám král řekl, že je to hrníček, budete z toho pít?
10: Na hlouposti nemáme čas.
6: Tak se podívejte. Tak.
3: No. Co to děláte?
6: To lámu mu zuby, co jinýho. Tak. A co ti to teď připomíná?
3: Nevím. Klíč?
6: No vidíš, ještě nejsi ztracenej, hochu. Ještě z tebe něco bude. Zkus ty dveře za sebou. No vem za tu kliku.
3: Zamčené.
6: A teď jukni na můj paklíč.
10: To není paklíč. To je hřeben. Vylámaný.
6: Ale no tak. Tak. Vidíte? Tím odemknu v téhle smradoříši skoro všechno. Není to nádhera?
3: Jak jste to dokázal?
6: Vždyť říkám, jsem zámečník. A možná poslední skutečný.
10: A proč tedy nemáte zámečnictví?
6: Protože mám pekárnu.
10: Nerozumím vám.
6: Protože jsi hlupák. Tady přece nikdo nedělá to, co umí. Tady každý dělá to, co si usmyslí smraďoch nejvyšší tam v paláci.
3: Král?
6: Spousta lidí by chtěla dělat zámečníka. Ale ne každý může.
10: A proč by chtěl být někdo zámečníkem?
6: Co dělají ti, co se bojí? No, zamykají se. A tady se bojí každý, kdo se nebojí, je blázen. Takže zámečníci jsou za vodou, vlastně pod vodou. Topí se v penězích. Aby se stal zámečníkem a mohl se topit v penězích, musíš chválit krále víc a silněji než všichni ostatní. O zámcích nic vědět nemusíš. A proto se dají všechny otevřít hřebenovým paklíčem. Tedy skoro všechny. Až na ty, co jsem dělal já. Ty drží. Tak tady kousek bydlím. Nechcete na návštěvu? Myslím, že byste se dál neměli jen tak potulovat po ulicích.
10: Ne, děkujeme, ale nechceme.
3: A už nás nechte.
11: Líbí se vám u nás, cizinče?
9: Kde?
11: Na ostrově Lidivoň.
9: Ano, ale je to tady všude nějak divně cítit. Nezdá se vám?
11: O čem to mluvíte?
9: Kysele. Občas skoro do hořka. Nikdy jenom trochu, ale občas to zavane silně. Bylo to i venku.
11: Přivoňte se ke mně. No jen se nebojte, nestyďte se.
9: To jste vy?
11: To jsou všichni lidi voni.
9: No, děkuju za pití, už musím jít. Potřebuju najít svoje přátele.
11: Nechcete si nejdřív odpočinout? Přece jste ztroskotal, ne? Vyplavilo vás moře.
9: Jak to víte?
11: Já vím ledacos. Je to moje práce.
9: Co je vaše práce?
11: Pečovat o ztracené duše jako jste.
9: Puste mě!
11: Chtěla jsem na to jít po dobrém. Ale vy jste nepoučitelní. Všichni chcete vždycky utíkat.
9: Proč bych utíkal?
11: Abyste se vyhnul vězení. To je pořád dokola. No a teď. Kde se schovává ten třetí?
12: Tady ten kompas máte. A zde královský glejt, potvrzení, že věc je opravena.
10: To bylo rychlé. Děkujeme.
12: Díky. Není zač. A pro dnešek zavíráme šup, šup, šup, šup. Krásný, voňavý den.
3: Počkejte, ta střelka se pořád nehýbe. Nic se nezměnilo.
12: to se asi špatně díváte. Zkontrolujte si to pořádně, ať voní.
10: Ukáž? Ty má pravdu, nic jste neopravil. Vraťte mu peníze.
12: Tak to už je moc, pane. Drzost. Takhle zostouzíte našeho krále?
10: Já, že zostouzím krále? To mi snad kompas opravoval on?
12: Máte v ruce královský glejt? Tak čtěte.
10: Oprava předmětu proběhla bez jakýchkoliv závad. Mm-hmm. Za opravu ručí nejvoňavější panovník. Mm-hmm. Jakékoliv stížnosti směřujte představitelům královské tajné policejní kanceláře. Mm-hmm. Pozdraven,
12: budiš král. Takže co? Chcete něco reklamovat?
3: Ne, určitě to funguje. Jen se to ještě nespustilo. Děkujeme.
12: Tak vidíte. Příště si rozmyslete, než někoho osočíte ze špatné práce. Vonavý den.
10: Tak. A jsme tam, kde jsme byli.
3: Asi jsme měli věřit tomu pekaři.
10: Třeba ho ještě najdeme. Pojď. Byli to tyhle?
3: Nevím, už si to nepamatuju. Nezmizat těhle?
10: Zabouchej na ně. Já zkusím ty vedle.
3: Musí tady někde bydlet.
13: Mohu vám nějak pomoci, pánové?
3: Ne.
13: Ne? Vypadá to, že někoho hledáte. Znám to tu dobře. Vím, kde kdo bydlí.
10: No, hledáme jednoho zámečníka, který si říká pekař. Nebo vlastně obráceně.
3: Alex, si nic jí neříkej. To je kapitánka královské flotily, každý ji zná. Jmenuje se Lily.
13: Tim má pravdu, ale nemusíte se mě bát.
3: Slyšeli jsme královskou vyhlášku. Chcete ho zavřít do vězení?
13: Ano, to chci. Ale mohu vám zaručit spravedlivý soud. Vypadáte jako rozumný člověk, Alexandře. Co si myslíte, že dokážete na útěku? Za prvé vás raz, dva chytíme a za druhé přivedete do problémů každého, kdo by vám pomohl. Pojďte se mnou. Zavedu vás za vaší posádkou. Odpočinete si.
10: A co Tim?
13: Máš rád moře, že?
3: No a?
13: Jak by se ti líbilo sloužit na flotile? Nejdřív v přístavu, ale časem by se s námi mohl i plavit. Můžeš bojovat proti našim nepřátelům.
3: Děkuju, ale to asi nechci.
13: Stejně tě chytíme. Nebuď hloupý.
14: Hej, kluku, pst, tady.
3: Co jste vy?
14: Rychle poběž dovnitř, nebo tě labí. Tak šup, rychle.
15: Tak co? Kdo měl pravdu, vy nebo já?
3: Vy, omlouvám se.
15: Kde máš toho zmateného námořníka?
3: Zůstal s ní.
15: S kým pak?
3: S rudou Lily.
15: Jo, jo, tak to už v tom taky plave. A kompas?
3: Ten má taky on.
15: Prohra na celý čáře.
3: Můžeme mu nějak pomoct?
15: Tobě můžu pomoct. Jemu už ne. Hned, co to skončí s ním, přijde řada na tebe. Jo, jo. Nikdo nesmí být proti králi. Nikdo a nic. Ale neboj, schováme tě. Je nás proti králi víc a víme o sobě. Bude to dobrodružství.
3: Námořní dobrodružství?
15: Skoro. Jízda na vlnách, to bude pořádná. Pst. Poslouchej.
16: Občané ostrova Lidivoni, slyšte, slyšte! Všichni cizí špioni byli dopadeni.
15: Slyšíš?
16: Naše úroda, naše děti a náš život jsou v bezpečí. Lidivoni zastaví každého, kdo se je pokusí ohrozit.
15: Já, já.
16: Soudní proces s cizinci začne zítra v poledne. Je veřejný a všichni návštěvníci jsou pro tu dobu omluveni z pracovních povinností. Přijďte se podívat na soud s nepřáteli země. Ať žijí Lidivoni.
3: No tak já už teda...
15: Kampak, kampak.
3: Děkuju vám, že mi chcete pomoct, ale já se nebudu schovávat.
15: Aha. A opravdu? Kvůli němu chceš nasadit krk?
3: Chci. Já bez něj nebudu námořníkem a on beze mě nepřežije. Musím na něj dávat pozor, když už jsem s ním jednou utek. On to po mně nechtěl.
15: A co bude, až ho osvobodíš?
3: Odplujeme pryč. Jedete s námi?
15: Ach, jo, jo. Ale co už? Co už? Jednou člověk krk riskovat musí. Pomůžu ti, i když je to šílenost. Tak jo, dobře mě teď poslouchej. Tady to si vezmi.
3: Co to je?
15: Nepoznáš klíč?
3: Ale k čemu? Neotevře všechno hřeben?
15: Co správná ruka zrobila, než smradlavá hodina odbyla, toho brzy přijde čas, svoboda se ozve zas.
3: Cože?
15: Některé zámky jsou ještě bytelné.

0: Vězni do pozoru.
1: Kapitánko?
2: Cizinci, mám pro vás dobré zprávy. I když jste nepřátelští špioni.
3: Nejsme žádní špioni.
4: Jsme obchodníci, poslouchejte nás.
5: Ticho!
2: Král vám dopřeje velikou milost. Sám bude soudu s vámi předsedat. Vy, Alexi, jste byl zástupce kapitána, že?
3: Ano.
2: A kapitán už není, takže jste se jim stal vy. Zastoupíte u soudu celou svou zbývající posádku.
6: Z čeho jsme obviněni? Čím jsme se provinili?
2: Nebuďte hloupí, Alexi. Není přece důležité, co kdo udělal. Důležité je, aby byli naši lidi voni šťastní.
6: A jak to souvisí?
2: Naši občané přece musí vidět, že jinde jsou lidé zlí, podlí, oškliví a smradlaví, že jinde se žije hůř. Pak mohou být sami šťastní, vědět, že se jim díky nejvoňavějšímu králi vede lépe.
3: Voňavé? Co je v téhle díře voňavý?
2: Ano, někomu strach nevoní. Mně ano. Když ho ucítím, vím, že odvádím dobrou práci. Čím víc lidi voní strachem, tím víc jsou lidi voni. A tím lepší jsem já.
4: Ale proč se bojíte i vy?
2: Nikdy si nemůžu být jista, kdy mě někdo nahradí. Takže se také bojím. Každý den, každou hodinu, každou minutu. Ale vy už k nám také patříte. Jen si k sobě čichněte. Přivoňte si.
5: Jak může být někdo proti našemu nejvojavějšímu?
7: Jo, tak nastraž uši, Tyme. Cesta do paláce bude zítra snadná. Stačí se přidat k danu a tvářit se, že se jdeš podívat na soud s tím cizím nebezpečným agentem, špionem, nebo jak mu chtějí říkat. Prostě se přidej do chůlu lidí a usmívej se. Radši nemluv, tím nic neskazíš.
5: Já jsem nevzala děti. Kdo ví, co by od něj chytili?
8: A ty tu děláš co, kluku?
9: Já? Prosím?
8: No, co tu děláš?
10: Tvoji rodiče se nebojí, že něco od toho cizince chytíš?
11: Že tě uřkne?
9: No, oni chtějí, abych viděl nepřítele z první řady. Abych ho příště poznal.
5: A to je zase správně. To se mi líbí.
7: Jakmile budeš u soudní síně, zatoč těsně přední doprava a pak dolů po schodech. Nikdo by ti neměl stát v cestě. Všichni budou chtít vidět cizince.
9: A potom? Kam pak?
7: Pořád dolů, dokud se nedostaneš ke královské pokladně. Tam už se nikoho bát nemusíš. Trezor hlídaný nebude. Proč taky? Klíč od něj má jen král. A ten se bude předvádět svým podaným v soudní síni.
0: Moji nejvoňavější poddaní, libé zákony naší země zapovídají cizincům nenahlášený pohyb po ostrově a přesto se tento muž a další dva jemu podobní procházeli po našich plážích, po našem přístavu a po našich ulicích. Jako cizí a nepřátelští špioni sbírali informace o naší říši za účelem jejího zničení. Mohli bychom je rovnou popravit, ale my, občané říše lidivoni, jsme spravedliví a dobří a proto jim dopřejeme veřejný soud. Tento muž nechť zastupuje všechny ostatní nezvané hosty a jeho rozsudek nechť je rozsudkem i nade všemi jeho kumpány.
12: Mám se obhajovat sám, i když neznám vaše zákony? Tomu říkáte spravedlnost?
5: Krále vždy oslovujeme jeho nejvoňavější veličenstvo.
13: Taková drzost! Barbarství!
11: Neúcta k soudu!
0: Cizinče, pochopitelně budete mít zdejší obhájkyni. Jak jste slyšel, jde nám o spravedlnost. Myslím, že už jste se seznámili. Viďte, drahá Lily.
2: Ano, jsme takřka přátelé. Ráda se obhajoby ujmu.

0: Kdo jiný zná naše zákony lépe? Tak tedy pusťme se do toho. Cizinče, máte povolení k pobytu v naší zemi?
1: Nemám, ale chci říct, že jsme na váš ostrov nechtěli přicestovat. Není zakreslený v mapách a bouře nás...
0: Cizinče, u soudu za vás mluví vaše obhájkyně!
1: Ale já...
0: Ticho! Nebo vás nechám vyvést a soud proběhne bez vaší přítomnosti. Rozumíte? Tady znova. Máte povolení k pobytu?
2: Nemá, pane.
0: Aha. A snažil jste se ho zajistit?
2: Nesnažil se.
0: Jste tedy špionem, který pronikl na naši pevninu s nepřátelskými úmysly.
2: Ano. Je to nepřátelský agent a zaslouží si nejvyšší trest.
1: Nejsem špech. Ani nepřítel. Jsem námořník a obchodník. A nevěděl jsem...
0: Ticho! Ticho! Dál. Vylákal jste z domova chlapce jménem Tim s úmyslem odvést ho od jeho pěstounů, abyste jim tak zabránil jejich úsilí vychovat z něj královského rybníkáře.
3: Ano, odvedl.
4: Vylákal ho z domu.
1: Nikoho jsem z domu neodlákal. Tim utekl sám. Nechce být rybníkářem, ale námořníkem.
0: Nemáte slovo! Možná jste toho hocha pak i připravil oživat. Protože teď ho nemůžeme najít.
2: Mé jednotky po něm pátrají, ale bez úspěchu.
1: Tohle za soud. To je fraška.
0: Vidíte? S jakou arogancí a svévolí se musíme potýkat? S jakou neúctou k našim zvykům a našemu životu?
5: Jak jsem říkal, času na cestu k trezoru budeš mít spoustu. Král se u soudu bude předvádět v plné kráse. Hlavně nestrať klíč.
2: Pověsím si ho na krk.
5: Dobře. Naštěstí nikdo neví, že ten náhradní existuje. Když jsem trezor dokončil, rozhodl se král, že všechny zámečníky popraví, aby se k jeho pokladu nikdo nedostal. V noci poslal tajně ke všem vyučeným zámečníkům svoje vojáky a ti je sebrali dřív, než pochopili, co se děje. Ale já měl štěstí. Když přišli pro mě, krájel jsem si chleba k večeři. Ptali se po zámečníkovi a já jim řekl, že jsem jen pekař. Tak mě nechali být. A od té doby peču chleba a rohlíky. Je to bezpečnější. Bojím se, že mi nenakyne těsto. Ale ne už o hlavu.
2: A kdyby u toho trezoru někdo přece jen byl?
5: Budeš si muset poradit.
6: Hej ty, kampák, soudní síň je nahoře. Tady nemá nikdo co hledat.
2: A co tu děláte vy, když tady nemá nikdo být?
6: Já tu dělám svou práci. Koukej pelášit nahoru, než tě zatknu.
2: Mě sem poslali, právě...
6: Jo. A kdo tě sem poslal, prosím tě?
2: Taková paní.
6: Aha, a jak vypadala ta paní?
2: Moc pěkná. Ale šel z ní strach. Měla úplně rudé vlasy, jako by hořely.
6: Kapitánka flotily, Lily, proč tě sem posílá?
2: Chce u soudu předvést jako důkaz nějaký kompas?
6: To vyprávěj někomu jinému. Sem může jen ona a král.
2: Tak to se moc omlouvám. No. Vyřídí mi to. Dala mi právě tenhle klíč a říkala,
6: ukaž.
2: Že...
6: Tenhle klíč? Ten je králův. Osobní.
2: Ano, jsou právě u soudu a tak mě poprosila, abych přinesl ten důkaz. Ale já jí vyřídím, že mi ho nedáte, že musí přijít sama. Bude určitě ráda, že jste opatrný. Tak pozdraven, budíš král.
6: Ne, stůj. Když máš klíč, tak to je jiná, to chápu. Ukaž, odemkneme a já ti ten kompas dám.
7: Neříkej jí o mně nic.
6: Jo, slibuješ.
2: Vy se jí bojíte?
6: Bojím. A moc.
2: Nebojte, nic neřeknu. Bojím se jí taky.
0: Ale i kdybychom vám velkoryse vše odpustili, cizinče, nelze popřít, že jste se snažil opravit jakýsi kompas, že ano?
2: Ano.
0: Můžete všem říci, o co se jedná?
1: Já?
0: Ano, dávám vám slovo. Tak mluvte.
1: Kompas je přístroj. Pomáhá navigovat loď. Je v něm magnetická střelka, která se natáčí ve směru pólů. Tedy na sever a na jih. A je tak možné určit podle ní směr.
0: Vede vás tedy ke králi? K nejvonavějšímu panovníkovi, ke mně?
1: Ne, to ne. Vždyť to říkám. Vede nás na sever, anebo...
0: Chtěl jste tedy opravit magický přístroj, který vede jeho držitele pryč od krále?
1: Ano, nebo teda ne, ne, to nejde o krále, jde o světovou stranu.
4: Vrchat od krále!
7: To je největší zločin, hlavní zákon!
8: Jaké světové strany? Nikdo nic takového nepotřebuje!
9: Všechny cesty vedou ke králi!
0: To nám stačí, cizinče. Vina byla nade vší pochybnost prokázána. Odsuzuji vás i celou vaši zbývající posádku k veřejné popravě, která bude vykonána zítra v poledne. Ať žijí lidi voni!

0: už jen tohle a je to. Byla to drobnost, stačila trocha trpělivosti.
1: Co s ním bylo?
0: Usadila se v něm sůl z mořské vody a znehybnila střelku. Stačilo kompas rozebrat, vyčistit a zase složit.
1: Takže teď můžeme plout kamkoliv?
0: Ano, kamkoliv.
1: Až kam?
0: Až na svobodu. Dál to nejde. Jenže k tomu potřebujeme loď a Alexandra a jeho posádku.
1: A jak je osvobodíme? Říkal jste, že máte plán?
0: Mám, neboj se. Ještě není hotový, ale už plán kyne. Potřeboval bych jen odvést zítra předpolednem pozornost.
1: Čí?
0: Celého města. Rudé, Lily, krále, armády, úplně všech.
1: Aha, tak to je šílenost.
0: No, moje slova, Týme. Ale nezbývá nám, než to nějak vymyslet. Musíme mít volnou cestu do přístavu.
1: Ale možná, že šlo by. Asi bych teda jeden nápad měl.
0: Jaký?
1: Uvidíte.

0: Poslední snídaně, smrduši.
1: A pak rovnou na popravu.
2: Konečně trocha vůně. Čerstvý chleba.
3: Aspoň chvíli necítit ten hořký pach.
4: Máme hlad. Dejte nám kousek.
0: Hej, slyšíte?
5: Chceme svůj poslední chleba. Máme právo na poslední přání.
6: Ticho! Co se to tu děje?
0: Přivezli chléb pro vězně.
6: Čerstvý? Není to pro ně škoda? Nechte si ho vy a dejte jim starý.
7: My jsme po jídle, kapitánko.
6: Tak pro mě za mě. Ale všechny bochníky rozříznout. Prohledat.
8: Tady něco je?
7: A co to je?
6: Ukažte. Co tam je? Co se děje? Proč se smějete?
7: Omlouváme se, kapitánko. V jednom chlebu je... hřeben.
9: Vylámaný hřeben.
7: Asi, aby se před popravou učesali.
9: Aby jim to na špalku slušelo.
10: Tak, kdo chce chleba se hřebenem?
7: Kdo by se chtěl přičísnout?
5: Dejte ho mně, já si ho vezmu.
9: Na, tady máš, ale pozor, ať ti nezaskočí.
5: Nebojte se, dám pozor.
0: Ve městě se něco děje, kapitán.
6: Hoďte jim ten chleba a pojďte se mnou. Dobře je zamkněte.
11: Tudy, oběžte.
12: Nikde ani živáčka.
11: Přeje nám štěstí.
4: A bude tam loď?
11: Jedna určitě. Teď máme šanci. Všichni hasí požár.
4: Alexi, jak jsi věděl, že ten hřeben odemkne celo?
11: Jednou jsem někoho viděl takhle odemykat. Tak, za rohem je zámečnictví. Za ním vpravo a jsme v přístavu.
12: Už ať jsme pryč.
11: A teď opatrně.
12: Alexi, tady jsme, rychle. Dokud mají co hasit.
7: Ty je znáš?
5: Znám. To je náš nový navigační důstojník.
4: A ten stařík?
5: Ten nám poslal ten hřeben.
11: Ten tvůj kompas už funguje.
5: Skvělá práce, zámečníku. A díky za nejlepší chleba, co jsme kdy jedli, pekaři.
11: Není zač.
12: Tak, co bude teď, kapitáne?
5: Teď? Všichni na palubu!
12: Vážně ze mě bude navigační důstojník?
5: No bude. Naučím tě navigovat. Už se nikdy nestratíš. Vždycky najdeš cestu na svobodu.
12: Není něco jinak? Něco se změnilo, ale co?
5: Myslíš, ten smrad? Ano. Ten hořký pach je pryč. Konečně.
12: Cítím jenom moře. Moc mi voní.
5: Už se nebojíme.
9: Jo. Už nejsme lidi voni.
12: Přesně tak.
4: Ale nejodvážnější ze všech byl stejně ty. Jak si ten rybník vůbec zapálil?
12: Rybník sám by nehořel. Ale nalil jsem tam na královo přání už tolik oleje, že stačilo jenom škrtnout cirkou. Ani nevíte, jak dlouho jsem to chtěl zkusit. No a pak jsem zvedl stavidla.
4: Oheň tekl k městu a jestli ho neuhasili, hoří dodnes.
5: No zkrátka, Tyme. Vypálil si králi rybník přímo pod nosem.

Někdy do hráčí kráčet brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

0: Jau, jau, jau, jau, jau, ještě jednou kruci brko písek zase nakřivo, úplně mimo podložku.
1: Je, ahoj, Ošounku, co to tady vyvádíš?
0: Vyvádím kotrmelec, ale moc mi to nejde.
1: Tak to hnedka napravíme, ale nejdřív pozdravíme holky a kluky, protože už jsou tady s námi, už poslouchají.
0: Jo, jo, jo, tak ahoj holky, ahoj kluci, vítejte u další Ušounovy kotrmelcové pohádkové školky. No, no, umíte vy už kotrmelec?
1: Poslouchám. Někteří volají, že ano, že to nic není, a někteří zase volají, že jsou na tom stejně jako ty, Ušounku.
0: No to jsem si oddychl. No, ale i my se chceme kotrmelec naučit.
1: To vám chválím a hlásím se dobrovolně, že vás to ráda naučím.
0: Ušounovo cvičení. No tak jdeme na kotrmelec, kterému se tedy správně říká po tělocvikářsku kotoul.
1: Ale nejdřív se na kotrmelec neboli kotoul připravíme. Cvik, který předtím musíme umět, se jmenuje kolébka.
0: Aha, a co mám dělat?
1: No, lehni si na měkkou podložku, aby tě to netlačilo. Chytni si kolínka a bradu dej k ním k hrudníku. A teď se pěkně pohupuj střídavě dopředu, dozadu.
0: Jo, aha.
1: No.
0: Jo, jako takové klubíčko
1: no,
0: ze sebe udělám. No,
1: hele,
0: jo.
1: Stejně jako já. Holky a kluci, jestli máte u sebe podložku a dost místa, pojďte se pohoupat s námi. Lehněte si, chyťte si kolínka a houpejte se. Je to fajn, i když už třeba kotrmelec umíte.
0: Je, yeah, houpy, houpy, houpy, houpy, to mě baví, to je bez houpání.
1: No, tak trénuj houpání a já ti zatím zaspívám písničku. Je úplně super nová a je přesně, víš o čem?
0: Ne.
1: No, o kotrmelcích, neboli o kotoulu.
0: Jo, jo, jo, tak to se těším. Houpy, houpy, houpy, houpy. Ušounovo zpívání.
1: Když někdy něco nejde

jste taky. Udělejte si kotoul, možná, že zalezou mraky. Vyplavte endorfíny na dobrou náladu.

0: kluci, stále posloucháte dnešní show, no tedy mou pohádkovou školku, a Jana mě učí kotrmelec.
1: Kolébku už show skvěle natrénoval, tak se do toho můžeme, kamarádi, pustit.
0: Tak já jsem tu připravený, klečím na podložce.
1: A to je první chyba. Počkej, ušounku, holky a kluci, pokud se s námi učíte kotrmelec a máte na zemi podložku, tak hlavně ať okolo nic není, kdybyste jako ušoun udělali kotrmelec na křivo.
0: Jo, jo, jo. A nejlepší je, když máte u sebe někoho dospělého, jo? Jako já mám třeba tady takovou Janu šikulku šikovnou, která kotrmelec umí.
1: No, třeba vaši rodiče dovedou kotrmelec, nebo paní učitelka umí kotoul, nebo starší sourozenci.
0: Jo, tak, tak, tak, jo. Tak, a Jani, co? Jak?
1: No, sedni si na bobeček, dlaně dej na zem kousek před sebe, kolínka od sebe, jako když sedíš jako žabička a chystáš se skočit.
0: Aha, tak já už sedím jako žabička na bobku, kolena od sebe, dlaně na zemi, kousek před koleny, takhle.
1: Tak, a teď už jenom zabal hlavičku, dej ji na hrudník, když to jde k nohám dolů na podložku. Tak super.
0: Držíš mě?
1: Držím ti zadeček, dobrý, dobrý, dobrý. No a teď už jen zvedneš prdelku a trošku se odrazíš nohama.
0: Juhu!
1: Výborně!
0: To teda
1: super,
0: bylo, to ušionku. Byl parádní kotrmelec, co říkáš?
1: No výborné to bylo.
0: Díky, díky, holky a kluci, už umím kotrmelec s dopomocí, to se to snad dokonce rýmuje. A co vy?
1: Emička volá, že kotrmelec už umí, ale právě teď trénuje skákání přes švihadlo.
0: Je, tak my budeme, Emičko, trénovat s tebou. No a dokonce nám k tomu Jana zase zaspívá, že jo, Jani,
1: no,
0: že jo.
1: Jasnačka.

0: kluci, stále posloucháte mou Ušounovu pohádkovou školku, ve které mě dneska Jana naučila kotrmelec. Hurá!
1: A taky jsme si krásně zaskákali přes švihadlo.
0: Dnešní školka začala cvičením, ale klidně bychom si už mohli trošku odpočinout.
1: Jo, už jsi unavený. A co kdyby odpočívala jen vaše těla a hlavičky měly naopak práci?
0: No, to by šlo.
1: Dobře. Tak holky a kluci, nastražte ušiska. Dneska jsem pro vás vybrala trošku pohádkovou hádanku a taky trošku je o zvířátkách.
0: No tak už nás nenapínej.
1: No, teď vám pustím jedno zvířátko.

No taky jsem ještě neskončila. Zvíře, které jste slyšeli, hraje v jednom animovaném filmu a vážně hodně si v něm zacvičí. Dáme si ještě malou písničkovou ukázku.

0: kamarádi, tak pozor, 3, 2, 1, Kung Fu Panda!
1: Paráda, krásně jste to zase uhádli. Nejdřív jste slyšeli pandu z přírody a potom písničku z animáku.
0: Pand je málo, je to totiž ohrožený druh.
1: Přesně tak, a taky žádná z nich doopravdy necvičí kung fu.
0: No to nevíš, nikdy nevíš.
1: No to máš pravdu, všechny pandy osobně neznám. Ale co vím jisto jistě, že pandy jedí jenom bambus, ale zase mají na výběr, protože druhů bambusu je hodně. Dávají si bambus k snídani, dávají si bambus k svačině, dávají si bambus k obědu, dávají si bambus k večeři.
0: Jo. Já bych jenom připomněl, že máme pandu takovou tu velikanánskou bílou s černýma brejlema, jakože. A pak máme ještě malou pandu červenou, která vypadá spíš jako liška, než jako medvídek. To jsem ale chytré jako rádio.
1: No to rozhodně si.
0: No.
1: Ale obě si dávají bambus k snídani, dávají si bambus k svačině, dávají si bambus...
0: Ale něco dali ani.
1: Na co máš chuť, ušonku?
0: Že nevíš, viď?
1: Ne.
0: No přece na pohádku.
1: Jo, aha, tak tedy dobrou chuť, pohádka je tu.
0: Ušounova pohádka.
2: O Emě, co se zcvrkla ve vaně. Jednou se Ema tak dlouho koupala ve vaně, až se jí úplně zcvrkla kůže na prstech. Ale nejen tam, i po celém těle. A vlastně celá Ema jakoby se srazila a skrabatěla. Takže místo 6leté holčičky připomínala spíš nějakou 100letou stařenku. Když ji takhle uviděl brácha Adam, zděšeně běžel za babičkou, která je ten večer hlídala, že ve vaně místo Emy sedí nějaká cizí paní. Babička z toho byla taky celá popletená a pořád Emě říkala: Luizo, no holka zlatá, kde ty se tu bereš? Protože si myslela, že je to jedna její kamarádka z dávných časů. To jsem přece já, Ema, zoufale opakovala Ema. To není pravda, řekl rozhodně Adam. Ema je moje ségra a vy jste nějaká cizí stará bába. No tak Adámku, napomenula ho babička a pak řekla omluvně Emě: promiň, Luizo, on to tak nemyslel. Ema byla úplně zoufalá. Ale naštěstí se v tu chvíli vrátila maminka. A ona jí vyskočila do náruče a plakala: maminko, já jsem přece tvoje Ema. Maminka se na ní dlouze zadívala. Pak se usmála a řekla: ty jsi přece moje Emuška. To já poznám vždycky. Pohladila ji a tím pohlazením jí vyhladila zcvrklou kůži. Najednou Emu poznal i Adam a babička a všichni si oddechli. A Ema pak už nikdy nezapomněla vylézt z vany včas.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
0: Jo, tu školku, ve které mě Jana naučila kotrmelec, neboli kotoul, a taky jsme skákali přes švihadlo a taky hádali kung fu pandu. No a co teď? Ušounův úkol.
1: Dneska máme Ušounku za úkol vymyslet náš vlastní ušoškolkový cvik.
0: Jo, jako myslíš cvik, který zatím nikdo nikdy vácky nevymyslel?
1: No jo, přesně tak. Náš ušoškolkový cvik.
0: No teda to bude ale těžké. Už je na světě veliká spousta cviků.
1: No já bych ale možná jeden měla.
0: Jo.
1: No, kamarádi Ušounku, pojďte si to se mnou zkusit. Na pořádný ušocvik potřebujeme velké
3: uši.
0: No, kdo tady má velké uši,
1: kdo
0: tomu
1: pak
0: to
1: asi?
0: Půjde asi dobře, správně, správně, to jsem přeci já. No tak, tak, dobře, tak potřebujeme velké uši. A?
1: No, teď si pěkně připravíme otevřené dlaně a dáme si je pěkně za svoje vlastní ouška, tak, aby dlaně byly dopředu.
0: Jo, že si jako zvětšíme vlastní ušiska.
1: Jo, jo, jo.
0: No, no, dobře, tak to mám, to mám. No a co dál?
1: Lokty dáme co nejvíc od sebe. Tak. Aha. A dlaně pořád za ušima.
0: Jo, jo, jo, jako když špatně slyším někoho, kdo na mě huláká z dálky. Tak to už taky mám.
1: A teď dáme lokty k sobě, jako kdybychom s nimi chtěli pomalu tleskat.
0: Jo, jako tleskat loktama.
1: Jo, jo, jo, jo, jo.
0: No, ale už odcvik. Tak holky a kluci, Jana vymyslela vážně parádní už odcvik.
1: To je blbina, víš?
0: To je strašně vácká blbina.
1: Tak, ruce za uši a loktáme tleskama. Teda ne, tleskáme loktama.
0: No, přesně tak, už jo, blbina od Jany Richterové.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které se dneska cvičil.
0: A teď ale už bych chtěl být úplně línej.
1: A to je krásná náhoda, já k tomu znám jednu krásnou trampskou písničku.
0: Jo, tak šup jsem s ní.

0: Tak já tebe, Jani, za tuhle krásnou písničku rozhodně pochválím. Tak chválím, chválím, chválím.
1: Děkuju. A já tě zase chválím za ten super kotrmelec a ostatní cvičení.
0: A vás, holky a kluci, taky chválíme. Krásně jste cvičili, krásně jste hádali. A náš nový ušocvik vám taky jde perfektně.
1: No a jestli i vy, kamarádi, máte chuť někoho pochválit, jděte na to. Pochvala potěší úplně každého. Pochvalte maminku, pochvalte tatínka, babičku, dědečka, kamarády.
0: Jo, jo, jo, a tak je naučte ušocvik a uvidíte, jakou způsobíte legraci a jakou budou mít za pochvalu radost.
1: Stejně jako my budeme mít radost, když nám i dneska namalujete super obrázek.
0: Jo, prosím, namalujte nám vaše oblíbené cvičení, anebo třeba něco, s čím rádi cvičíte.
1: Jako míč, nebo švihadlo, anebo trampolínu.
0: No, třeba tak, jo, a my se na vaše obrázky už teď moc těšíme.
1: A stačí, když rodiče nebo paní učitelka váš obrázek jako vždycky vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Jo, jo, jo. A my pak někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně a cvičte rádi a často.
0: A kotrmelec radši s dopomocí. Já ho radši jenom dělám zatím s Janou, než ho budu umět pořádně. No tak to jenom tak na závěr, ale teď už se s vámi loučí váš Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. Ta stejná, co vám na rozloučenou zaspívá písničku Skoky, běhy, plavání.
0: Ušounova písnička.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj a dobré odpoledne Mezi námi zvířaty. Mým hostem je nadporučík David Vedral, policejní psovod. A já mám tady pro vás takovou zprávičku. Přečetla jsem si ji v tisku. Malý psík z Kansasu se v polovině září stal skutečným hrdinou, když dokázal zastavit policejní hlídku a přivést ji domů na pomoc svému pánovi, jenž ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Já myslím, že vám ta zpráva musela udělat radost. Udělala vám radost.
2: Udělala.
1: Prostě byl to pejsek, který spolupracoval s policií, stejně jako všichni vaše psy.
2: Ano, to se tak nikdy stane prostě.
1: A já se chci jenom zeptat. Letos o prázdninách měli policejní psy opravdu napilno, jsem si všimla. Každou chvíli někoho hledali, děti, houbaře, nemocné lidi. Takže vy jste měl asi docela pracovní prázdniny. Co, zúčastnili jste se tak nějakých akcí?
2: My se neúčastníme přímo takových akcí, protože my bohužel ty lidi hledáme už, když nejsou živí. A ten náš pes, jako třeba Pita a Bára, se využívají k tomu vyhledávání neživých osob. Sice je takový smutný, ale je to velice důležitá práce, pomoc najít člověka, který se ztratil a rodina ho stále hledá, anebo pomoc odhalit trestný čin vraždy a najít tělo, aby se mohlo rozvinout další pátrání.
1: Takže vy vlastně nastupujete až ve chvíli, kdy už je téměř jisto, že se ten člověk živý nenajde.
2: Já nastupuji vždy, když už jdu hledat jako člověka, který je mrtvý.
1: Takže, milí junioři, je jasné, že si dnes tady budeme povídat o práci policisty psovoda a samozřejmě

0: Tady dárek, krásná knížka Člověk a pes, ukazuju na kameru. Napsala Andrea Dunová a obsah se v ní dozvíte hodně stejně, tak i v dnešním klubu. Takže dnes ještě jednou pro opozdělce. Mým hostem je nadporučík David Vedral, policejní psovod, a přišel bez pejska. Jak to?
1: Bez pejska jsem přišel proto, protože my jsme už dnes ráno v 5 stávali a jeli jsme na případ do Teplic, kde bylo podezření, že je schované tělo jednoho muže, a měli jsme celý dopoledne pátrání. Pak jsem Pitu i Báru nechal doma, protože mám další práci odpoledne a budu se domů vracet až zítra, tak by byli celou noc v autě a to jsem nechtěl, chtěl, aby byli doma. Tak proto jsem je sem nemohl vzít a musel jsem je nechat tam, kde jsou zvyklé.
0: Takže vaše pejskové bydlí s vámi doma?
1: Ano.
0: Není to tak, ale úplně obvyklé, že jo, někteří policejní psi bydlí v takových těch policejních psích ubytovnách.
1: My máme taky jako psinec tady v Praze, za letištěm za Prahou v Tuchoměřicích, kde jsou koce, kde můžete nechat psa, když jste třeba nemocný nebo jedete na dovolenou, tak jsou tam lidi, kteří se o něj výborně postarají. Ale z 95-8% bych řekl, že všichni ty psy mají doma, buď mají doma koce, nebo je mají přímo v bytě, nebo jako u nás žijí se zvířaty, kterých máme doma hodně, takže mají koce a volnost, kde můžou běhat s koňmi a s různými zvířaty.
0: No, o tom bychom taky dneska ještě mohli promluvit, tak já jenom pro začátek dodám, pište na radiojunior@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše zprávy i na vaše otázky. Dnes náš pořad Mezi námi zvířaty produkčně jistí Daniela Vodrášková, písničky vybral David Janečka, no a já teď tu první moc ráda pustím. Jsem tu vaše zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková.

0: Mezi námi zvířat je dnes hostem David Vedral, policejní psovod. Já jsem moc ráda, že přišel dnes, i když je vlastně pořád v práci, dá se říct. Vy jste byl vždycky psovodem, Davide?
1: U policie vždycky. Já jsem nastoupil v 92. roce hnedka první měsíc a od té doby pracuji u policie jako psovod, ale na různých funkcích a na různých pozicích. A vlastně jsem si to prošel od začátku, kdy jsme běhali s pejskem někde v Kobylisích v parku a hlídali jsme auta nebo na hlavním nádraží až po krajský výjezd. A vlastně nějakou dobu jsme spolupracovali se zásahovou jednotkou, když tady v Praze v 90. letech, a to docela byla taková zajímavá škola, kdy člověk z vesnice, jako jsem byl já, byl dost překvapený, co se může dít, co může dělat člověk člověku a jak vlastně funguje Praha, jak funguje naše společnost. Bylo to docela, bych řekl, velice složité období a pak jsem se dostal na krajský výjezd, kde jsem jako v větších případech pomáhal zajišťovat stopy a zajišťovali jsme pachové stopy a ohledání místa činu a tak, a to mě hodně bavilo. No a pak přišla ta nabídka dostat se na vlastně rozjet problematiku vyhledávání neživých osob v České republice. No a vlastně se mi to povedlo, že už jezdím i po Evropě, byl jsem v Lotyšsku, v Maďarsku hledat, měl jsem jet i do různých jiných států, ale bohužel nejsme tak pružní jako jiní, takže jsme zůstali tady doma. Ale to vyhledávání teďko mě docela naplňuje. Jezdíme po celé České republice a pomáháme najít buď ztracené lidi, anebo pak, jak už jsem říkal, těla ukrytá po nějaké trestné činnosti.
0: No to jste mi nahrál přímo, tady totiž je dotaz od Tomáše, který se ptá, pomáhají naši psi i v zahraničí, prý jsou tak dobří, že se v cizině učí i české povely.
1: Jo, kvůli nám. Někteří psi se i prodávají do zahraničí, asi nejvíc do USA a pak dolů do Japonska, vím, hodně do Argentíny, ale nechci být jako moc jako takovej to, jak bych to řekl, nafoukaný.
0: Nebuďte neskromný.
1: Tak si myslím, že ta česká kynologie je na vysoký úrovni a ty naši psi prostě pořád ve světě mají jméno a já, když jezdím po té Evropě na ty semináře nebo na to pátrání a vidím tu úroveň tam, tak bych řekl, že v málo v čem jsme tak dobří jako v tomhletom.
0: No, vy vlastně ale jste psovod, kterých není ani v naší republice zase moc. Ta vaše specializace, že na hledání těch lidí třeba i pod vodou, těch těl, to si myslím, že není těch psů tolik.
1: No, my jsme tu metodu jako rozvíjeli tady s kolegama v Praze, vyhledávání lidských těl pod vodní hladinou, což se nám daří, už to docela máme, jak bych řekl, vychytané, jak to máme cvičit a jak to dělat, jak toho psa připravit na té souši, aby už pak vlastně ten přechod na tu vodu pro ně byl jednodušší. A myslím, že nám to hodně jde, máme za sebou spoustu výsledků, dneska letos zrovna máme několik nalezených těl a funguje to. A myslím si, že jsme jako na správné cestě a vlastně v Praze jsme 4, a pak jeden kluk šikovnej v Ostravě a v Brně. A myslím, že u středu Čechů jsou taky 2. A pak se o to pokouší další a další, ale ono zase čím víc, tak pak ta kvalita není taková, jako bych řekl, že je teď.
0: A když ten pejsek je trénovaný na vodu, tak je jenom na vodu, anebo hledá, když je potřeba, někoho třeba i pod zemí?
1: Hledá úplně všude. Úplně všude. On získá kategorii na plošné vyhledávání a pak vlastně kategorii na vyhledávání na vodních plochách.
0: No, posloucháte Mezi námi zvířaty, mým hostem dnes je policejní psovod David Vedral, no a vy mu můžete psát na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Tak mým hostem dnes mezi námi zvířaty je David Vedral, policejní psovod, a mně se zdá, že my máme telefon. Halo, halo, dovolal se k nám někdo?
1: Jo.
0: Ano. Halo, halo.
1: Můj brácha s váma chce mluvit.
0: Jo, brácha s náma chce mluvit. Výborně.
2: Jana,
0: tak dej nám bráchu, prosím. Brácha se asi ztratil, viď? A nebo se bojí? Bojí se nás?
1: Jo, bojí.
0: Tak máte nějaký dotaz, abychom tady pana policejního psovoda nezdržovali?
1: No, to chtěl právě brácha něco říct, ale pak nevím, jak se to zvedla. On se prej rozmyslel.
0: Dobře, tak miláčkové, příště se rozmyslete líp, jo? Protože my si tady teďko povídáme důležité věci. Takže já se omlouvám, pane nadporučíku.
3: Nic se vůbec neděje.
0: Chlapeček se ztratil v tom,
3: to
0: ve své statečnosti. Ale já se chci zeptat, protože vy jste tady říkal, že jste hledali dneska nějakého člověka, nějaké tělo a nenašli. A teď mě by zajímalo, jak dlouho vlastně to vydržíte, jo, to hledání. Prostě jestli třeba se hledá ten člověk, když se o něm ví, že někde tady je, tak jak dlouho tam jezdíte a hledáte?
3: Tak my když víme jako na 100% svědecky nebo od operativy nebo dalším šetřením je zjištěno, že to tělo se tam někde nachází, tak jsme měli případ, že jsme tam jezdili 2 roky a pak jsme ho našli. Takže my jsme jako hodně vytrvalí. Když víme, že to tělo tam je, tak ho se snažíme najít a většinou se nám povede ho najít.
0: Jo, takže vy máte prostě určitou představu, že nějaké že to není to teda, že byste nevěděli, kde
3: je. Máme nějaký určitý prostor, je větší, někdy je menší. No a hledáme určitý anomálie v přírodě, kde hledáme buď očima, nebo pak se to ten prostor rozsektoruje a takovýma speciálníma vrtačkama se navrtává až do hloubky metru až metru a půl, aby jsme pomohli tomu pachu ven, aby ho ten pech se dokázal označit. A tohle to se právě děje jako v nějakých určitých výjezdech, kdy jedeme tam na to místo, takže za ten den jsme schopni propátrat nějaký určitý prostor podle toho, jak je náročný, jestli je to na horách, nebo jestli to je někde na rovině a tak. Takže od toho se to liší. Pak od té možnosti, jak často tam můžeme jezdit, protože jsme jednou jezdili až vlastně za Zlín, takže tady z Prahy to bylo dost náročné a taky se nám to podařilo. Takže to jsme byli velice šťastní tenkrát.
0: No, je tady dotaz, jak se vyvíjela psí služba, jestli těm pejskům pomáhá teď nějaká technika? To jste asi naznačil, teď to vrtání, že jo?
3: No, tak technika jim pomáhá, že jo, už je při výcviku, jako dřív se ten pejsek neodměňoval tak, jako se to děje teď. Dřív to bylo trošku takový fyzický, takový, že se jim trošku pohrozilo a ty pejskové pracovali a nebyla tam taková odměna, jako je teď. Teď se to všechno dělá na bázi odměny, pamlsků, pešků, míčků a je to taková, tomu se říká, pozitivní motivace a ty pejskové dělají jako radostnější a líp pracují. I když teda já jsem dřív měl ty pejsky, nepoužíval jsem míček tolik, ale zase já jsem hodně pracoval s hlasem a s chválením. Jo, dřív se jako ty míčky na tu odměnu nebo ty pešky, to se vůbec nepoužívalo před těma 40-35 lety, takže teď se to jako posunulo a je to takový hezčí, ten pejsek je velice radostný, pracuje šťastně a já když jsem dneska viděl skoro 11-letou pitu, jak pracovala a hledala, tak jsem byl úplně nadšený, bylo to nádherný, byla úplně skvělá dneska. No.
0: A tak jí to baví asi.
3: Pořád, hrozně jí to baví. No. Ona teď jezdila hodně na té lodičce, na té vodě jsme skoro celý léto pracovali, tak byla asi šťastná, že může pracovat dneska na travičce, na venku a moc se jí to líbilo. Bylo vidět, jak je jako šťastná.
0: No je tady dotaz, jak vás napadlo jít u policie pracovat ke psům a jestli jste jako dítě měl psa?
3: Psa jsem měl vždycky a vlastně toho, který to možná trošku rozhodl, to byla německá fena Rita, kterou jsme našli, byl jí asi rok, takže dřív ještě moc ty útulky nebyly, vlastně nebyly vůbec žádný, jak si tak vzpomínám, tak v té době to bylo někdy v 80. letech. A takže to byla Rita, která vlastně asi rozhodla, že mě to bude takhle bavit.
0: Takže vlastně už to byl taky německý ovčák.
3: Byl to německý ovčák, ano, ano, ano. Tak je to plemeno. To já mám asi nejradši, i když máme doma labradora, tak jako ten německý ovčák asi na tu práci je za mě, někdo určitě řekne, že ne, že má belgický ovčák, a může taky být samozřejmě, pak se používají labradoři na tuhle tu práci. Už teď někdo zkouší lovecké psy, ohaře, a nebo tam máme jednoho Erdel teriéra, takže vlastně se dá použít jakýkoliv plemeno, který bude chtít takhle pracovat.
0: Teď jste v podstatě odpověděl Milanovi, který se ptá, zdraví vás samozřejmě v první řadě. A Milane, vidíš, tvůj strejda byl psovod u pohraničníku a říká, že už to bylo dávno, vlčák asi pak vzal domů. Pán má pěkné povolání, ale smutné, z televize vidím, jak vyhledávání v sutinách podzemích a v jeskyních, a ptá se Milan, jaký druh vlčáka máte.
3: Používáme ty, já osobně německé ovčáky vlastně v celé historii, a měl jsem ještě dříve dva belgické, Malinois, a jednoho labradora za tu dobu, co pracuju u policie.
0: Já jsem dokonce v nějakém rozhovoru s vámi zaslechla takový příběh, který mně se líbil, protože vy jste vlastně jako ten policejní psovod a já jsem takový ten psí záchranář, a mohli jsme se možná třeba propojit už někdy dřív, že se vám takhle jeden pejsek, který pracoval, ten Malinois, ztratil, protože vám ho odvedla nějaká psí záchranářka, ano, která ano. Ho si myslela, že je ztracený.
3: Ano, jednou jsem takhle trénoval před mistrovstvím republiky. Jmenoval se George, ten pejsek, a trénovali jsme vyhledávání předmětů v terénu, a já jsem si ty předměty dal jako hodně daleko na cestu a šel jsem s ním do lesa na takový kopec a nutil jsem ho, aby běhal až dolů. No. A když doběhl dolů k té botě, tak šla okolo paní, která si myslela, že se pejsek ztratil, připla si ho ke kočárku, a my jsme ho vlastně dva dny hledali. No. A to byl velký průšvih tenkrát, ale naštěstí to dopadlo dobře. A vlastně já jsem ho od té dámy získal zpět, ale velice překrmeného, protože si myslela, že ten belgický ovčák je týraný a že je hubený, ale on tak hubený je tak vyšlechtěný, no, že je hubenější než třeba labrador. No a my jsme s chvilkostí tenkrát 14 dní potom, co se nám Georgik ztratil, vyhráli to mistrovství republiky.
0: Tak blahopřeju. Ježíš, tak to je krásný. Naším hostem dnes mezi námi zvířaty je nadporučík David Vedral, policejní psovod.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.
2: Mezi námi zvířaty je dnes hostem David Vedral, policejní psovod, a dostává. Děkujeme za všechny krásné dotazy. Kolik psů jste už vychoval a vycvičil, pakliže si je tedy cvičíte sám?
3: Cvičím si je sám, ale musím se přiznat, že teďko poslední rok jsem si, nebo dva roky, jsem si už bral pejsky, kteří byli předpřipravený, třeba roční nebo rok a půl starý. A já vlastně jsem si je dotvářel k tomu, aby dělali to, co potřebuju já, a tu danou problematiku. A pejsků vám to asi neřeknu přesně, ale bylo jí hodně, hodně. Ale naštěstí já jsem vždycky měl pejsky, který dožili u nás doma, dožili se vždycky věku od 12 do těch 14 let a vlastně žádný mi nezemřel ve službě, žádný nezemřel nějak náhle na nějaký velký zdravotní problémy, vždycky to bylo na stáří a myslím si, že jsem jich mohl mít třeba tak 12 a žádný pejsek vlastně nebyl jako vyřazený, jenom z jednoho nebo dva jsem jako vyřadil už jako mladý, že nebyli vhodný do té služby, že se tam projevily nějaký špatný jejich vlastnosti, ale že bych jako vyřazoval třeba pak při povíci, to ne, vždycky zůstali u nás jako doma.
2: Jak ta štěňata testujete? Poznáte už na tom pejskovi, že bude jako
3: no já pašák? Já už teďko jako to poznám, že ne jako na tuty, ale na 100%, ale dokážu si vybrat jako štěně, který bude dobrý. Ale jak jsem už říkal, tak já teďko už si radši beru psy, kteří jsou už třeba vychovaný. Já už jsem to někde zmiňoval, že nejlepší pes je od paní, která si ho koupí a vodí ho u kočárku s dítětem a v roce zjistí, že už je pro ně moc velký

0: aby ho našel, když uteče někam do lesa, aby ho na stopě našel, pak jsou pátrací, ty zase hledají, dělají pachové stopy, dokážou najít lidi v terénu, v domech. No a pak jsou různí specialisté, co říkají, jsou to speciálky. Mm-hmm. A tam jsou psi na drogy, bomby, umějí vyhledávat i bankovky, na požáry, na mrtvoly a metoda pachové identifikace. Mm-hmm. A vlastně ten pejsek se dá vycvičit skoro na všechno. Mm-hmm. I na různý se zkoušeli na covid taky, pak na různý nemoce, že předvídají třeba epileptický záchvat nebo mrtvici a tak. Mm-hmm. Ale do toho
1: to
0: jsem se nikdy nepouštěl. Ano.
1: No, je to tak jako, že ten pes prvotně prostě je jako talentovaný a pak se teprve zjišťuje, jestli mu budou líp výbušniny, nebo jestli mu bude, nebo to
0: ne,
1: takhle
0: ne,
1: není.
0: Ne, to tak ne. Není. Zjistí se, že ten pejsek je talentovaný na to, že se někde nebojí, že mu nevadí žádný povrchy, že mu nevadí třeba střelba a že výborně hledá míček, stačí, aportuje. No a vy to v něm začnete rozvíjet podle toho, na co ho chcete.
1: Co potřebujete?
0: Jestli potřebujeme drogy, bomby, nebo požáry, nebo zbraně, nebo ty bankovky, anebo vyhledávání neživých osob.
1: Ten váš pejsek, Pita, že jo, tak ta, my jsme vlastně už tady o ní jednou mluvili, že to je taková rekordmanka, která našla tělo opravdu strašně moc hluboko pod vodou. A mě by zajímalo, jak se tohleto trénuje, protože určitě to není možný prostě bez toho nějakého tréninku, který je taky nějak jako vyšpekulovaný, vymyšlený.
0: Tak, trénuje se tak, že jsme zkoušeli dřív různý, jakože jenom ve vodě, na břehu a tak. Pak jsme si půjčili loď, tak jsme to začali trénovat z lodi a vlastně teď máme už svoji loď, za to jsme šťastní, že jsme ji dostali a vlastně nejvíc trénujeme na slapech, na Slapské přehradě, kde si schováváme vzorky, kde vlastně se dávají do skál a ten pes se učí značit z lodi na tu skálu ten a pak vlastně se potápějí pod vodu do takových košů a nám pomáhá poříční oddíl Českého kraje na slapech, kde nám ty vzorky dokáží potopit do 10, do 20, do 30 metrů. Dá se poloha GPS a my prostě jedeme a hledáme, pak už ten pejsek to umí, tak se mu dělají takové hloubky a oni nám ty vzorky přemístují a my víme přesně, kde jsme, kde je a tam se kouká na toho pejska, jak reaguje, jestli vůbec má snahu. Oni totiž ten pes změní chování svoje, když to ucítí, než začne štěkat, než to začne značit. Tak on změní a začne se v té lodi chovat jinak, než se normálně chová. Třeba já to u Pity poznám, tak 10 vteřin předtím, než ona začne štěkat, tak já už vím, že to našla.
1: Takže vy pozorujete bedlivě?
0: Ano, to se musí naučit, takový čtení toho psa, to se musíte naučit, já už i v terénu vidím, že ona běhá a najednou se úplně změní, zarazí se úplně jako zvážní, že ten pes je úplně jiný. No a vy ho musíte poznat, vy ho musíte znát a musíte vědět, že ten pesek to takhle dělá a pak už víte, že máte vyhráno, že to je buď případ, který je odhalen nebo zjištěný tělo, anebo ten výcvik, kdy víte, že to bylo dobře, odměníte ho a je to dobrý.
1: Ta loď, jak jezdí rychle nebo pomalu? Já si představuji, že to nemůže být nějaká motorová loď.
0: Je to motorová loď, ale používáme i vesla. Když jsme třeba na menším rybníku nebo jde v lomu, tak používáme vesla, ale na těch slapech převážně používáme motor a ten motor vlastně jede na tu nejnižší rychlost a jede pomalinku, takže ta loď se pohybuje jako pomalu, nemůžeme to být rychle. A hlavně tam na té vodě záleží, jak teče voda, jak fouká vítr, jaký jsou podmínky, takhle. Jinak na té vodě není to tak složitý, jak si jako lidi myslí.
1: Posloucháte Mezi námi zvířaty s hostem Davidem Vedralem, policejním psovodem.

0: Jste mezi námi zvířaty a já jsem tady s Davidem Vedralem, policejním psovodem, a píše nám Denisa. Podělím se o příběh naší psí záchranářky Emičky. Budete se asi smát, je to plemeno Pekinés. Panička dostala mrtvice a velmi se změnila, nechtěla s ochrnutou rukou cvičit a máma zařídila, aby Emma mohla do nemocnice, dala jí k babičce do lůžka, ale na nemocnou stranu, aby jí pohladila kožíšek. No a babička hned okřála a nemocnou rukou chytla do hustého kožíšku a pak jí mohla Emička navštěvovat. No a říká, že sice není OK, ale přece jenom s tou rukou už něco chytí.
1: No, ale pejskové jsou jako, mají hrozu jako energii, kdy pomůžou těm lidem, jsou šťastní, že je mají, a hlavně asi babička používala tu ruku na to, že jí mohla hladit a držet, takže si jí procvičovala a tím pádem jí to hrozně pomohlo.
0: Rehabilitovala, jasně.
1: Přesně tak.
0: No, Bára píše, poslouchám s mámou, my známe psího zachránce, který upozornil sousedy svým urputným štěkáním na to, že jeho panička leží na zemi. Když přijela záchranka, zjistili, že má nízkou hladinu cukru a upadla do kómatu. Všechno dobře dopadlo a Labrador dostal za odměnu butik, píše Bára, a já se vsadím, že to byl buřtík.
1: Jo, jo, oni ty pejskové mají takový další smysl, který my asi nemáme, nebo zatím neumíme pochopit, ale je to nádherný, protože musíme, jak jsem už říkal předtím, ty psy umět číst, aby jsme věděli, že nás někam volají, že po nás něco chtějí.
0: Jasně.
1: A pak odhalíme tu jejich pomoc.
0: No, zavzpomínejte na nějaký takový případ.
1: Je. Yeah. Tak já jsem třeba měl vždycky, když už jsem si dřív myslel, že to není vůbec možný, jako když jsem měl toho psa na ty, tak jsme šli, jednou vykrali takový zlatnictví, kde v Čakovicích, a vlastně ta stopa byla ve frekvenci, což je velice náročný pro toho psa, aby tu stopu sledoval, a já jsem si toho myslel, že prostě jdeme špatně, že to prostě nedajdeme, a on šel, tenkrát se jmenal R, německý včera, šel přes 2 kilometry a našel tam několik plat, na kterým byly ty zlatý hodinky, řetízky a tak. A 10 metrů od toho našel sekeru a 50 metrů od toho chytil toho pachatele. A to já jsem byl přesvědčený, že jdeme špatně, že ten pes to nemůže nikdy, že prostě to není možný, že to takhle je, tak daleko, že to dokáže sledovat. A on to byl takový borec.
0: To byl borec. A vy jste ale říkal, že šel přes frekvenci?
1: Frekvenci, tomu se říká stopování frekvenci, což je třeba po městě, po Praze.
0: Jo.
1: Takže on šel po silnici, pak šel přes park, pak zase po silnici a různě tak kličkoval a schovával, takhle chodil po takový stromy. A já jsem si říkal, co jako blbne. A on se schovával před policejní hlídkou, co tam jezdilo okolo, tak on se takhle vybíhal a schovával se, když utíkal. A on vlastně sledoval přesně ten pach toho člověka. Takže to pak vlastně až potom jsem zjistil, kudy šel, že to všechno byla od toho Ara pravda a že byl úžasný.
0: A proto tak kličkoval.
1: No, no.
0: No teda, tak to je fakt jako bezvadný. Tak to vlastně bylo teda asi v době, kdy jste ještě pracoval.
1: Na tom, to bylo, když jsem byl na tom krajském výjezdu, kdy jsme jezdili k majetkovým škodám, které měli jako vysokou škodu.
0: Tady ještě dotaz od Matěje, který se ptá, jak funguje policejní spolupráce. To znamená, jak vy se asi dozvíte o tom, že je vás někde potřeba?
1: Určitý složky, jako je pátrání nebo oddělení vražd, tak vidí, že existuje nějaký David Vedral a oddělení služební kynologie a že tam mají psy na vyhledávání neživých osob. Takže nás kontaktují, my si zjistíme, kde to je, načteme se, koukneme se na Google, podíváme se na mapy, jaký tam je terén, jak to tam vypadá. Někdy se jedeme i na místo podívat nejdřív, jak to vypadá, protože, jak už jsem se zmínil v předešlém vstupu, kdy my potřebujeme čas od té ztráty toho člověka, aby uplynula nějaká doba. A proto my vlastně už nikam tolik nespěcháme. No a oni vědí, že existujeme, osloví nás a domluvíme se na spolupráci a pak už vlastně jim jenom dáváme zprávy, že v tom určitém místě nic není, že pokračujeme v tom pátrání někde jinde, že se přesouváme tam a tam a jsme s nima vlastně až do ukončení toho případu ve spojení.
0: A tady ještě takový dotaz, jako když už víte, že ten člověk nežije, tak proč je vlastně tak nutné ho urputně hledat?
1: Já to začnu trošku jinak. Já jsem dostal několik děkovných dopisů od rodičů, že jsme jim našli jako mrtvé dítě jejich a byli šťastní, že to mohli ukončit po roce, po dvou, po půl roce. Tak si a to je jenom ty lidi, kteří se ztratili, kteří buď spáchali sebevraždu, nebo se jenom ztratili. Ale pak je velice důležité, když se jedná o vraždu, když byl spáchaný trestný čin. A vlastně to tělo pomůže k tomu odhalení toho pachatele. Takže když není tělo, většinou není pachatel.
0: To je pravda.
1: Takže je potřeba to tělo najít, aby se zajistily stopy, aby se zjistilo, jak ten daný člověk zemřel, kdy zemřel, a aby se mohl rozeběhnout vyšetřování a důkazní řízení proti pachateli.
0: Posloucháte rozhovor s psím, s policejním psovodem, vy jste vlastně i psí psovod, Davidem Vedralem a pořad Mezi námi zvířaty.

0: Mezi námi zvířaty si povídám s Davidem Vedralem, policejním psovodem, a protože jsme se rozhodli, že jednomu z vás, kdo nám dneska napsal, věnujeme knížku Andreji Dunové Člověk a pes, je to opravdu krásná knížka, tak já poprosím Davida, protože máme 11 e-mailů, aby řekl jedno číslo od jedničky do jedenáctky.
1: Pět
0: je Lucie, takže Lucie Klímová. Lucinko, nenapsala si adresu, tak prosím tě, napiš adresu. A Lucie se tady ptá, kolik psů třeba hledá ztracené dítě? Já vím, že jste říkal, že vy to s pejsky neděláte, ale kolik takových pejsků do toho hledání se posílá?
1: Pejskové se tam dají všechny možný, které jsou na místě a jsou poblíž a jsou schopní to dítě hledat. Jo? A hlavně tam používá se spousta složek od dobrovolných hasičů, pak různé složky z obce, většina těch policistů, co tam je, používá se vrtulník, takže při pátrání dítěte se maximalizuje počet policistů a lidí, kteří to dítě hledají a chtějí ho najít. Prostě. Proto dělá se potom maximum, to je na 100, na 150%, prostě se hledá to dítě, že vždycky dítě v nouzi je velký problém.
0: To jdou určitě i všichni sousedí, že se to dovedu představit.
1: Ano, ano.
0: Jasně. No, dotaz poslední od Matěje je, co se stane s těmi pejsky, kteří neudělají zkoušky.
1: Kteří neudělají zkoušku, tak mají ještě šanci pak na nějaký reparát. A pokud je to ten problém, není problém v psovodovi, ale v pejskovi, který prostě to nějak nezvládá nebo to nefunguje, tak se nechává buď u toho psovoda, že si ho vezme domů a stará se o něj dál, anebo se nabídne známým nebo někomu, kdo ho chce na zahradu, protože o tyhle ty pejsky je veliký zájem, protože oni už jsou vycvičený, jsou fajn, jsou naučený a každý může říkat, že má doma policejního pejska.
0: Vzorňáka. No, já vám moc děkuju, Davide, za tohleto zajímavé povídání. Je vidět, že to zajímalo i juniory, ale to oni ještě ty junioři nevědí, že psi nejsou jediná zvířata, která se kolem vás motají od rána do večera. Já myslím, že bychom se měli sejít příště s jiným tématem a to je taková vaše trošku záchranná zoo malá.
1: No, tak bych mohl děti pozvat na naše setkání, které bude někdy příště, nevíme kdy, a budeme se tam povídat o naší zoo, kde se staráme o zvířata, které jsme získali tím, že je nikdo nechtěl, nebo některá dokonce zachráněná, anebo pak, který jsme si koupili a doplnili jsme si je do naší zoologické zahrady, kterou provozujeme a máme tam spousty zvířátek a myslím, že tam je moc hezký.
0: A já myslím zase, protože o zvířata se stará celá rodina, že byste mohl vzít sebou dcerku třeba.
1: Mám dvě vylosující, která se mnou přijde.
0: Tak já se na vás budu moc těšit a myslím si, že bychom to někdy udělali po novém roce.
1: Děkuji za pozvání.
0: Před jarem, protože na jaře lidi jezdí na výlety.
1: Ano.
0: Tak je pozveme, která je v Olovnici, kdyby náhodou někdo se tam chtěl podívat už teď. Takže moc děkuji, mějte se krásně, přeju šťastnou cestu zpátky do práce, ať se vám tam všechno daří.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny děti, kteří poslouchali a trošku i ty, co neposlouchali. Hezký den.
0: Děkujem.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

let's nic. V Africe navštěv školní třídu, mají bídu, nemají ani křídu, s těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací, ne, ale v Česku jsou etací, co meditujou klidně tu, ale...

Dej se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela. Pokora, kámo, pokora. Je jen v Himalajích, na horách.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez škrtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
0: Goodbye.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Seberem si spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se tak málo, vynikám. Nevnímaj

0: Vlka Junior.
1: Krásný podvečer, hezké odpoledne, holky a kluci, začíná Klub Rádia Junior a od mikrofonu se dneska hlásíme hned dvě.
2: Ahoj, já jsem Kára Kubecová.
1: A já Jana Richterová. Ahoj.
2: Dnes je úterý 13. října, je právě 17 hodin a tak nás čekají zprávy, zajímavosti a písničky. Přejeme všechno nejlepší k svátku. Renatě.
1: Pustíme si taky nějakou reportáž, ale úplně nejdřív začneme s právami.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Podzim je v plném proudu a přes Krkonoše právě přelétají 10 000 ptáků, které míří na jih za teplem ke Středozemnímu moři. Na cestu se v tuto dobu vydávají kvíčely, slavíci nebo hýly. Odborníci ptáky sledují, kroužkují, aby zjistili, kde tráví zimu a kudy létají. Zajímavé je, že kvůli oteplování některé druhy zůstávají v Evropě a necestují za teplem.
1: V Ostravě se otevírá nové výzkumné centrum, ve kterém budou vědci zkoumat autonomní vozidla, tedy samořídící auta, a taky humanoidní roboty, takové, které se svým vzhledem podobají lidem. Výzkum se zaměří na to, jak mohou tyto stroje bezpečně fungovat v různých prostředích.
2: A jaké bude počasí? Zítra bude převážně oblačno, místy slabý déšť a teploty budou kolem 16 stupňů.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Necelých 5 minut po 17. hodině nám dospíval Sebastian písničku Toulavá. A já se musím své spolumoderátorky, své kolegyně zeptat. Kájo, jak se ti líbila tahle ta písnička?
1: Tak já tuhle tu písničku poslouchám už dlouho, třeba s kámoškou jsme si zpívali. Mm-hmm. A mně se líbí strašně, mám ráda Sebastiana.
0: Mně se ta písnička líbí taky moc. A jaká je tvoje další oblíbená hudba?
1: Tak já mega, ale fakt mega poslouchám Evu Farnou. To je taková prostě moje top zpěvačka, protože ona je fakt skvělá a mám ji strašně ráda. Ona je taková, že si s ní beru příklad. Ona neřeší svoji váhu a neohlíží se vlastně na to, co si myslí ostatní. A její hudba je taky skvělá, takže Eva Farna, určitě.
0: Já si myslím, že to, co jsi právě řekla, je hodně důležitá věc pro spoustu dětí, nejenom pro holky, ale i pro kluky, protože neřešit to, co si myslí ostatní, to je docela důležité. Jasně, že se ptám, co si myslí mamka, taťka, třeba můj nejlepší kamarád, ale lidé, které vůbec neznáme, ti si můžou myslet cokoliv a nijak nás to nemusí ovlivňovat, viď?
1: Mm-hmm, to jako je hodně lidí, který to vlastně dělá jenom pro svůj úspěch, aby si zvýšili sebevědomí, takže to já na to nemám vlastně ani moc názor, protože mně se to zatím nestalo, ale fakt obdivuju Evu Farnou, že je taková, jaká je.
0: Mm-hmm, já taky. A to, o čem mluvíš, tomu se říká, že jsou to hejtři, od slova hate, nenávidět. Mm-hmm. Já tomu říkám česky nenávistníci. Takže píšou každému něco, prostě něco ošklivého, jenom aby si zvedli vlastní sebevědomí.
1: Jo, a nebo si z toho dělají srandu.
0: Mm, ale po těch nám nic není, viď?
1: Ty jestli poslouchají, tak ahoj.
0: Tak ahoj, vůbec nás neposlouchejte. Ne, naopak, my vítáme při poslechu Rádia Junior všechny hodné posluchače, milé posluchače, holky a kluky, ale i jejich dospělé.
1: A já taky moc zdravím, ahoj.
0: Zdravíme úplně všechny. Kájo, ty tady nejsi zdaleka poprvé, už jsi tady byla dvakrát a byla jsi tady jako odbornice.
1: V PR týmu.
0: Ano, můžeš trošku našim posluchačům připomenout, jak ses sem dostala?
1: Tak, jestli jste poslouchali před minulý týden, tak jsem tady byla ještě s kolegou a s kolegyněmi ze školy Montessori na Praze 12. Jsme byli představit tady Janě něco o projektu Mars, který jsme právě teďka ukončili před chvilkou.
0: A projekt Mars 26 tkvěl v tom, že jste ve škole vybrali astronauty, ale taky spoustu dalších lidí, kteří byli rozděleni do týmu, aby se ta mise mohla konat a každý zařizoval něco. A Mars 26 to znamenalo, že astronauti stráví 26 hodin v úplně odděleném prostoru. Nikoho jiného nepotkají. Zkrátka, jako by byli v raketě. A ty jsi byla v PR týmu. Co bylo vaším úkolem?
1: Tak naším úkolem bylo psát každodenní noviny a školní noviny. Pak dělat rozhovory třeba s dospělými, který vedli vědecký týmy, plánovací týmy nebo podpory života týmy. A taky naším úkolem bylo, co bylo ještě naším úkolem? Asi naším úkolem bylo taky dělat merch na jarmar, který je právě tuto sobotu, kdy máme máma narosky. Takže jestli nás poslouchá, tak ahoj mami, přeju ti vše k narozkám, ale budeš je mít až za chvilku. Ale jinak, to bylo asi naším úkolem, no. Bylo to takhle jako...
0: Abyste byli vidět, stručně. Aby ta mise byla vidět, viď?
1: Že bez nás by to nešlo, že jo? Nikdo by to neviděl bez nás, takže...
0: Jasně, když se věci dějí a nikdo o tom neví, tak to může někoho potěšit toho, kdo to dělá, ale už to nepotěší těch spoustu dalších lidí. PR tým je docela důležitý i proto, aby třeba komunikoval s rodiči. Vy jste dělali i tiskovou konferenci,
1: jo.
0: Je to tak?
1: A na jedné tiskové konferenci tak se připojilo i 51 rodičů, což je hodně, ale jinak v ty dva dny, kdy vlastně byli astronauti 26 hodin zavřený v habitatu, tak jsme my z PR týmu, tak jsme vysílali každou půl hodinu zprávy, co se právě v habitatu děje, nebo jestli za sebou mají oběd, nebo prostě takový žhavý novinky, jako třeba na deníku, nebo tak.
0: Mm-hmm. Dělala jsi třeba i rozhovor s někým zajímavým?
1: Tak Dělala jsem rozhovor s Tomášem, který tady taky byl, takže zdravím Tomáše, jestli poslouchá. Ale jinak úplně jako se zajímavými, prostě jenom z naší školy, takže s učiteli, anebo zajímavý rozhovory i s astronauty.
0: A ti astronauti, to byli vaši spolužáci, viď?
1: Jo, jo, to byli spolužáci a dokonce tady vedle mě seděla Klárka, která se zúčastnila a taky moc zdravím Klárku.
0: Já taky zdravím Klárku, byla nesmírně šikovná. Kolik tam těch astronautů vlastně bylo zavřených?
1: Tak astronautů v habitatu bylo zavřených 5 a 5 bylo v řídícím, nebo byly v řídícím středisku.
0: A ti měli za úkol dělat úplně to samé, jako ti astronauti, kteří byli v té, dalo by se říct, raketě?
1: No ne, oni v tom habitatu tak prováděli pokusy, kterým přichystala věda a různě prozkoumávali Mars, by se dalo říct. A ty v řídícím středisku tak na ně dávali pozor a oni měli vlastně jako normální život v tom středisku, že měli normální oběd, šli normálně spát a tak dál, ale museli na ně dávat pozor. Třeba když stala se prostě taková historka, by se dalo říct, vtipná, že astronautům utekla stonožka a oni zařvali a jeden astronaut z řídícího střediska tak skoro dostal infarkt, protože měl zrovna na sobě, že jo, ty sluchátka a nic se nedělo v tu chvíli, protože oni byli dál od mikrofonu a nejenom, když slyšíte jako řev, tak se leknete, takže pak skoro dostal infarkt.
0: Ale jenom skoro, jenom...
1: Skoro.
0: Jenom jako, jasně. No, v každém případě to byla velice zajímavá mise. Vy si to, holky a kluci, můžete třeba poslechnout ještě ze záznamu v minulém týdnu. Ale my si teďka dáme písničku a zpívat bude Eva Farná.
1: Eva Farná.

0: Holky a kluci, je úterý 13. října.
1: Už jste hlasovali v tomto týdnu v hitparádě Rádia Junior. Jestli ne, tak to udělejte.
0: Máte čas až do zítřejšího večera do 20. hodiny. Ale mě by zajímalo, jaká je hudební novinka v tomto týdnu.
1: Tak na to si zavoláme Klárku Novákovou.
2: Novinka hitparády Rádia Junior.
3: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát získáváme od Viktorky Tiché. Ta chce do našeho žebříčku dostat písničku od teprve 16-leté Freji Sky z Anglie. Jmenuje se Bad Taste, tedy špatný vkus. A Freja v ní s nadsázkou zpívá o tom, že ji občas přitahují kluci, o kterých sama ví, že možná nejsou úplně ten nejlepší nápad. Prostě, že má na kluky tak trošku špatný vkus. Freja pochází z Buckinghamshire, nedaleko Londýna, a do většího povědomí se dostala už v roce 2022, kdy reprezentovala Velkou Británii na Junior Eurovision. Zajímavé je, že fanoušci písničku Bad Taste znali ještě před jejím oficiálním vydáním. Freja ji totiž zpívala na koncertech a posluchači si ji hodně oblíbili a žádali si ji jako nahrávku. Freja je vyslyšela. Písnička vyšla letos v září. Freja je kromě zpěvačky také herečka a tanečnice a letos vydala své debutové EP Stardust. Takže jestli máte někdy pocit, že máte na někoho tak trochu bad taste, rozhodně nejste sami.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a my se teď vydáme do Říše tance.
1: Na pražském výstavešti začala v sobotu večer 14. řada soutěže Stardance. Nejvíc porotu svou sambou zaujal zpěvák Vojtěch Dyk. První taneční kroky předvedlo ale i dalších 8 známých osobností.
0: Mezi soutěžícími byla i kaskadérka Hana Dvorská. Historicky druhá nejstarší účastnice soutěže, kterou jste mohli svého času slyšet i na rádiu Junior, protože přišla dát rozhovor. A víte co? Víc už si prozradíme v reportáži.
2: Pocit je, že jsem to zkazila, ono, jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
3: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla Čaču.
2: Ale dobrý pocit, mě to strašně baví a je tady taková super parta lidí a atmosféra, je to takový nobl a všechno se tady leskne, tak je to takovýho něco jiného, než když jsem pořád v tom ty tělocvičně. No.
3: Překvapilo vás něco na tom dnešním večeru, na tom přímém přenosu?
2: Jednak mě překvapily ty nízký známky od těch porotů, protože mě připadá, že tadyhle ty ostatní páry tancou úplně krásně, famózně, nejlíp. No a jinak mě nic nepřekvapilo, my už tom žijem dlouho, jako pořád trénujeme a teď už 3 dny tady jako různě zkoušíme, takže už jsem na to zase zvykla.
3: Nejvíce čtveřice porotců, mezi které se vrátil i přísný Zdeněk Chlopčík, zaujal výkon zpěváka Vojtěcha Dyka s jeho rakouskou tanečnicí Katarinou Malek.
4: Jo, byl jsem nervózní, ale ani vlastně ne jako z toho tance, jako spíš z toho, abych si to opravdu užíval. No, já když se přicházel, tak mě potkala Tatiana Drexler a říkala, já ti všechno vyčiním. Takže já jsem si říkal, no tak to bude pecka teda tohle. Takže jsem to nečekal vůbec, ale na druhou stranu, jako víte co, tak si to prostě nějak všichni užíváme na nějaký maximum, co jde. A o to hodnocení podle mě zase tak úplně jako nejde.
3: Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníku pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. I tak ale od diváků v sále získala nejdelší potlesk.
5: Moc mě mrzí, že tady nemůžeme být a nemůžete vidět, jak krásně Filip tančí a taky má úžasný choreografie, ale moc si toho vážím. Vážíme a děkujeme.
3: Kdo ze soutěžních párů vypadne jako první, rozhodnou už příští sobotu nejen hlasy poroty, ale i diváků. Ty můžou nově posílat také přes oficiální aplikaci Stardance. Nový král a královna tanečního parketu budou známí 12. prosince. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, teď je čas pro vás. Za chvíli totiž otevíráme vzkazovnu, ve které se můžete stát hudebním dramaturgem Rádia Junior.
0: A co dělá takový hudební dramaturg? Vybírá hudbu a písničky do vysílání, takže stačí napsat na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a nebo můžete zavolat na číslo 800 199 199, kterou písničku byste chtěli slyšet a třeba komu ji chcete poslat, ale můžete si přát i sami pro sebe. Tak pište a volejte.
2: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
3: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
2: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
3: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
2: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. Právě nám dospívala Taylor Swift, ale teď už je prostor pro vás.
1: Tak napsala nám maminka Josefínky. Dobrý den, prosíme, zahrajte něco veselého pro naši Josefínku, která leží unavená na gauči a poslouchá vaše rádio. Děkujeme. Zdravíme do redakce Růčkovi. Tak my zdravíme i vás, hlavně Josefínku, a doufáme, že z naší veselý písnice se roztančíš. Ahoj!
2: Vzkazovna Rádia Junior.

0: kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. My tady pro vás máme vzkazovnu. Kdybyste chtěli slyšet nějakou hezkou písničku, můžete zavolat na číslo 800 199 199, ale můžete i psát. Adresa je vzkazovna@rozhlas.cz a právě do téhle mailové schránky se teďka dívá Kája.
1: Tak, Kája nám napsala dobrý den, další Kája nám napsala dobrý den. Přeji si prosím písničku od Evy Farné, Mám hlídání. Přeji hezký den. Tak Kája, já ti moc zdravím a pustíme ti tam Neříkej, co má se stát od Evy Farné, určitě všichni znáte. Je to teďka v hitu a já mám taky ráda Evu Farnou, takže si to pojďte pořádně společně užít.

0: Holky, kluci, kamarádi, za chviličku si pustíme další vzkazovnové písničky, ale pro tuto chvíli...
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
0: Tak pro tuto chvíli vzkazovna končí, ale nemusíte zoufat, protože, jak jsem říkala, můžete nám napsat, můžete nám i zavolat a třeba vám pustíme písničku později, a nebo v další hodině v 18.15 bude další možnost pro vzkazovnová přání. Já jsem si tak říkala, že teďka by to chtělo nějaký zajímavý rozhovor. No a na to se musím Káji zeptat. Kájo, čím by ses jednou chtěla stát?
2: Tak já bych se chtěla stát buď moderátorkou, zpěvačkou, anebo herečkou, anebo taky policistkou.
0: To je docela velký rozptyl. Ale nepřemýšlela si třeba o něčem, co bys dělala rukama? Říká se tomu řemeslo a někdo třeba chce být kadeřnice, někdo chce dělat druhým nehty, kluci třeba, já vím, že holky i kluci můžou dělat to samé a záleží na tom, co koho baví, ale většina kluků tíhne spíš k takovým těm technickým profesem, někdo chce být elektrikář, spravovat auta nebo něco takového. Nelákalo tě někdy třeba nějaké řemeslo?
2: Tak o té technice tak úplně nevím, to se bojím, že by vybouchlo. Ale třeba kadeřník, tak nad tím jsem přemýšlela. A chci být kadeřníkem nebo kadeřnicí, to je ale až taková ta třetí možnost. A myslím si, že bychom se o těch kadeřnicích nebo kadeřnicích a kadeřnicích měli něco dozvědět.
0: Je to tak, protože nám do studia Rádia Junior přišel jeden host, kterému je teprve 19 a už si úžasně plní sny. Je to Michal Janšta. Ahoj, Michale.
3: Ahoj, Jani, já ti děkuji za pozvání.
0: Já jsem moc ráda, že jsi přišel, protože možná můžeš motivovat holky a kluky, kteří nás právě teďka poslouchají. Mě zaujalo, že je ti, kolik že je ti let?
3: Je mi 19 let.
0: A už máš vlastní salon, je to tak?
3: Ano, mám svůj vlastní barbershop.
0: Tak musíš nám vysvětlit, co to všechno znamená a co k tomu hlavně předcházelo, protože mít vlastní barbershop, to není jenom tak, že si člověk takhle ráno luskne prstem a najednou se to objeví. Mám pravdu?
3: Určitě.
0: Pojďme nejdřív říct, co to znamená barbershop, protože možná, že někteří naši malí posluchači ještě úplně neznají angličtinu tak dobře.
3: Tak barbershop je vlastně moderní pánské holičství, kdy my se specializujeme pouze na pánské střihy, tím pádem nestříháme žádné dámy, žádné ani kratší se střihy dám, nic takového, pouze pánské střihy, ať už jde o holení vousů, o klasické moderní střihy jako fejdy, anebo taky delší vlasy jako modcut, wolfcut, anebo jakýkoliv pomodor. Cokoliv.
0: Možná mi to potom ještě vysvětlíš, jo. Protože tohle neznám ani já všechno. Takže jsi vyučený kadeřník, je to tak?
3: Ano, vlastně já jsem se nechal vyučit v Brně na škole, kde jsem si udělal výuční list. Dělal jsem tady dvě školy najednou, ale zvládlo se to.
0: A jaké?
3: Studoval jsem IT ve Zlíně, kdy přitom jsem studoval přímo holiče v Brně.
0: A to jsi takhle volil mezi dvěma věcmi, které tě bavily?
3: Tak vlastně já jsem prvně začal studovat to IT, kdy jsem po nějakém půl roce zjistil, že mě to vlastně vůbec nebaví a nenaplňuje. A začal jsem se naplno věnovat střihání. Když jsem si našel tuto školu, tam jsem udělal vlastně výuční list, závěrečnou zkoušku a tím, že už jsem stříhal nějakou dobu předtím, tak jsem moc dobře věděl, do čeho jdu a ty závěrečné zkoušky byly pro mě velmi jednoduché.
0: A tebe bavilo třeba stříhat kámoše, stříhat někoho v rodině nebo třeba sebe?
3: Tak sebe jsem stříhal jenom párkrát, ale hlavně mě bavila ta proměna, kdy mi přijde někdo, kdo je opravdu velmi zarostlý a já z něho udělám úplně nového člověka, který například může jít na svatbu.
0: Tak to zní dobře. Ovšem já bych měla teda smůlu, protože jsem holka.
3: To bohužel ano.
0: Tak a když jsi začal po vyučení pracovat, tak jsi byl zaměstnaný někde v nějakém holičství nebo v barbershopu, jak se říká moderně?
3: Ano, tak vlastně díky tomu, že jsem začínal už i natáčet videa na sociální sítě, tak si mě všiml manažer jednoho nejmenovaného zlínského barbershopu, kde jsem se vlastně nechal zaměstnat. Tam jsem pracoval zhruba 7 měsíců a v ten moment už jsem věděl, že toto je ta cesta, kterou se chci vydat, a hnedka poté jsem si udělal svoje vlastní studio, kde jsem měl pouze jedno křeslo, žádný mycí box, opravdu velmi, velmi jednoduché, a tady jsem se pořádně vystříhal během nějakých budoucích 2 let.
0: No jo, jenomže udělat si vlastní studio, to obnáší spoustu dalších věcí. To přeci není jenom, že otevřeš dveře a pozveš hosty.
3: Tak samozřejmě, byl to trošku složitější proces, kdy během těchto 7 měsíců, kdy jsem pracoval v tomto barbershopu, tak jsem to celé už začal na tom pracovat. Postupně jsem nakupoval vybavení, nakupoval jsem si strojky pořádné, nakupoval jsem si kosmetiku a postupně se to všechno začalo vybavovat. A jakmile jsem věděl, že už mám hotovo natolik, abych mohl tady makat, tak jsem pootevřel.
0: Mm-hmm. A když říkáš o tom, že jsi pracoval sám na sebe, tak tomu se vlastně říká podnikání.
3: Ano, je to tak.
0: Mm-hmm. Ale to není jenom tak, že vyděláváš peníze, ale musíš třeba odvádět státu spoustu peněz.
3: Tak naštěstí díky tomu, že jsem stále byl studentem a podnikal jsem takhle při škole, tak pro mě toto bylo jednodušší. Naštěstí v rodině moje babička je úžasná účetní a velmi mi s tím to pomohla, takže o tyto věci jsem se naštěstí nemusel starat.
0: Hmm, ale teď už si otevřel větší studio a to trvalo taky docela dlouho, než se to dalo dohromady. Jak to vlastně probíhalo ten proces?
3: Ano, tak vlastně už po půl roce, kdy jsem byl v tomto studiu, tak jsem moc dobře věděl, že chci do většího, že chci něco pořádného, že chci něco vytvářet. A už jsem pomalu začal hledat nějaký volný prostor, kdy ve Zlíně toho opravdu moc není na výběr. Naštěstí asi po 3 měsících se mi poštěstilo, našel jsem si prostor a začal jsem na tom pracovat. Byla to velmi, velmi dlouhá doba, kdy se bavíme o nějakém roce a čtvrt příprav, nakupování, papírování, kolaudace a finálního schválení, ale naštěstí po roce a čtvrt těžké práce se mi to velmi dobře podařilo, si myslím.
0: Radil ti s tím někdo?
3: Tak samozřejmě jsem se radil s nějakými známými, s rodinou, ale především všechno jsem si dělal sám dle sebe, tak jak jsem sám uznal za vhodné.
0: A splnil jsi sen. Za chviličku se tě ale zeptám, jak to tam vlastně probíhá, jak to tam chodí. Holky a kluci, povídám si s Michalem Janštou, který si splnil sen, otevřel si vlastní holičství, tedy barbershop, v pouhých 19 letech. A možná to může být i jako inspirace pro vás, že jednou můžete dělat to, co vás opravdu bude bavit, tak jako Michal.

0: hostem je dneska kadeřník, barber Michal Janšta. Michale, my už jsme si povídali, jak došlo k tomu, že máš svůj salon, že podnikáš, že ses vyučil kadeřníkem, že jsi našel ten svůj sen práci, která tě baví. Ale víš, co mě hodně zajímá? Jak dlouho vlastně trvá, než se člověk naučí dobře někoho ostříhat nebo třeba i oholit?
1: Tak mně osobně to trvalo nějaký zhruba rok, kdy ten první rok je opravdu o tom, že se učíte. Učíte se, jak pořádně držet strojky, jak držet nůžky, jak pracovat s břitvou. Je to delší proces, který není jen tak jednoduchý, ale když jste do tohoto oboru opravdu zapálení, tak si myslím, že se dokážete učit velmi rychle.
0: Mm. A teď mám takové otázky provozní. Stalo se ti někdy, že jsi někoho řízl?
1: Tak musím se vám přiznat, stalo se mi to, avšem nejednalo se o žádné velké pořezání, kdyby se něco muselo šít. Jednalo se pouze o malinkou drbku, kdy klienta jsem pouze ošetřil, dezinfikoval a jelo se dále.
0: A přišel zase? Nebyl naštvaný?
1: Nebyl naštvaný, přišel dále.
0: Ono se to asi vždycky někdy stane. A třeba zaspal si někdy do práce?
1: Tak to samozřejmě, jako každému druhému si myslím, že se mi stalo. Snažím se to opravdu eliminovat. Opravdu si natáčím budík častokrát hodně dopředu. Několik budíků za sebou, ale stalo se mi to jenom párkrát naštěstí.
0: A ještě by mě zajímalo, jestli člověk bere jinak, nebo jestli cítí jinou zodpovědnost, když pracuje jako zaměstnanec, anebo když si potom pořídí opravdu vlastní provozovnu. Je to větší tlak?
1: Tak opravdu musím uznat, nečekal jsem, že to bude až tak velký tlak, kdy já jsem byl zvyklý jenom stříhat. Já jsem byl zvyklý, že lidé se mi objednali, jenom mi přišli a já jsem je ostříhal. Ovšem teďka, jakmile mám svůj vlastní barbershop, tak je to mnohem složitější. Je kolem toho mnohem více věcí, zařizování, ať už se bavíme o objednávacím systému, o webovkách, anebo taky o tom papírování, či o té legální stránce.
0: Poslouchají nás děti, holky, kluci, někomu je 7 let, někomu 10, někomu 12, takže mají ještě spoustu času. Ale dalo by se třeba vyzkoušet, jaké to je někoho ostříhat třeba doma? Myslíš, že je bezpečné třeba, když se někdo v tomhletom věku pokusí třeba ustříhnout někomu cop?
1: Tak určitě v dnešní době máte hodně tutoriálů například na YouTube, na Instagramu, na TikToku, kdekoliv můžete najít, ale určitě bych doporučil aspoň kontaktovat nějakého profesionála, odborníka v tomto oboru, který na vás aspoň dohlídne. A nebo například máte hodně i workshopů, kdy my samotní budeme pořádat workshopy pro střední školy, které se věnují tomuto oboru a chceme se rozvíjet v tomto hledisku.
0: Takže se to dá třeba i vyzkoušet, ale mě by ještě třeba pomohlo, jestli si takový začínající kadeřník může objednat falešné vlasy. Víš, jako jestli, když třeba holky stříhají panenky, jestli existují takové falešné vlasy, kde si to vyzkoušíš?
1: Tak naštěstí žijeme už ve 21. století, kdy toto je velmi dostupné. Bohužel akorát tyto paruky stojí nemálo peněz, není to úplně nejlevnější a v mnoha případech se vám více vyplatí raději domluvit si nějakého kamaráda, kterému tolik nezáleží na vlasech a učit se na ní. Ale určitě bych doporučil i tady tyto paruky.
0: Pak třeba půjde kamarád do hola a to už doroste všechno, že jo, stejně.
1: Přesně tak.
0: Jasně, ale nejdřív se asi člověk musí dívat, sledovat někoho zkušenějšího. Máš třeba nějaký vzor, který třeba na sociálních sítích sleduješ?
1: Tak já osobně hodně sleduju zahraniční trh, kdy nemám jednoho specifického člověka, kterého bych sledoval, ale snažím se spíše sledovat svoji vlastní práci, sledovat, co jsem dělal za střihy zpátky a postupně se posouvat, hledat ty chyby a posouvat je a eliminovat je.
0: Existují nějaké módní trendy v pánských, potažmo klučičích účesech?
1: Určitě, tak jak jsem už zmiňoval, tak já sleduju hodně zahraniční trh, kdy v zahraničí je to opravdu mnohem více rozvinuté. Máte mnohem více možností, mnohem více inspirací, kde sledovat. A určitě bych doporučil každému barberovi, který jak už začíná nebo je pokročilý, aby sledoval zahraniční trh, protože tam vidíte ty trendy, které začínají. U nás se to dostává bohužel až ke konci.
0: Mm-hmm. A ty jsi na začátku řekl taková slova, názvy účesů. Já jsem tomu vůbec nerozuměla. Můžeš to vysvětlit trošku?
1: Určitě, tak v dnešní době je nejmodernější klasický fade, kdy máte vlastně boky vybrané od nulky a máte to do postupna, takzvaný český výtrat.
0: Takový to dostracena.
1: Přesně tak.
0: A to další, co jsi říkal?
1: Dále jsem mluvil o modkatu, což máte delší vlasy, které se nosily spíše dříve, ale v dnešní době už se to bere více moderně, kdy se tyto vlasy hodně prostřihávají a protexturizovávají, což je slovo, které mnoho starší generace nemá rádo a nezná to.
0: Textura?
1: Textura, přesně tak. A mladí o tom hodně mluví, protože to vidí na sociálních sítích, hlavně na zahraničním trhu, ale už i na tom českém. A hodně si toto žádají.
0: Že je to takové plastické, že to jako někde je načehrané a někde krátké třeba?
1: Přesně tak, hlavně ty vlasy nejsou splihlé, ale mají nějaký tvar, mají nějakou texturu, jak už jsem zmiňoval, a vypadá to mnohem lépe.
0: A pak tam bylo poslední slovo?
1: Tak máme tady pomodor ještě. Pomodor je spíše klasický střih, který volí spíše starší lidé, kdy máme velmi načechrané vlasy nahoře, učesané spíše dozadu a na bok, a boky jsou jenom tak lehce vybrané, spíše nechané delší, a jedná se o spíše takový gentlemanský střih.
0: Takové to ulíznuté.
1: Přesně tak.
0: A ty jsi potom řekl slovo květák, to mi přišlo hodně vtipné.
1: Tak kdybych mohl navázat na toto. Jedná se o střih, který se jmenuje Texture Fringe s taperem, což abych trošku přiblížil starší generaci, tak je to taky ten klasický střih, co vidíte dneska u většiny mladých, kdy se jedná o taky ten květák nebo brokolici, jak oni nazývají.
0: Rozcuch.
1: Přesně tak. A je to velmi načechraný střih, spíše texturovaný a nechaný delší. Celkově vypadá to takzvaně jako květák.
0: Tak Michale, já ti moc děkuju. Já myslím, že jsme toho řekli spoustu. Takže kdyby si měl říct holkám a klukům, proč se stát kadeřníkem nebo holičem či barbrem?
1: Tak kdybych vám mohl o tomto mluvit, tak rád bych vám řekl, že to je obor, který má neomezené možnosti, kdy máte zahraniční trh, máte strašně moc střihů, designů, možností, kterýma můžete jít, a určitě je to obor, který hodně z vás bude bavit, i když ze začátku je to spíše nudné, kdy se hodně učíte spíše tu teoretickou stránku, ale jakmile se v tom zaběhnete, tak určitě bych to doporučil, je to úžasný obor, který vás bude bavit.
0: A když by tě chtěl někdo sledovat třeba na Instagramu?
1: Tak určitě mě můžete sledovat na instagramovém anebo tiktokovém účtu Michael Cuts. Je to celé psané česky. A kdybyste náhodou chtěli sledovat můj barbershop, tak je to barberhood.cz.
0: Dobře, na holení vousu je ještě dost času pro naše posluchače, ale na inspiraci se na tebe můžeme vrhnout prakticky hned. Michale, já ti moc děkuji, že jsi dneska přišel, a měj se krásně, ať se daří. Ahoj.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, mějte se hezky. Ahoj.
0: Tak holky a kluci, to byl Michal Janšta a na Instagramu Michael Cut.
2: Rekapitulace.
3: Jo, ta škola je občas velké trápení.
4: Bea Wolf přichází s novinkou Škola. Pořád

Na šesté příčce je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Eva Farná a její Perpetuum.

Na čtvrté příčce je Jonej se singlem Tanči. Třetí jsou Lollipop s písní Všechny barvy máme.

0: Na druhém místě máme skupinu Botox s hitovkou My 2. A ve 318. kole vítězí Lilian se singlem No Stress. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Junior.
3: Krásné odpoledne, holky a kluci, hezký podvečer. Je tady další hodina klubu Rádia Junior a od mikrofonu se opět hlásíme hned dvě.
2: Ahoj, já jsem Kája Kubecová.
3: A já jsem Jana Richterová. Ahoj všichni.
2: Dnes je úterý 13. října, je právě 18 hodin a tak nás čekají zprávy, zajímavosti, písničky. A dneska přejeme všechno nejlepší všem Renatám.
3: Pustíme si taky pořad Zvídavec, bude vzkazovna a hlavně četba na pokračování. Ale úplně nejdřív začneme zprávami.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
2: Podzim je v plném proudu a přes Krkonoše právě přelétají desetitisíce ptáků, které míří na jih za teplem ke Středozemnímu moři. Na cestu se v tuto dobu vydávají kvíčely, slavíci nebo hýly. Odborníci ptáky sledují, kroužkují, aby zjistili, kde tráví zimu a kudy létají. Zajímavé je, že kvůli oteplování některé druhy zůstávají v Evropě a necestují za teplem.
3: V Ostravě se otevírá nové výzkumné centrum, ve kterém budou vědci zkoumat autonomní vozidla, tedy například samořídící auta, a taky humanoidní roboty, tedy takové, které se svým vzhledem trochu podobají lidem. Výzkum se zaměří hlavně na to, jak mohou tyto stroje bezpečně fungovat v různých prostředích.
2: A jaké zítra bude počasí? Zítra bude převážně oblačno. Místy slabý déšť. Teploty budou kolem 16 stupňů, takže podobně jako dnes.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Už za chvíli tady máme zvídavce Evy Sinkovičové a v tom dnešním zvídavci se dozvíte něco o akvaristice. Rybičky. To je docela zajímavý koníček. Máš doma rybičky, Kájo?
1: Bohužel nemám, ale mám doma zlatýho retrievera Pejska.
0: Nespí v akváriu?
1: Doufám, že ne.
0: Doufám, že ne. Má rád vodu?
1: Jo, miluje vodu, Betinka, ale když se má někde koupat, tak se radši drží břehu, než aby někde plavala. Ale už se mi to jednou stalo, že plavala, ale to byl zázrak.
0: Dobře, no my si dneska nebudeme povídat ani o akvaristice od 19 hodin, ani o psech, ale budeme tady mít vědeckého hosta, protože je úterý a to se obvykle věnujeme vědě. Dneska přijde vědkyně z Ústavu chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Anna Panluchene. A já bych se tě, Kájo, zeptala, víš, co to je vlastně věda?
1: No úplně, já si asi pod pojmem věda, nebo tak si představím nějaký pokusy, nějaký prostě lidi, který mají bílý šátek, šátek?
0: No, aby jim tam nepadaly vlasy? No jasně, čepec, nevím. A taky bílý
1: šátek,
0: plášť?
1: Čepeš a bílý plášť jako princezny.
0: Aby tam bylo čisto?
1: Přesně tak. A pak mají rukavičky. Uh-huh. A různě zkoumají, dělají pokusy. No.
0: Jasně, ale někteří vědci třeba sedí v kanceláři.
1: A všechno zapisují do laptopu.
0: A všechno zapisují do počítače, přesně tak. Já si myslím, že vědec si musí hlavně klást otázky a být zvědavý. Tak se dneska zeptáme Aničky, jestli je taky hodně zvědavá a jestli si každý den klade nějaké otázky. Jestli jsem to dobře pochopila, tak Anna je chemik, chemička. A když se člověk věnuje chemii, může dělat tisíc různých věcí, takže dneska si probereme chemii obecně, ale zeptáme se přímo Anny Panluchene, co dělá, jestli třeba chodí do práce do laboratoře?
1: A nebo taky mě zajímá, co chtěla dělat v dětství, jestli chtěla být tou chemičkou, anebo jestli chtěla být třeba kadeřnicí. Na to se jí zeptat také můžeme.
0: To se jí můžeme zeptat. A kamarádi, pokud vy byste se chtěli Aničky na něco zeptat, tak určitě můžete položit otázku. Po 19. hodině nám můžete zavolat přímo do studia na číslo 800 199 199, anebo můžete napsat. A adresa je radiojunior@rozhlas.cz. Budeme taky soutěžit. A já tady mám jednu krásnou knížku od Veroniky Válkové a je to z cyklu Kouzelný atlas putování časem o 12-leté Báře, která se dostává do historie. Takže cenu na soutěž máme. Už víte, čemu se budeme věnovat po 19. hodině a kdo bude náš host. Takže teď si dáme ještě jednu písničku a pak už přijde Eva a její zvídavec.

0: kluci, posloucháte Klub Rádia Junior.
1: A teď je nejlepší čas na to, abychom se dozvěděli něco nového a od toho je tady Eva Sinkovičová se svým zvídavcem. Takže začínáme.
2: Zvídavec Evy Sinkovičové.
3: Ahoj holky a kluci, další zvědavý díl je tu. Tak se na to pojďme podívat. Chtěli byste domácího mazlíčka, ale pes ani kočka u vás doma nepřipadá v úvahu? A co takhle zkusit péči o rybičky a další živočichy žijící v akváriu? Akvaristika je zajímavější, než si myslíte. Nejde totiž jen o péči o zvířátko, ale i o vhled do vodního světa. Dokonce můžete mít i akvária bez ryb, třeba rostlinná akvária. O jednom konkrétním, ale až za chviličku. Akvária jsou skvělá pro relaxaci. Chcete vypnout mozek a jen tak odpočívat? Sledujte život v akváriu. Navíc může akvárko pomoci i k zvlhčení vzduchu u vás doma. Rozkvět akvaristiky začíná v polovině 19. století, kdy se objevují první předchůdci moderních akvárií. Dnes už ale k vytvoření skvělého prostředí pro vaše vodní přátele můžete využít nejrůznější moderní technologie, třeba různá osvětlení, vytápění, speciální čističky vody a jiné přístroje na její úpravu. Díky dlouhé tradici akvaristiky došlo i k vývoji akvarijních ryb. Díky mnoha mutacím mají nejrůznější barvy a tvary. Jednou z nejčastějších ryb, kterou pěstují většinou začátečníci, je bojovnice pestrá. Lidově se jí říká beta bojovnice. Je celkem nenáročná a zároveň krásně barevná. I chov bet má ale určitá pravidla. A víte, jak ryby spí? Není v tom žádná věda. Většinou si zkrátka lehnou na dno akvária nebo někam na rostlinu. Akvária se dělí na sladkovodní a mořská, nebo taky na tropická a s chladnější vodou. Různé druhy ryb mají totiž rády různá prostředí. Majitel akvária by měl hlídat i další parametry vody, odstraňovat znečištění, pravidelně živočichy krmit a tak dál. To vše se ale dá nastudovat v příručkách a taky je dobré si zjistit, co mají rády konkrétní ryby, které si pořídíte právě vy. A pokud máte pocit, že péče o rybičku je příliš náročný začátek, jsou tu i jiné varianty. Co takhle mazlíček v podobě řasokoule? Jde o vodní rostlinku, která se skládá z tisíců jednotlivých řasových vláken, které drží pohromadě. Roste do kulatého tvaru a může se dožít i kolem 100 let. V přírodě si kulovitý tvar udržuje díky proudům, které ji otáčejí. Pokud ji máte v akvárku, tak ji musíte pravidelně pomazlit pod tekoucí vodou, aby si udržela tvar. Výhodou řasokoule však není jen to, že je roztomilá, ale je to i jedna z nejméně náročných rostlin na planetě. Nepotřebuje specifickou teplotu vody, ale chladnější ji udělá lépe. A když občas zapomenete po týdnu vodu vyměnit, tak se taky nic nestane. Stačí jí tedy jen voda, světlo a trochu mazlení. Pokud vážně chcete akvárko, péče o rybičku se bojíte a řasokoule vám přijde nudná, mám pro vás ještě další možnost. A to jsou krevetky. Malý bezobratlý živočich pochází z Asie, žije ve velkých skupinách a může mít nejrůznější barvy. Největší mají až 10 cm, menší třeba 3 cm. Taky jsou celkem nenáročné, jen je důležité mít krycí sklo, protože tyhle malé potvůrky rády z akvária utíkají. Většina se živí řasou, ale existují i dravé a všežravé. Máte oblíbenou barvu? Tak si vyberte takovou krevetku. Pak se vám možná v akvárku namnoží a třeba vypěstujete vlastní barevné odstíny. Častými druhy jsou třeba krevetka red cherry, krevetka japonika nebo krevetka čmeláčí. Mrkněte se na ně na internetu a najděte tu, co se vám líbí nejvíc. Tak co? Stanou se z vás akvaristi a půjdete rovnou do rybiček, krevetek nebo začnete pozvolna roztomilou řasokoulí? Moji milí zvídavci, pokud chcete o akvaristice někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Tak, holky a kluci, máme tady další vzkazovnu.
2: Teď je čas pro vás. Za chvíli totiž otevíráme vzkazovnu, ve které se můžete stát hudebním dramaturgem Rádia Junior.
1: A takový hudební dramaturg vybírá písničky do vysílání, takže můžete zavolat na číslo 800 199 199 a nebo taky můžete napsat na adresu vzkazovna@rozhlas.cz. A stejně to udělala třeba jedna mamka, Andrea.
2: A nám napsala Andrea, maminka. Dobrý den, ráda bych nechala zahrát nějakou pěknou písničku pro moje nejúžasnější děti. Elišku, Jiříka nebo Jiríka.
1: To je bez háčku a čárek.
2: Takže. Jiříka, Aničku a Kubíka. Se vzkazem, že je mám moc ráda. Děkuju. Maminka Andrea. Tak vzkazujem teda od maminky Andreje pro její milované děti, že vás mám moc ráda. A zahrajem vám nějakou hezkou písničku právě pro vás. Nechte si ji užít.
1: Tak a já jsem přemýšlela, jakou hezkou písničku bychom teďka mohli pustit. A zahrála bych písničku, kterou zpívají koťata a tygři, a ta písnička se jmenuje Neviditelný pán. Už tady dlouho nehrála v Rádiu Junior a já si myslím, že ale potěší. A nejenom Elišku, Jiříka, Aničku a Kubíka.

přátelé, a teď tady je prosbička o písničku skupiny Pentatonix, Attention, a to budeme hrát pro Lucy, která nás poslouchá v zahraničí. Takže od mamky a od taťky pro Lucy.

i jako Saša, si ode mě vzala na mámu telefon. Chvíli nemohla pochopit, že nemáme mobil a že ji bude muset volat večer do tanečních. A co, no, prostě nemáme mobil, nikdy mi nechyběl. A to ty býváš večer doma sám, když tvoje máma v práci? Ty nebojíš? To mě teda naštvala. Bývám doma sám od malička. Jak bysme to jinak s mámou udělali, když žádnej táta ani babička se jaksi nevyskytujou? Nejsem malej, zabručel jsem. A je tam se mnou šicí stroj. Šicí stroj? No jo, máma má stroj značka Bradre, to jako brácha. A my už ho za bráchu i berem. Je to jediná vzácnost v našem bytě. Pak už jenom to, že můžu chodit 3x týdně na balet. A to právě jenom díky bráchovi a mámě, že to s bráchou tak umí. A občas teda máme řízky.

0: byly na omylu. Já jsem z ní začal totiž být nějak nervózní. Vůbec nevím proč, ale když jsem jí byl nablízku, lechtalo mě v žaludku a potily se mi ruce. Tak dobře, no, trošku vím proč.
1: Díky Tomovi se zlepšuju, protože mi opravdu pomáhá. A Fúrie, teda Saša, mě začala chválit, což dřív nikdy nedělala. Posledně k nám do hodiny přišla i Tomova maminka. Měli byste ji vidět, je hrozně drobná. Připadala mi taková smutná, ale když vešla do našeho tanečního sálu, celá se rozzářila. Zavolala nás všechny k sobě a začala nás přeměřovat. V pase, od pasu ke kotníku, od ramene k zápěstí, okolo prsou, protože některé holky už trochu prsa mají. Já teda ne, oni by mi ty prsa asi překáželi. Takže Tomova maminka si rozdělila holky a Péťu do skupin podle rolí. Přesně věděla, že tančit musí kromě Kláry a Louskáčka taky Myší král, Strýc nebo Víla. Krásný kostýmy už měla vymyšlený i pro holky, co budou tančit Květinový valčík a Myší armádu. Ale já bych vám měla říct, o čem ten balet je. Je to vlastně vánoční pohádka. Všechny děti i ty v tomhle starém baletu se děsně těší na stromeček a na dárky. No a jedna holčička, Klárka, dostane od strejdy zvláštní hračku. Louskáček na ořechy, který vypadá jako postavička vojáka. Jenže je tam taky Klárčin brácha Fritz, takovej protiva, který ho u nás tančí Eliška. A ten jí tu hračku rozbije. Strejda ho teda zase spraví. A Klárka jde s tou svojí milovanou hračkou spát. V jejím snu Louskáček ožije, bojuje s Myší armádou a porazí Myšího krále. S Klárkou poznávají pohádkovou zemi, kde jsou různý národy, takže spousta lidí si na baletu vymění spousty kostýmů. A přitom se tančejí různý národní tance a tančí taky Klárka se svým Louskáčkem vojáčkem. Jenže Klárka se ráno musí vzbudit a má utrum. Páč z Louskáčka je zase ten drtič na ořechy. Zní to možná přitrouble, ale my tenhle balet milujem. Ale abych se vrátila k Tomově mamce. Představte si, namalovala návrhy úplně nových kostýmů pro každou větší roli. Moc se mi líbily i její návrhy pro Harlekína a Kolombínu, ale to nebylo nic proti tomu, jak moc se líbily Péťovi. Tomova maminka se nedivila, že Harlekína bude tancovat Janička a Kolombínu Petřík. Vesele se tomu zasmála a Petříka měřila ze všech nejdýl. Péťa byl na vrcholu blaha a po zbytek hodiny se s Tomovou maminkou probíral látkama a stuhama a žvanil a Tomova mamka se smála a Péťa se smál. Dokonce i Saša se usmívala. Akorát Tom seděl sám v rohu sálu a tvářil se jak kakabus.

0: úterý jsme šli do sálu sami dva. Kristýnka mě vyvádí z míry. Nemůžu se soustředit, jsem tuhej jak prkno. Když se na mě podívá, tak mám pocit, že padám dozadu do teplý vody, do té vůně jejich vlasů. Což je sice příjemný, ale tančit se s tím nedá. Jak já jí mám něco naučit? Takže zkouší arabesky bez tanečníka, který jí má přidržovat a vypadá zkroušeně. Ke všemu nemůžu rozlepit pusu a nejde mi mluvit. A ten pitomej Petr už mi taky leze na nervy. Mámu si úplně přivlastnil. Cukrujou na sebe jak milenci a máma se s ním směje, jako když jsme si v létě na Lipně půjčili šlapadlo. I když musím říct, že od té doby, co s náma chodí na pondělní tréninky, je máma taková živější. Saša jí dokonce přenechala druhou půlku tréninku. Jsem na ně strašně pyšnej. Dělal jsem, že se nedívám, ale potaj jsem viděl, jak si zkouší velkou piruetu před zrcadlem. Byla u toho fakt krásná. Akorát mi přišlo zvláštní, že by ta pirueta takhle šla bez tréninku. Pojal jsem celkově podezření. A bylo mi u toho smutno. Škoda, že mám pořád zamčenou pusu. Kristýnka mi asi nějak zamkla těma hnědejma kukadlama. Neměl bych to říkat, ale ona dneska brečela. Nesnáším, když ženský bulej, ale když brečela Kristýnka, tak mě to mrzelo. Proč já vždycky všecko pokazím? Měl bych s baletem seknout a dělat nějaký kung fu nebo hokej. Něco chlapskýho. A proč já vlastně nedělám hokej? Mydlí se do černého špuntu, jak kdyby šlo o život a běhá se na bruslích. A to je asi chlapský. Tak dobře. Tak teda hokej.
1: Tomáš se mnou nemluví. Už čtvrtou hodinu ani necekne. Akorát se nadechne, jako by už chtěl něco říct, ale pak si to pokaždý rozmyslí. Všimla jsem si, že se mu klepou ruce. A moc mu ta Sašina choreografie teda nejde. A to je soutěž za 14 dní. Jsem mu snad odporná, nebo co? Teď už brečím a utíkám se do šatny vysmrkat. Tomáše nechám stát v sále. Hudba hraje, ale nikdo netančí. Drdol se mi smekne na stranu a koutkem oka vidím Sašu na chodbě. Dramaticky se drží za čelo. Co tady děje? Kristýna! Tomáš! Jenže Tomáš mlčí jak zařezaný. A já jsem utekla. Musela jsem pryč.
0: Musel jsem pryč za ní. Holčičí záchod, neholčičí záchod. Nebo holčičí nezáchod? Krčila se pod umyvadlem jak hromádka neštěstí a síťka z drdolu ležela pod mísou splasklá jak celá Kristýnka. Klek jsem si k ní na zem, ale stejně jsem nemohl mluvit. Promiň, vypravil jsem ze sebe po hrozně dlouhým mlčení a posmrkávání. Stažený krk jsem měl, jak kdyby mě zevnitř někdo škrtil. Cítil jsem, jak mi skvrny naskakujou na tváři a na krku. Proč se mnou nemluvíš? Zašeptala smutně a trošku vzlekla. Udělala jsem ti něco? Koukala na spáry mezi kachličkama. Asi tam bylo něco zajímavého. Mlčím jako zařezaný a zírám na trubky od umyvadla. Taky mi najednou připadají pozoruhodný. Nahlas polikám a uši mám už určitě úplně rudý. Ty mě nějak nesnášíš? Klepe se jí hlas. Právě že naopak. Zvládnu ze sebe vypravit tím zadušeným hlasem, ale dívám se bokem. Kristýnka taky neví, kam s očima. V těch černých legínách si najednou připadám jako pitomec. A opřu se zádama v otopení a snažím se usmát. Jsem rád, že Kristýnka chodí do jiné školy, protože... Jak bych tohle asi vysvětlil klukům?
2: Děcka, musím čurat.
0: Zachrání nás Petřík, který vpadne na záchody v kostýmu kolombíny, který máma šila celou noc.
2: Co pak tu děláte?
0: Proč brečíš, krasavice? Podívej to mi, jaký mi Daria ušila krejzlíček. Daria je moje máma. Moje. To není žádná jeho Daria. Já mu dám krejzlíček a Kristýnka není žádná jeho krasavice.
1: Dneska máme poslední pondělí před soutěží. A minule mi Tomáš řekl, že mě má asi rád. Tak dobře, no. Neřekl přesně tohle, ale řekl, že mě nenesnáší. A dvě ne jsou jedno ano, to ví každej. Takže mě snáší. Já ho taky snáším. Docela. Vrátili jsme se pak do sálu, jako by se nic divného nedělo. A od té doby nám šlo tancování skvěle. Asi stačilo si to říct. A nevadí, že jsme si to řekli zrovna na holčičích záchodech pod umyvadlem. Dneska jsme poprvé zkoušeli všichni v nových kostýmech. Přinesla je Tomova maminka a všichni vejskali radostí a sesypali se na Darju jak pytel blech. Saša byla z její práce nadšená. Vůbec si ty dvě rozumějí, jako by se už znali. Spoustu ozdob na ty krásný nový kostýmy přišel Péťa. Je v tom moc šikovnej. Přišel prej místo školy za Darjou domů. Tom nikde, protože ten za školu nesmí. A celý dopoledne spolu šili. Chápete to? Měli to domluvený. Dokonce se u Toma doma dívali na video s nějakým slavným sólem. Péťa dělal tajemnýho, jenže on žádný tajemství neudrží. To by ho rozbolelo břicho. Takže nám vyzradil, že na tom videu viděl Darju, jak tančí Labutí jezero. To je nejslavnější balet všech dob. A taky povídal, že tam viděl naši Sašu. Ale tomu teda nevěřím. To si vymýšlí. Furie jako labuť? To těžko. Řeknu vám, tancovat v kostýmu, to je úplně něco jiného než v trikotu, na který jsem zvykla. Člověk se musí naučit zacházet s tuhou tylovou sukní, který se říká tity, nebo balerina, a která trčí do všech stran a všude se plete. Tom pořád nevěděl, jak se ke mně postavit. Sukně děsně překážela, ale pomohla nám Darja. Chvíli tančila s Tomem a všechno mu předvedla. Moc jim to spolu slušelo. Tomáš si s ní zkoušel dokonce i jednu s naší zvedačku. Víte, jak musí být silnej? No hodně. Zbývá jen to dopilovat. Ale toho vysokýho skoku s otočkou, toho se trochu bojím. Předtím mám totiž ještě granžeté a musím doskočit na jednu nohu. Tom je už na zkouškách v klidu, ani ty fleky na krku už nemývá. Když jsem byla malá, tak jsem říkala, že se těšo bojím. Ale máme ještě týden, jo? Tak mi to pořád nepřipomínejte.

0: Zajímá vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

0: Junior.
1: Krásný večer, holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vás zdraví Kája Kubecová
0: a Jana Richterová. Dneska si budeme povídat o chemii a taky o světle. Dneska nám bude vládnout věda.
1: Naším hostem je Anna Banluchene z Ústavu chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. To zní velmi složitě. Ahoj, Aničko.
2: Ahoj, dobrý večer.
1: Tak Aničko, já jsem teďka řekla spoustu složitých slov, tak Vysoká škola chemicko-technologická, že je to vysoká škola, to je tam jasné, ale co se na ní všechno může učit?
2: Ta škála je opravdu veliká. Je to od samotných, ne, jakoby chemie, tak jak ji známe i ze základní nebo ze střední jako školy, z nějakých třeba organická chemie, anorganická chemie, tak tam člověk získá i dobré poznatky ze základu matematiky,

0: fyziky a potom je třeba z toho inženýrství.
1: Takže se tam vlastně zkoumá věda, která rozdrobuje všechno kolem nás, všechnu hmotu z hlediska chemických prvků. Třeba.
0: Může tomu tak určitě být a potom máme vlastně nějaký základ, který studenti získají, nebo jsme rádi, když mají jako ten pevný teoretický základ třeba během těch prvních pár let a potom na něm staví dál a to už si dál vybírají, jestli budou spíš orientováni tím fyzikálním směrem nebo tím syntetickým směrem, to znamená, že to jsou ti chemici, anebo spíš takovým tím inženýrským směrem, takže víc třeba praktičtějším směrem.
2: A tvým oborem je chemické inženýrství. To pro mě zní docela složitě. Co si pod tím mají představit naši posluchači?
0: Ten obor je vlastně takový, kombinuje, jak už jsem trošku řekla, vlastně tu chemii, ale i s matikou a s nějakými vlastně inženýrskými prvky. A je to tak, že když byste si představili klasického chemika, tak to si hodně dětí nebo obecně posluchačů představí jako někoho, kdo stojí v laboratoři, jo, a provádí ty reakce. A to se tam na té škole samozřejmě dělá. Ale
1: takové ty pokusy, že něco se smíchá, ono to bublá, pak to bouchne.
0: Tomu se snažíme předejít, ale je to víceméně tak. Snaží se zkoumat třeba, jak vyvinout nové léčiva, jak syntetizovat nějaké třeba krystaly něčeho, nebo jak syntetizovat nějaké nové materiály. Takže to těch uplatnění je spousty. Ale kdybychom dali třeba ten příklad s těmi léčivy, anebo to může být i třeba tady vidím fotku krásného lesa nebo nějaký, tak i kdyby to byly třeba nějaké látky, které se dají používat třeba v přírodě nebo hnojiva, nebo vlastně jakékoliv chemické látky, tak to dělají třeba ti chemici, nebo by dělali teda ty léčiva, když to zjednodušíme. A ten chemický inženýr je ten člověk, který se snaží, nebo ho zajímá to, jak ty věci připravit ve velkém měřítku. To znamená, a jak je připravit jako efektivně, jak je připravit třeba s nějakým minimálním množstvím spotřeby energie a jak je připravit bezpečně. Takže je velký rozdíl, když se vám povede připravit třeba nějakou molekulu, může z toho být potenciální lék, ale připravíte to v nějaké malé zkumavce v laboratoři, ale potom, když to chcete připravit tak, abyste byli schopni toho vyrobit třeba tunu nebo 1000 tun, tak je to samozřejmě úplně něco jiného. A tím se zabývají chemičtí inženýři.
1: Tak teď už se to dá dobře chápat, viď, Kájo?
2: Je to pro mě lepší, no? Srozumitelnější.
1: A proč jsi zvolila tuhle práci? Tam tedy i k tomu chemickému inženýrství předpokládám, vede cesta přes tu laboratoř a přes tu chemii.
0: Je to tak, já sama jsem vlastně na bakaláři studovala obor, který se jmenuje chemie, což je vlastně něco velmi abstraktního, že není sám o sobě ten obor jako specializován a studujou se tam jako základy té chemie, tak jak ji známe, a až potom, až někdy ve třetím ročníku mě zaujalo vlastně to chemické inženýrství, ta kombinace toho, že my tomu říkáme často, ale to je obecně ve vědě velmi rozšířený pojem, tomu se říká vlastně multidisciplinární jako výzkum.
1: Jakože umíš všechno.
0: Ano, všechno a nic. Ale je to tak, že člověk umí nějaký základ něčeho, by měl umět samozřejmě dobře, ale potom si z těch jednotlivých disciplín, což je teda ta matika, inženýrství, tak souvá. Mhm.
2: A jak to vypadá, když jdeš ráno do práce? Pracuješ v laboratoři nebo v kanceláři?
0: No, řekla bych, že bohužel už v té laboratoři moc nepracuji, ale já jsem teďka vlastně na VŠHT 2 roky. A předtím jsem ještě v laboratoři pracovala velmi pravidelně. Ale tyto poslední dva, tyto dva roky, co jsem teda začala pracovat v mé pozici odborného asistenta, snažím se založit teda svoji skupinu, tak už pracuji převážně teda v kanceláři. Po případě do laboratoře jako často chodím, ale jdu tam tak jako si popovídat se studentama a sem tam něco udělám, ale je to minimum. A taky učím teda. Tak.
2: A můžu se ti ještě zeptat, prosím tě. Mě teďka úplně bliklo, jak jsi řekla, že jsi pracovala v té laboratoři celkem často. Chtěla bych se tě zeptat, jaký projekt nebo pokus tak ti zůstal až teď v hlavě, že byl fakt nějaký.
1: Úplně nej.
2: No právě, úplně nejlepší, jakože třeba vybouchl, anebo naopak, že se povedl a že jsi to prostě dala znát světu a že teďka ti všichni obdivujou.
1: O výbuších se mluví, ale nemělo by k ním docházet. To, abychom nemátli naše posluchače.
0: Je to tak, no, nemělo by k ním docházet. Já teda, když jsem teda před těma dvěmi lety ještě pracovala, tak já jsem pracovala v Gentu v Belgii na univerzitě a tam ten můj projekt byl ze začátku, no prostě vůbec to jako nefungovalo, když to jednodušíme, což je ale ve vědě jako velmi běžné.
1: To se může stát.
0: To se může stát a stává se to velmi pravidelně. V tom je to možná takové náročnější jako povolání nebo ta cesta, když to někdo dělá, že ten neúspěch je jako někdy dlouhý.
2: Tak chybama se člověk učí, že?
0: Přesně tak, přesně tak. A důležité je vytrvat a tím jsem si tak možná vzpomněla na to, co se z mě ptala, že potom někdy přijde moment, kdy vám, kdy třeba něco dlouho nefunguje a potom se ti to najednou povede a nebo najednou vidíš nějaké světlo na konci tunelu a jde to. Většinou to ale není něco, co by bylo jako ze dne na den, nebo že by ti něco vybuchlo, to spíš nechceš.
1: Jasně. A když jsi mluvila o tom neúspěchu ve vědě, tak já si tak říkám, že spousta lidí zná vědce z různých článků v novinách, jak někdo něco vynalezl, jak na něco přišel, ale většina vědy je potom taková ta nímravá, dlouhá, trpělivá práce a ne každý musí na něco přijít a přesto je to přínosné pro svět.
0: No, je to určitě tak. Když teda člověk není úplně průkopníkem slepých uliček ve stylu Jary Cimrmana, ale mají ty jeho teze nějaký dobrý základ, tak i to, že třeba se úplně nepotvrdí, je taky samozřejmě velký jako přínos.
1: Protože ostatní se od toho můžou odrazit.
0: Přesně
1: a jít jinou
0: tak.
1: Cestou.
2: A holky a kluci, pokud byste se chtěli přímo ve vysílání položit nějakou otázku tady paní Aničce, tak můžete. Číslo je 800 199 199.
1: A taky nám můžete napsat na adresu radiojunior@rozhlas.cz.
2: A jeden z vás dostane odměnu, knížku Veroniky Válkové o báře, která cestuje časem.
1: A abyste měli tu šanci tu knížku dostat, tak nám musíte napsat na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jak se jmenuje světelná částice. Protože i o světle dneska bude řeč. No a pokud to nevíte, tak to ani nemusíte nikde hledat. Stačí dobře poslouchat naše povídání, které nám tady dneska zprostředkovala Anna Van Luchene z Ústavu chemického inženýrství. No a my si budeme povídat o vědě i nadále a máme tady dokonce i jednu chemickou písničku.

0: si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na radiojunior.cz.
2: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a naším hostem je dneska Anna Panluchene, chemická inženýrka.
3: A já tu mám rovnou první otázku. Jsi vědkyně? Co to znamená?
4: To je náročná otázka, teda musím říct. No, znamená to, že se snažíme zkoumat věci, ať už v přírodě, které nás často teda v přírodě, které nás zajímají, pochopit se, jak fungují, anebo když jsme předtím nakousli to chemické inženýrství, tak jako inženýři se často snažíme přijít nebo vymyslet něco, co by bylo k užitku, ať už lidí, nebo co by se takhle dalo nějak.
2: Je pravda, že vědec se musí často ptát a být hodně zvědavý?
4: To je určitě pravda. Myslím si, že to je i důvod, proč řada z nás vědců se snaží i třeba po nějaké době na působení na jednom místě na vysoké škole potom jet na nějakou dobu na sabatikl nebo si přerušit to působení a jet zase někam jinam, protože často právě, když jsme dlouho někde, tak ztrácíme tu motivaci toho se ptát a myslím si, že to je jeden z důležitých aspektů té práce, právě si hledat, snažit se neustále se ptát a nestratit jako tu chuť.
2: Tu zvědavost.
4: A tu zvědavost. Aha. A tu motivaci.
2: A ty jsi řekla zajímavé slovo sabatikl. To možná, Kájo, taky nevíš, co je, viď?
3: Co je sabatikl?
2: No.
4: To je vlastně taková dovolená, která není dovolená. Je to...
3: Dovolená, která není dovolená. Tak pak to slovo dovolená úplně ztrácí význam.
2: Tak Aničko, to musíš vysvětlit.
3: Jakože jedeš na dovolenou. Jedeš na dovolenou, kam máš jet pracovat. To právě můj táta jel do Paříže a jel tam pracovat, ale měl tam chvilku čas jako.
2: No, počkej, ale tohle bude delší doba, že jo?
4: Je to delší doba a je to vlastně tak, že když chodíš do práce, jak jsi mě ptala, co dělám v té práci, a říkala jsem, že bohužel už nechodím do té laboratoře a jsem pořád v té kanceláři, tak někdy máš i spoustu takových každodenních věcí, co se pořád jako opakují a nějakou rutinní práci. A my máme samozřejmě, my si vždycky rádi stěžujeme i na papírování, to si určitě slyšela možná i od rodičů, že to je taková jako běžná věc.
2: Musíš něco vyplnit a pak to někam poslat.
4: Ano,
3: a zase vyplnit a zase poslat a zase vyplnit a zase poslat.
4: A pak se ti tak někdy může stát, že pak máš pocit, že děláš jenom tyhle ty věci a ten sabbatical, to je tak dovolená od těchto věcí, takže ty vlastně jakoby neděláš tady tyhle ty každodenní nudné činnosti. A vezmeš si od toho dovolenou a opustíš i to svoje místo, většinou tu svoji univerzitu a jedeš třeba do nějaký jiný země, na nějakou jinou univerzitu. Ale tam už jsi jakoby host na té dovolené, takže tam nemáš to papírování a tyhle věci, ale můžeš se tam právě věnovat tomu, aby se nechala inspirovat tím jejich prostředím, anebo aby právě zase si začala pokládat ty otázky a aby se zvrátila zpátky do té spíš vědecké činnosti.
2: A třeba se tam setkáš i s jinými vědci a třeba můžeš okoukat i jejich metody?
4: Přesně tak, že vlastně je i taky fajn někdy vidět někoho jiného, popřípadě, jak každý z nás má trošku jiné vzdělání, nebo někdo je třeba trochu víc chemik, někdo je trochu víc matematik, někdo trochu víc fyzik, tak každý z těch lidí se na to samozřejmě dívá z jiného úhlu pohledu i na ten stejný problém, takže i v tom je to jako velmi obohacující.
3: Jo, to je bomba. To mi přijde skvělé, ale teďka se chci zeptat, ty máš určitě děti, že jo?
4: Mám, no, mám dva syny.
3: A jak se jmenujou a kolik jim je let?
4: Jmenují se Artur a Theodor a jim 7 a 9 let. Chodí do první a třetí. Do druhé a čtvrté, pardon.
3: A já se chci právě zeptat, tají se tvoje děti na práci nebo co je nejvíce zajímá na tvé práci?
4: Ptají se na moji práci. Někdy je i vezmu k nám na školu. A často se ptají, co tam děláme. Snažím se jim to trochu přiblížit, ale ne vždy to jde. Ale říkali, že ta, ale myslím si, že to mají jenom z toho, jak, tu, jak vidí tu školu nebo tu univerzitu, tak říkali, že ta práce je zajímavá, ale ta budova a to místo je, není zas tak hezké.
2: No, vydano, tak i tohle může rozhodovat o budoucí volbě povolání.
3: Aha, já jsem si myslela, že to vypadá jako pětihvězdičkový hotel.
2: Těsně vedle, Kájo.
4: Ale je tam spousty, pardon, je tam spousty zajímavých věcí a to je leckdy mnohem důležitější, než to, jak to vypadá na první
3: takže
4: pohled.
3: Takže pro vědce, fyziky a tak dále to pětihvězdičkový hotel.
4: Přesně tak.
2: Pojďme se teďka vlastně podívat na to, čemu se ty konkrétně věnuješ, jaký výzkum nebo jakou práci provádíš.
4: Tak já se teď, moja skupina se věnuje fotochemii a konkrétně z toho inženýrského pohledu. To znamená, jak bychom mohli nějaké fotochemické reakce a syntézy, to znamená právě to, že nám něco zreaguje a vytvoříme nějakou požadovanou molekulu nebo látku, jak bychom mohli tyhle procesy, které jsou relativně známé nebo na nějaké bázi, jak bychom je mohli právě posunout a zlepšit a dělat je trochu více efektivně, aby se mohly začít využívat i třeba v průmyslu.
2: A teďka tě maličko zastavím, protože, Kájo, čemu jsi v téhle větě rozuměla nebo nerozuměla? Fotochemické reakce. Tak co tohle to je?
3: Co je to fotochemická reakce? Já jsem říkala, že si musíte dát to kafe, že se furt na něco budu ptát.
4: Tak fotochemické reakce jsou, když si představíš normální reakce, tak máš často molekuly, nebo vlastně každé částice se vlastně pohybují. Že? A často je to tak, že kdybychom to zjednodušili, takže když je zahřeješ, tak se budou pohybovat třeba rychleji a budou mít dostatek energie na to, aby zareagovaly. Ale ty nemusíš tu energii těm látkám dodávat třeba pomocí tepla, ale můžeš tu energii dodávat těm látkám třeba pomocí fotonu.
2: A fotony?
3: Co jsou to ty fotony?
4: A fotony to můžou být takové, to si můžeme představit, že to jsou vlastně takové balíčky, takové částice světla, takové balíčky energie. A ono je zajímavé, že každý, že existuje, jako foton máme jednu, ale tím, jak má i světlo, můžeme rozdělit, má řadu barev, že jo? Když vidíme duhu, tak dám všechny vlastně barvy duhy, tak i každý vlastně té barvě, té duhy může odpovídat si, pod tím můžeme představit ten foton, který je nějaký ten balíček energie a každá ta barva nebo každý ten balíček energie nese trochu jinou energii o různé velikosti.
2: Takže když nám tady svítí lampa, tak to, co vidím, že svítí a to, co nám tady ozařuje celou tu místnost, to jsou fotony, které odlétají z té lampy.
4: Určitě, z té lampy nám taky létají nějaké fotony.
2: A máme tady červené světlo, když začnu mluvit, zapínám mikrofon, rozsvítí se nám tady červené světlo tady uprostřed stolu a taky tamhle nápis on air, to je vždycky všude v rádiu, když se začne vysílat, tak i tam jsou žárovky a ty vysílají fotony.
4: Ano, všude máme.
2: A hvězdy ve vesmíru, když vidíme, že svítí, tak to vlastně do našich očí padají ty fotony, které z těch hvězd putují až sem k nám?
4: No, mělo by to tak být.
2: Já myslím,
4: světlo
2: že
4: vždycky, světlo je vlastně
2: letící fotony.
4: Letící jako fotony.
2: To je hustý.
3: A já když si představím, že tady lítají nějaký částice jménem fotony. Co? Počka, takže tady je světlo a z toho lítají fotony. Takže teďka třeba jsem chytila foton.
2: No, asi jo, protože jsi ho skryla v dlani a už. A co se s ním vlastně stalo, že jo, viď?
3: Co se s ním stalo, když jsem ho vzala do té dlaně?
2: Tak tohle Anička dneska nečekala.
3: Aničko, to se asi nečekala takový dlaně.
4: To ne, já myslím,
3: otázky.
4: Že to jedno kafe bylo málo.
3: Tak tak honem, honem zase zpátky dolů.
2: Ne, zase zpátky k fotochemickým reakcím. Ano. My si teďka dáme písničku. A holky a kluci, vy už teďka asi víte odpověď na soutěžní otázku, jak se jmenují světelné částice. Ty částice nebo ty vlny, prostě to něco, z čeho se skládá světlo. Jeden z vás dostane odměnu, ale musíte na to napsat na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jak se ta světelná částice jmenuje. A jako odměnu tady mám knížku Veroniky Válkové a je to zase jedna super dobrodružná knížka o báře, která putuje časem. A tahle knížka se jmenuje Pařížské intriky. Naším dnešním hostem je chemická inženýrka Anna Van Luchene.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Naším hostem je dneska Anna Vanluchene, chemická inženýrka a taky vědkyně.
1: Tak, Ani, já mám na tebe další otázku a to je, jak vypadá váš výzkum?
2: No, já, jak jsem popsala vlastně to, co je ta fotochemie, a předtím jsme popsali i to, že jsme ti chemičtí inženýři, tak to, čím my se konkrétně zabýváme, je to, jak ty fotochemické reakce můžeme dělat ve větším měřítku a taky je dělat nějak efektivně. Protože ten problém s nimi je někdy v tom větším měřítku, že kdyby jsi představila, že máš velkou limonádu, nějak zbarvenou, třeba máš červenou limonádu a budeš na ní svítit baterkou na tu velkou nádobu té limonády, tak vlastně ty fotony ti budou dopadat jenom na nějakou, vlastně jenom na kraj té limonády, že jo? Že vlastně začátek kraj té limonády bude osvětlený a dál už ta limonáda bude jako stejně tmavá. Takže stejně tak, kdyby ti v tom probíhala ta reakce, tak jenom na kraji té nádoby ti bude probíhat ta reakce, protože jenom tam se dostanou ty fotony s tou danou energií a uprostřed té nádoby a dál to už takhle nepoběží.
0: Napadá mě, můžu si to připodobnit třeba k tomu, když se potápím v moři, tak na hladině krásně je světlo, korály jsou barevné, rybičky
1: pak,
0: jsou barevné.
1: Pak najednou dole, tak
0: tam
1: třeba
0: je tma.
1: V oceánu, víš, chvilku se ponoříš se, skočíš do vody, takových, já nevím, kolik metrů to může být, kam dosáhneš to slunce, takových
0: ale třeba
1: 3 až 5 metrů.
0: No, ve třech metrech
1: a pak najednou je tam tma.
0: A to znamená, že tam neproniknou ty fotony.
2: Ano, přesně tak, že oni tam neproniknou a stejně tak, kdyby vlastně to moře, kdybychom v něm dělali nebo v té hloubce ty reakce a byly by závislé ty reakce, vlastně záležely by na těch fotonech, které jim dávají tu energii, tak by ta reakce probíhala jenom v té nějaké, pojďme říct třeba v tom prvním metru v tom moři nebo v tom prvním půl metru.
0: A když jsi mluvila o fotochemické reakci, tak to je třeba, když si to vezmeme v praxi nebo v našem reálném životě, když má třeba člověk na šňůře pověšené černé triko a nechá ho na sluníčku dlouhou dobu, tak ono se to tričko vyšisuje, ta barva se změní. To je taky fotochemická reakce?
2: Určitě ano. Já nevím, co tam přesně probíhá, ale určitě vlastně tričko máme nějak nabarvené, že jo? Je tam nějaké barvivo, vlastně i na džínech se to děje často a to jsou takové barvičky, které dobře právě pohlcují ty fotony z toho viditelného záření a ty reagují a oni právě i reagují třeba s kyslíkem a dojde k tomu vyšisování, takže to je taky přesně tak reakce.
0: A já se dívám do mailu. Já mám velkou radost, že už tady máme plnou schránku různých odpovědí a doufám, že správných. Holky a kluci, píšete nám, jak se jmenují světelné částice. A teď se tady dívám, Jirka nám píše. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, vybouchl vám někdy nějaký experiment?
2: Mě naštěstí ne, ale mým kolegům ano, ale tím, že většinou bezpečnost práce je nudná kapitola, ale velmi důležitá, takže tím, když děláme něco poprvé, co je nebezpečné, nebo, tak se to snažíme dělat ve velmi malém měřítku. Takže to je spíš takové vyprsknutí.
0: A Sovča se ptá, jak se takový experiment připravuje, jestli si nejdřív musíte napsat na papír všechny chemické reakce a teprve potom to dělat, nebo jestli to nejdřív zkoušíte a nevíte, jak to dopadne.
2: No, s tím, jak vlastně lidské poznání tak hodně pokročilo, tak

0: na pleť, tak když je tam třeba testováno na zvířatech nebo nějaký make-up produkty, tak jsem si vždycky myslela, že třeba králíčkou takovýmu nádhernýmu králíčkovi dají prostě rtěnku. Je to tak nebo není?
1: A to myslím, že dneska už tak určitě není.
2: Pokusy na zvířatech už se obvykle nedělají.
1: Já teda zvíře, teda, abych ještě odpověděla, my máme doma žížaly.
0: Žížalky.
1: Máme domácí kompost a žížaly, ale na těch žádné pokusy neděláme.
2: Ale počkat, kompost, to je taky jedna velká chemická laboratoř.
1: Je to. Je tam toho mraky, ano. I tam z toho spousty dokáže že narůst, ať už různých struktur a je to tak.
2: A vlastně žížaly jsou součástí chemického pokusu. Teda to není pokus. Takže Aničko, ne. A Milan se ptá, jestli si dostala Nobelovu cenu.
1: Taky, bohužel ne. To bych tady mohla teda říct, že kdybyste chtěli dostat, milí posluchači, Nobelovu cenu, tak nejděte studovat chemické inženýrství. Lepší je jít studovat třeba organickou chemii nebo biochemii. Nebo fyziku, nebo matematiku. Chemičtí inženýři jako takový jsou, že jak jsem to popisovala, spíš orientovaní trošku víc na ten průmysl a posouvají se od toho základního výzkumu spíš trošku dále.
2: Vy vlastně zkoumáte, jakým způsobem dostat ty vědecké poznatky do běžného života, který zlepší, nebo do toho, aby se zlepšil život normálních lidí.
1: Třeba. Přesně tak, do té praxe.
2: Jana se ptá, jestli mají děti paní vědkyně též zájem o chemii?
1: No, oni jsou vlastně na prvním stupni základní školy, takže ještě o chemii moc neví. Takže zatím je to pro ně jako zajímavé, ale myslím si, že ještě pořádně neví, co si pod tím stále představit.
2: A Jana rovnou píše, že o prázdninách dostala kufřík plných pokusů a že tam byla i zuřící sopka.
0: Cože?
2: To je pokus.
0: Jo.
1: Sopka. Je to. A já si teď přesně nevybavuju, co, jaký to je pokus, ale vím, že
2: my se mrkneme.
1: Často dělá.
0: Možná my jsme dneska měli příběh a tam jsme měli sopku, že se tam nalil, myslím, že to byl ocet a najednou to vybouchlo. No. Je to tak, nebo je to něco jiného a něčím si to pletu?
2: A víte co, nikdo si nemusí pamatovat všechno, takže my si dáme písničku, my si to tady teďka v hlavě přejedeme, jak ta sopka.
0: Možná i nám pomůže Google Stříček.
2: Teď jsi to prozradila.
0: Jejda, omlouvám se.
2: Holky a kluci, pokud chcete získat knížku Veroniky Válkové z cyklu Kouzelný atlas putování časem o tom, jak se Bára vydala do Paříže, tak nám napište, adresa je radio.junior@rozhlas.cz. Jak se jmenuje světelná částice? Naším hostem je dneska chemická inženýrka Anna Van Luchene.

0: do now.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádio, Rádia Junior. Naším hostem je Anna Vanluchene z Ústavu chemického inženýrství. Anna je vědkyně, chemická inženýrka a teď si povídáme o její práci.
0: Tak ano, Aničko, já mám pro tebe další otázku a to je, jak to v laboratoři vypadá, když tam přijdu, když vejdu do dveří, tak co bych tam viděla jako první?
1: Nebo... U toho tvého výzkumu.
0: No právě.
2: U našeho výzkumu. Tak máme tam řadu těch reaktorů, malých reaktorů, v kterých děláme ty fotochemické pokusy. Máme tam samozřejmě digestoře, to je kvůli těm výbuchům a té bezpečnosti.
1: Ty odtahují ty pachy,
2: přesně tak. A to, čím se možná ta naše laboratoř vyznačuje, jsou právě ty reaktory, což jsem ještě teda nezmínila. Jak jsem říkala, že v tom moři, jak jsme se bavili o tom, jak...
1: O té sklenici limonády,
2: nebo o tom moři.
0: O těch fotonech.
2: Tak my se snažíme právě využívat tu jejich energii naplno. To znamená, že ty reakce neděláme jako tradičně v tom tradičním uspořádání, co spíš známe jako třeba ve varné baňce nebo v kádince, protože tam je právě ten prostor, ten objem jako veliký. Ale snažíme se dělat v průtoku, to znamená, že máš třeba nějaký mikroreaktor nebo nějakou průtočnou celu, ale můžeš si to představit i jako hadičku nebo jako nějakou skleněnou trubičku.
1: Potrubíčko
2: malé,
0: potrubíčko.
2: kterým právě protéká ta reakční směs nebo to, co ty zkoumáš. A tím, že to je malinký a má to ten malý rozměr, tak jsi schopná využít veškeré nebo mnohem víc těch dopadajících fotonů, než když bychom to dělali v tom velkém objemu.
1: Víš, co mě, Aničko, teďka došlo? A to už nejsem malá holka, ale celý život mi trvalo, než mi to došlo. Když třeba na něco svítí sluníčko a třeba rostliny rostou, tam je fotosyntéza a díky tomu vlastně všechno zelené roste, tak já jsem nikdy nevěděla, z čeho to vlastně roste. Myslela jsem si, že je to vlastně z ničeho, nebo jsem tomu prostě nerozuměla. Ale ty teďka říkáš, že fotony jsou balíčky energie. Takže to, že na něco svítíte v laboratoři, to tam dodáváte úplně stejně energii, jako kdybyste to třeba zahřívali. To je takové energetické nakopnutí.
2: Přesně tak. Je to tak, dodáváme vlastně energii těm molekulám, jenom je nezahříváme. Tak stejně tak, jak jsi zmiňovala, tak vlastně i ta fotosyntéza bez toho světla vlastně neběží, že jo? Potřebuje tu energii dostat.
1: Přemýšlela si, Kájo, někdy nad tím, co to vlastně to světlo dělá třeba se zelenými rostlinami?
0: Tak, no, to je dobrá otázka. To jsi mě taky zaskočila, hele.
1: No právě člověku to nedojde, že vlastně to světlo dodává energii.
0: Já jsem se vlastně ani nad tím nezamýšlela. Jenom vždycky mi mamka říkala, když jsem třeba byla nemocná nebo jsem měla takovou tu prudivou náladu, že jsem unavená, tak mi vždycky řekla, běž ven, je tam sluníčko, to tě hned probudí. A furt jsem nepochopila, proč to říká, jako, že by mě sluníčko probudilo, že mi řekla, hej ty, pojď si se mnou hrát nebo probuď se.
1: No vida,
0: to přece...
1: ale Aničko, díky, protože vlastně dneska mě to došlo, to je ten aha moment, proč je nám třeba možná i na sluníčku dobře, ale nějaká chemická reakce tam probíhá i s námi, s naší kůží, s našima očima.
2: Určitě. Máme i vlastně vitamíny, které jsou pro naše tělo a fungování důležité a proto bychom je měli, nebo vitamin D je velmi známý, že jo? Mm-hmm. Všichni ho musíme hlavně i v těchto měsících začít jako doplňovat. Ten je známý, že vlastně potřebuje k tomu, abychom ho měli, potřebujeme sluníčko.
1: Sluníčko. A když se vrátíme ke tvým chemickým pokusům, práci, to už nejsou jenom pokusy, že jo?
0: To už je práce.
1: Ale ty jsi tam taky zmínila slovo reaktory. A já si, když se řekne reaktor, představím nějaký třeba jaderný reaktor v elektrárně, který vyrábí energii, ale tady jsou reaktory ve smyslu, že to je nějaké místo, kde probíhá reakce?
2: Přesně tak. Je to vlastně místo, kde probíhá reakce a je to, jak jsem zmiňovala, může to být ta kádinka, může to být ta varná baňka, ale může to být prostě trubka. A my tomu takhle říkáme i u nás vlastně v chemickém inženýrství, protože každý z těch reaktorů se dá popsat nějak jinak a pro každý z těch reaktorů je něco jiného důležité.
0: To je zajímavý, protože já jsem si spojila reaktor, tak jsem si spojila s redaktor.
1: Reaktor a redaktor. Vidíš, jedno písmenko a je to úplně něco jiného.
0: Tak to je nová informace tohleto, ale pro mě normálně tady se místo školy učím.
1: No, od toho máme Radio Junior. A pak si ještě řekla slovo molekuly. Holky a kluci, kteří nás teďka poslouchají, většinou ještě chemii nemají. Ale jestli si to můžu představit, třeba všechno živé se skládá z molekul? Třeba i voda se skládá z molekul?
2: Určitě, ano. Voda taky. Máme vlastně vodu, která má, se skládá vlastně z dvou vodíků a jednoho kyslíku a vlastně všechno, molekuly jsou takové stavební kameny vlastně všeho živého i živého u nás.
1: Takže voda, když se označuje jako H2O, tak to je vlastně to, co je v té jedné molekule.
2: Jo, tam bychom měli vlastně v té molekule té vody bychom měli ty dva atomy toho vodíku a jeden toho kyslíku, který jsou nějak spojení a máme z toho molekulu jednu molekulu vody.
1: A co se děje, když ty molekuly v těch reaktorech, v tom potrubíčku osvítíte?
2: No, tam se právě začínají dít ty zajímavé věci, že když je osvítíme tím fotonem, který nese nějaký ten správný balíček té energie o nějaké dostatečné velikosti, tak dokáže nějakou tu naší molekulu, záleží kterou, ale jsou takové molekuly, které dokáže, můžeme si to představit, jako nakopnout, a oni potom můžou reagovat dál a vznikají nějaké další molekuly nové, které by bez toho nakopnutí od těch fotonů by jinak nevznikly.
0: Já se chci taky zeptat za Regínu. Už půjdeme od molekul. Tady Regína se chtěla zeptat, jestli ses někdy zajímala o výzkum léčiv, nebo jestli se zajímáš, nebo jestli se zajímala.
2: Určitě ano, ale my se nezajímáme o léčiva v tom směru, že bychom vyvíjeli nové léky, ale zajímali jsme se o to, jak nějaké právě ty molekuly, které se používají při výrobě léčiv, a nejsou, je třeba velmi náročné je vyrobit, nebo je to nebezpečné, ty reakce právě jsou takové, že by mohly vybuchovat, tak jak je dělat právě třeba pomocí světla. Najít nějaké hezčí metody. Je jasné, že než něco zahřívat na extrémně vysokou teplotu, než na to aplikovat nějaký velký tlak, stlačit to hodně nebo být nějakou hodně nebezpečnou reakci, takže by bylo hezké mít k tomu nějaký ekvivalent nebo nějakou jinou cestu, která by byla třeba pomocí té fotochemie.
1: A Michal se tady ptá, jestli používáte obyčejné světlo nebo třeba laser.
2: A my používáme obyčejné světla, ale určitě je možnost, nebo existují i skupiny, které používají třeba i lasery, protože ty zase to si můžeme představit tak, že i když máme tady to světlo, jak jsme se bavili, tak když máme i žárovku, tak ty žárovky, víte, jak si můžete i doma tlumit světlo, tak samozřejmě si stejně tak můžeme mít světlo o mnohem větším jako výkonu, takže tím pádem i ty naše fotony by měly mnohem větší výkon a byly by schopni třeba tu reakci provést rychleji.
1: Holky, máme poslední minutu a půl, takže Aničko, řekni mi jedno číslo od 1 do 24.
2: 17.
1: 17, já najdu 17. mail. V pořadí tvoje poslední rychlá otázka?
0: Já se chci zeptat, co je to ten ekviamyl, nebo něco takového si zmiňovala a já tomu nerozumím. A myslím si, že i mladí holky a kluci a posluchači v rádiu, tak to taky
1: a
0: nevím.
1: Co to bylo za slovo, víš to?
2: Nebyl to byl možná ekvivalent?
0: Tak ekvivalent.
2: promiň, to mi uteklo.
1: Tak rychlá odpovědět.
2: Jak jednoduše by... A nevíš v rámci, čeho jsem to zmiňovala?
0: U té... otázky.
1: Holky.
2: Tak my si to...
1: No, my si to tady budeme muset říct. Milí posluchači, my vám slovo ekvivalent určitě někdy vysvětlíme, až třeba zase Anička přijde příště, ale teďka už musím říct, že správná odpověď na soutěžní otázku, jak se jmenuje ta částice světelná, je... No, řekni to.
0: Ježiš, počkej,
1: ty jsi to zapomněla. Foton.
0: Jo, foton.
1: Foton.
0: Foton, jo, foton.
1: Foton. A dnešní knížku získává Anna Brožová Toušice. Takže, milá Aničko.
0: Gratulujeme, všichni zatleskáme.
1: Zatleskáme, ano, ano, ano. Tak, a já se loučím s naším hostem. Holky a kluci, dneska tady s námi byla Anna Vanluchene, chemická inženýrka. Loučí se taky Kája, ahoj.
0: Ahoj, přeji všem moc krásný večer a doufám, že si pustíte nějaký film.
1: Tak, a teď už se loučí i Jana Richterová. Dobrou noc a hezký poslech Rádia Junior.
0: Ahoj.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Dnes se s Emilkou vypravíme do Itálie, kde bude muset přijít na kloub zvláštní záhadě. Ve městě, do kterého při svém putování dorazí, není k dostání ani kousíček sýra. Jak je to možné? To se dozvíte už za chvíli. Druhý díl seriálu Sladké a slané cestování s názvem Sýr právě začíná.

0: Dobrý večer, děti. Emílie myslí na sýr. Zlatý krásný sýr nebo bílý čerstvý sýr. Sýr na plátky nebo smažený sýr. Mňam. Začne si představovat celé sýrové království. Jak asi vypadá a kde leží. A už cestuje časem a prostorem až do Itálie. Ale ne do té, kterou známe dnes. Cestuje do Itálie před zhruba 500 lety.
1: Milá slečno, neměla byste pro poutníka nějaký drobák?
0: Osloví Emilku neznámý muž, který leží unaveně u cesty. Je to sýrem posedlý vážený kuchař z Itálie jménem Pantaleone da Confienza.
2: Drobáky nemám, prohlásí Emilka. Ale když už jsem tady, ráda vám pomůžu nějak jinak.
0: Sýrem posedlý Pantaleone radostně vyskočí a poprosí Emilku, aby ho doprovodila k nejbližšímu městu, kam putuje, aby dokončil první knihu o sýru na světě.
2: Pantaleone da Confienza, to je strašně dlouhé jméno. Říkal jste, že jste sýrem posedlý?
0: Budu vám říkat myšák, jo?
1: Jakože mám rád sýry? Zasměje se Pantaleone a souhlasí.
0: A pak se rozpovídá o tom, jak pracoval jako kuchař u dvora vévody Ludvíka, který dobře věděl, že myšákova velká vášeň jsou sýry. Rozhodl se ho vyslat na sýrovou výpravu, aby poznal světové sýry a naučil se, jak je vyrábět. Myšák dostal za úkol vše zapsat do knihy, aby je pak doma mohl vévodovi připravit. Vášně pro sýr Emilka dobře rozumí. Také miluje sýry. Měkké, čerstvé, bílé, ale také sýr strouhaný, nebo třeba ajdám nebo parmazán. Má ráda i sýr s kuličkami pepře a na to je hrdá, protože ten moc dětí nejí.
2: To je dobře, aspoň zbyde víc pro ni.
0: Myšák má zase rád sýry smradlavé. Pro upřesnění, smradlavé sýry doopravdy nesmrdí, jen mají velmi výraznou vůni a také mohou mít plíseň. Ale jedlou plíseň, ne tu, kvůli které je potřeba jídlo vyhodit. Teď už asi chápete, že sýr, to je věda. Vyznat se v sýrech, dokázat si je vychutnat a umět je rozpoznat a taky doporučit, to je umění. Emilka a Myšák jsou zabraní do povídání o sýrech. Cesta jim ubíhá rychle a brzy se ocitnou před branami města.
2: Teď bych si opravdu dala sýr, prohlásí Emilka a Myšák souhlasí.
0: Procházejí ulicemi, hledají, kde by mohli nějaký sýr koupit. Bohužel tohle město velkou zásobu sýra nemá. Vlastně tu nikde není žádný sýr.
2: No to snad ne. Takhle tu knihu nikdy nedopíšu. Potřebuji tam popsat výrobu a chuť sýrů severní Itálie. Je to možná vůbec ta nejdůležitější kapitola a bez inspirace a bez ochutnávek to nedokážu.
0: Myšák propadne smutné náladě a pomalu se sveze k zemi.
2: Popularita sýra upadá, křičí v slzách. Na tohle já se nemůžu dívat, řekne si Emilka. Sýr toho pro mě v životě udělal už hodně. Teď musím udělat něco já pro sýr.
0: Co se to v tomhle městě děje? Proč tady nemáte žádný sýr? Zeptá se Emilka kolem jdoucí, která jí vysvětlí, že starosta města sýry nesnáší a tak je zakázal a teď za to celé město nesnáší jeho.
2: To je skandální,
0: zlobí se Emilka a kolem jdoucí souhlasně pokyvuje.
2: Přece to, že mu něco nechutná, neznamená, že to pak nikdo jiný nesmí jíst.
0: Myšáku, utíkej mezi občany a pozvi je na sýrové hody. Já půjdu za starostou.
2: Sýrové hody, to je celá Emilka.
1: Co pak se bez sýru dají uspořádat sýrové hody?
0: Pláče Myšák. Neříkal jsi, že jsi sýrový specialista? Sýrový vědec i umělec, že si napsal několik set stran o tom, jak se vyrábí sýr po celém světě?
1: No jo,
0: tak popros o pomoc místní kuchaře, znalce receptů, milovníky sýra a dejte se do výroby. Emilka se rozběhne do kopce k věži, kde má kancelář starosta města. To není fér, abyste zakázal v celém městě sýr jenom proto, že vám nechutná. Rozkřičí se na něj Emilka, jakmile mu vrazí do dveří. Starosta, malý kulatý pán, se za velkým stolem hystericky rozpláče.
2: Mně sýr chutná, ale je mi po něm hrozně špatně. Zakázal jsem ho, aby z něj nebylo špatně i obyvatelům mého města. Ale vím, že jsou na mě teď naštvaní.
0: Emilce bylo hned jasné, že má pan starosta alergii na laktózu, tedy na všechno, co je vyrobené z mléka, včetně sýru. Emilčina sestra má totiž taky tuhle alergii. Když má na sýr velkou chuť, tak si vezme prášek a může trochu sýru sníst. Jenže před 500 lety nejspíš ještě doktoři o alergiích nic nevěděli. Pane starosto, asi máte na sýry alergii. Vaše tělo neví, jak je správně zpracovat a proto je vám z nich špatně. To ale neznamená, že má alergii každý ve městě. Není nakažlivá. Přece chcete, aby byli vaši občané šťastní. Já vám můžu pomoct získat zpátky jejich srdce. Starostu informace o tom, že bolení bříška po sýru je jenom jeho problém, nadchne a rád si vyslechne Emilčin plán. Nakonec se rozhodne, že jí pomůže uspořádat sýrové hody.
2: Hlavně dávej, Emilko, pozor, abych si omylem sám nedal kousek sýra. Mám ho strašně rád a nevím, jestli se zvládnu udržet, poprosí ji.
0: Do přípravy sýrových hodů se pustí celé město a tak v každé ulici vzniká jiný druh sýra. Na hlavní třídě se vyrábí sýr z kravského mléka, v paralelních ulicích sýr z kozího mléka a v kolmých ulicích sýr z ovčího mléka. Emilka pozoruje, jak se ve velkém kotli vaří mléko. Myšák do něj přidává syřidlo, ingredienci, která způsobí, že tekuté mléko začne sýřit, tedy tuhnout do podoby sýra. Poté se horký sýr rozlévá do forem. Severní Itálie byla už v té době známá sýrem, který doteď jíme, a to parmazánem. Ale na ten se musí čekat několik měsíců, protože zraje. Čerstvé sýry, jako například výborná rikota, jsou hotové skoro hned. Když se Emilka ujistí, že si každý občan pochutnává na čerstvém sýru, vydá se s Myšákem na nejvyšší věž města za panem starostou. Ten jim poděkuje za pomoc a nabídne Myšákovi, aby u něj v klidu dopsal poslední kapitolu své knihy. Protože o té době před 500 lety mluvíme jako o renesanci, Myšák kapitolu pojmenuje Renesance sýra.
2: Renesance znamená znovuzrození a to se v tomhle městě díky tobě, Emilko, povedlo. Znovuzrození sýra mě utvrzuje v tom, že stojí za to dál kráčet životem jako sýrem posedlý myšák.
0: Emilka se usmívá od ucha k uchu, když si spolu s Myšákem konečně pochutnávají na domácím sýru. Pane starosto, zkuste tady tu klobásku. Není to sice sýr, ale uvidíte, třeba vám zachutná. Podá klobásku starostovi a ten se s chutí zakousne. A takhle se stalo, že v knize, kterou Myšák Pantaleone da Confienza napsal a pojmenoval Souhrnné pojednání o mléčných výrobcích, najdeme i poděkování Emilce. A vy teď, děti, víte, že znovuzrození sýra se podařilo jen díky ní, její kouzelné představivosti a odhodlání nenechat nic jen tak. Dobrou noc.
3: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
4: Rádio Junior, velká pohádka. U břehu neznámého ostrova ztroskotá obchodní loď. Z posádky se zachrání jen tři námořníci, mezi nimi i navigátor Alexandr. Ten se seznamuje s tím, jak to chodí v zemi, lidi, voni. A nestačí se divit. Proč se nesmějí obyvatelé ostrova procházet kolem moře, ani se po něm plavit? Kdo nařídil, aby si do rybníků přilévali olej? A čím jsou to všichni zdejší občané, tak nepříjemně cítit? To se dozvíme právě teď v premiéře na Junioru. Pohádku Cesta do země lidi voni na motivy knihy Eduarda Petišky napsal Tomáš Loužný. Režie Dimitrij Dudík. Hrají Petr Lněnička, Alexandr Mojžíš, Marika Procházková, Hanuš Bor, Kamil Halbich a další. Natočeno v roce 2024.
5: Vaše veličenstvo, kapitánka flotily prosí o přijetí. Ať vstoupí!
6: Veličenstvo, dovolte mi podat hlášení. Dnes asi 2 hodiny po půlnoci proniklo do výsostných vod ostrova Lidivoni nepřátelské plavidlo.
5: Dejte si pohov, Lily, už jsem byl informován. K potopení té cizí lodi vám srdečně gratuluji.
6: Děkuji, veličenstvo.
5: Vrak už jste vyzdvihli?
6: Ano.
5: Jaký vezla náklad?
6: Čaj a koření, vaše veličenstvo.
5: Takže nic cenného?
6: Bohužel.
5: Nevadí, i tak skvělý úspěch.
6: Bohužel mám i špatné zprávy. Většina posádky se utopila.
5: Ale to je snad dobrá zpráva.
6: Mezi utopenými byl i kapitán lodi.
5: No, výborně!
6: Měl u sebe seznam posádky a podle něj nám 3 námořníci chybí. Doufáme, že se ztratili v hlubinách, ale jisté to není.
5: Chcete říct, že se nám po ostrově potulují 3 cizinci?
6: Možná.
5: Možná? Okamžitě je vypátráte, kapitánko. Nedal jsem vám kontrolu nad flotilou proto, abyste na ostrov pustila kdejakou cizí havěť. Ještě dnes mi je přivedete až živé. Exemplárně je potrestáme. Naši poddaní musí vědět, že dbáme o jejich bezpečí.
6: Rozkaz, pane.

0: Haló, pane, haló, jste naživu? Dýcháte, já vidím, že dýcháte. Už jsem se bál. Jste naživu, to je dobře. Tak hezký den, pane.
1: Počkej. Máš vodu. Aspoň trochu. Kam jdeš?
0: Vím, že tu nemám být. Nebojte se, už jdu.
1: Kde nemáš být?
0: U moře. Omlouvám se. Naschle a ať voní.
1: Co ať voní? Počkej. Máš něco k pití?
0: Nemám. Vám nevadí, že jsem u moře?
1: A proč by mělo?
0: Vím, že se to nesmí. Jenže já se tak rád dívám na vlny. Do dálky. Chci se totiž plavit na lodi, víte?
1: To ti rád poradím, jak na to. Já jsem totiž na lodi připlul.
0: Cože?
1: No ano, připlul. Jak se jmenuješ?
0: Tim.
1: Já jsem Alexandr. Jsem navigační důstojník na lodi. Říkám kapitánovi, kudy plout.
0: Opravdu?
1: Opravdu.
0: Já vám nevěřím. Jak byste na moři trefil? Jsou tam stvůry a nebezpečí. No,
1: když máš dobré mapy a kompas, tak se nemusíš ničeho bát. No, tady. Podívej.
0: To je krásný. Co je to?
1: Kompas přece.
0: Skrz to se dívá?
1: Ne, na to se dívá. Ukazuje směr. Ta střelka.
0: Vůbec se nehýbe.
1: Ukáž? No, máš pravdu. Musel se rozbít.
0: I tak je moc krásný.
1: Poslyš, Time, vzal bys mě k vám domů? Potřebuju suché šaty, něčeho se najíst a napít. A pak musím najít svou posádku.
0: Dobře. Vezmu vás k nám, ale nesmíte říct, že jsem byl u moře. Našel jsem vás u rybníka, ano?
1: Mám tvým rodičům lhát?
0: Nejsou to mý rodiče, jen pěstouni. A nemusíte jim lhát, klidně řekněte, že jsme se potkali u vody. Nemusí přece vědět, že byla slaná.
1: No dobře, řeknu jim...
0: Víte co? Radši jim nic moc neříkejte. Já to zařídím.

0: Dejte, brambor je dost.
1: Tady.
2: Děkuju.
0: Žena umí výborné brambory. Líp než brambory umí snad jen rybu. Ale ryby nejsou.
1: Jeden by řekl, že když se kluk učí 2 roky na rybníkáře, tak už bude umět nějakou rybu vytáhnout. Ale je to budíš k ničemu.
3: Kdyby v tom rybníce něco plavalo, tak bych to chytil.
1: Já ho přerazím. Takového klacka jsme tu na vychování ještě neměli.
0: A počkej, matko. Tomu, co tady tím říká, totiž, že v rybníce nejsou ryby, tomu nevěřte. On jen hledá příležitost, jak se vyhnout svým povinnostem.
3: Já si svoje povinnosti plním. Ale rybník nesnáším.
1: Co by za to jiní kluci dali? Ani to není těžká práce, olejovat rybník.
2: Cože to má dělat?
0: Olejovat rybník přece. Líte do rybníka olej.
2: Proč byste lili do rybníka olej?
0: Olej do rybníka lijeme, jak radí král, aby ryby líp klouzaly do krku.
1: A líp se smažily. Jsou pak i vonavější.
2: Aha, dobře. A daří se rybám v takovém rybníce?
0: Co o tom říká královská vyhláška, Time?
3: Je důležité vytrvat a lít do vody olej. Úlovek se snižuje, ale jen proto, že ryba snáze vyklouzne.
1: Je totiž mastná.
0: Tak, tak.
2: Mořské ryby nejíte?
0: Jak to myslíte?
2: Když nemáte ryby v rybníce, můžete si něco ulovit v moři? Zdálo se, že je v něm plno ryb.
0: Máte divné otázky, pane. Musím říct, opravdu divné.
1: A kdeže jste se to s Timem potkali?
2: Na břehu
3: rybníka.
1: Určitě to bylo u rybníka? Tim totiž chodívá k moři, zírá do dálky a má to zakázané.
2: Bylo to u rybníka. Hledal jsem zrovna ostatní nám...
3: Kamarády. Hledal je a zašel až k rybníku. A udělalo se mu špatně, tak si lehl k vodě. Tam jsme se potkali.
2: Ano, tak to bylo.
0: Co vlastně děláte, pane? Pracujete pro krále?
2: Pro krále?
3: Ale ano. Říkal jste přece, že pracujete pro královskou tajnou kancelář, že ano?
1: Tak proto.
0: Už rozumíme. Obcházíte lidi, kontrolujete práci, povinnosti, nařízení. To je potřeba.
1: Prosím, vyzkoušejte nás. Zeptejte se nás na něco.
2: Na co byste chtěli, abych se vás zeptal?
3: Třeba, proč se nemá zírat na moře?
2: Dobře. Proč se nemá zírat na moře?
1: Protože milujeme vlastní zemi, díváme se tedy směrem ke králi, do vnitrozemí, tedy na rybník, ne od něj, ne do moře. A proto také na moři nic nelovíme.
0: Správně.
2: No, sám bych to neřekl líp. No, já jsem spokojený a myslím, že budu muset jít zase dál.

0: Kapitánko, už přichází k sobě.
1: Dal si na čas. Dobré ráno, pane. Jste v pořádku?
2: Ano. Mám asi něco s rukou. Kde to jsem?
1: Na ostrově lidi voní. Jste tu sám? Byl s vámi někdo, když jste ztroskotali?
2: Prosím, pomozte mi vstát.
1: Pomalu, nespěchejte.
2: Slyšeli jsme ránu. Stříleli na nás. Kdo to střílel? Pak šla loď ke dnu.
1: Na tom nezáleží, už je dobře.
2: Moc si toho nepamatuju. Probudil jsem se až tady. Nevíte? Našel se ještě někdo z posádky.
1: Vy jste první. Ale věřte mi, že uděláme všechno, abychom vás dostali do bezpečí.
2: Děkuju. Děkuju vám.
1: Zvedněte ho, je váš. Doceli s ním.
3: Rozkaz, kapitánko.
4: Ostrova potopena cizí nepřátelská loď. Snažila se proniknout do našich vod, ohrozit bezpečí ostrova lidi vodí. Naše slavná flotila nás nesklamala. Přesto se jeden či více cizinců dostalo na pevninu. Chtějí uškodit naší míru milovné zemi. Buďme ostražití. Každý, kdo spatří někoho neznámého, má povinnost dát okamžitě zprávu nejbližší královské vojenské hlídce. Pod přísným trestem se zakazuje cizincům pomáhat

0: chceš?
1: Nahlásit toho chlapa. To byl určitě on, jeden z těch cizinců.
0: Zbláznila ses? Co bychom řekli? Že jsme mu dali nejdřív najíst? A že jsem mu dal svoje kalhoty?
1: Nevěděli jsme to.
0: Ani teď to nevíme. Rozuměla jsi?
1: No tak dobře.
0: No.
1: Ty, táto, kde je Tim?
0: U rybníka, nebo já nevím. Však on se vrátí. Kam by taky šel?
2: Naše plovila!
3: Moc ti děkuju, Time, že jsi mě dovedl až do přístavu. Ale teď už se můžeš vrátit.
4: Počkejte, Alexi.
3: Dál už si poradím sám. Někde tu moje posádka musí být.
4: Pomůžu vám s tím vyptáváním. Slyšel jste královskou vyhlášku. Všude vás hledají, musíte opatrně. Jinak na vás každý hned pozná, že nejste zdejší.
5: Taky jste se přišli podívat na flotilu? Je krásná.
4: Nádherná.
6: A mocná.
0: Už jste ji viděl?
3: Ještě ne. Kde je?
0: Copak jste slepí? Přímo před vámi.
3: To je jedna loď?
0: No ano, naše flotila přeci.
3: Ale flotila je víc lodí.
5: Ano, správně. Postavme našemu králi víc lodí.
6: Budeme mít dvě flotily.
0: Co dvě? Tři flotily.
3: Viděli jste ty cizince? Nevedli je z lodě?
6: Já je nestihl.
5: Já taky ne. A to jsem přišla kvůli nim.
0: Už budou v celách.
4: Tady se nic nedozvíme. Když se budeme dál vyptávat, budeme moc nápadní.
3: Vůbec tomu nerozumím. Co je to za přístav s jednou lodí? Myslel jsem, že tady bude kotvit aspoň pár lodí. Že si budu moct nějakou najmout.
7: Chcete někam plout?
4: Co? Ne, to jste špatně rozuměl.
7: Jo, že by? No, nepotřebujete jenom loď. Ještě byste potřebovali navigaci, to hlavně. My lidi, oni se přece neplavíme dál, než na dohled od břehu. Bez krále jsme ztracení.
3: Máme kompas, ale rozbitý.
7: Cože to máte?
4: Ne, nic.
7: To kompas vám opravím, umím to.
4: Vy jste snad zámečník?
7: Ne, já jsem pekař.
3: Pardon, už musíme jít.
4: Rychle pryč, poběžte.
7: Hej, zámečníkovi ho nedávejte. Slyšíte? Nic vám neopraví a ještě vás nahlásí, věřte mi.
8: To byste pro nás poslal, pane?
0: Ano, ať voní.
8: Ať voní na věky, jistě.
0: Je mi ctí, kapitánko, rudovlasá.
8: Tak kde ho máte?
0: Tam vzadu, za kuchyní. Usadil jsem ho tam jako vzácného hosta.
8: Vy jste mi ale koumák. Jak se vám odměníme?
0: Rád sloužím králi. Zdarma?
8: To mi všichni.
0: Ale možná...
8: Už to z vás leze.
0: Povolení na prodej občerstvení během soudu s cizinci? Možná to?
8: Uvidíme. To je pro něj?
0: Ano.
8: Já ho obsloužím. Dobrý den, pane. Objednal jste si pivo?
9: Pivo ne, jen vodu.
8: To mě mrzí, moc se omlouvám. Hned vám pro ní dojdu.
9: Nic se neděje. Rád vaše pivo ochutnám.
8: Sami si ho vaříme. Můžu si k vám přisednout?
9: Proč ne?
8: Já jsem na cizince vysazená. To víte, nepotkáváme je často.
3: Já tomu vašemu ostrovu vůbec nerozumím. Všude jinde bych dal kompas opravit spíš nějakému hodináři.
4: U nás všechno opravují zámečníci.
3: Dobře. Ale ani opravený nám ten kompas asi nebude k ničemu. Bez lodi s posádkou se odsud nikdy nedostanu.
4: Hlavně se nesmíte nechat chytit. Pak už byste se nedostal nikam.
7: Svatá pravda. Ale oni vás stejně nakonec lapnou. Na tuhle hru nemáte dost fištrónu. Když jste ten kompas opravdu strčili zámečníkovi. Ach, jo, jo.
3: To jste zase vy? Jak víte, že jsme ho dali zámečníkovi? Vy jste nás sledoval?
7: Určitě nejen já. Oni vidí všechno, všecičko. A slyší ještě víc.
3: Kdo?
7: Všichni. Věřit nejde nikomu.
4: Chcete nás nahlásit?
7: Já? K čemu by mi to bylo? Chci vám pomoct.
4: Takže vám máme věřit?
7: Na všechen smrad. A že je ho tu hodně, přísahám, že můžete.
2: A co to tu smrdí?
7: A? Cítíte to, vidíte?
2: Jo, jo.
7: Hořká pachuť v ústech, možná trochu kovu, jako když se kousnete do jazyčka.
2: A co to je?
7: Brzo poznáte. Vy jste tím ještě nenasákl. Ale tady klučík už dávno.
4: Já se náhodou myju.
7: A stejně smrdíš. Smrdíš, jo, jo.
2: Je to blázen, Time. Jdeme pryč.
7: Blázen, co by vám spravil kompas?
2: Co vy víte o kompasech?
7: To, co vím o zámcích. Všecičko.
4: Neříkal jste, že jste pekař?
7: Dobře. Takže důkaz. Tada. Co je tohle?
4: Hřeben.
7: Omyl, chlapče. Tak ty, cizinče, co to je?
2: Hřeben to je.
7: S váma je to těžký. Žádnou fantazii nemáte. Kdyby vám král řekl, že je to hrníček, budete z toho pít?
2: Na hlouposti nemáme čas.
7: Tak se podívejte. Tak.
4: No. Co to děláte?
7: To lámu mu zuby, co jinýho. Tak. A co ti to teď připomíná?
4: Nevím. Klíč?
7: No vidíš, ještě nejsi ztracenej, hochu. Ještě z tebe něco bude. Zkus ty dveře za sebou. No vem za tu kliku.
4: Zamčené.
7: A teď jukni na můj paklíč.
2: To není paklíč. To je hřeben. Vylámaný.
7: Ale no tak. Tak? Tak. Vidíte? Tím odemknu v téhle smradoříši skoro všechno. Není to nádhera?
4: Jak jste to dokázal?
7: Vždyť říkám, jsem zámečník. A možná poslední skutečný.
2: A proč tedy nemáte zámečnictví?
7: Protože mám pekárnu.
2: Nerozumím vám.
7: Protože jsi hlupák. Tady přece nikdo nedělá to, co umí. Tady každý dělá to, co si usmyslí smraďoch nejvyšší tam v paláci.
4: Král?
7: Spousta lidí by chtěla dělat zámečníka. Ale ne každý může.
2: A proč bych chtěl být někdo zámečníkem?
7: Co dělají ti, co se bojí? No, zamykají se. A tady se bojí každý, kdo se nebojí, je blázen. Takže zámečníci jsou za vodou, vlastně pod vodou. Topí se v penězích. Aby se stal zámečníkem a mohl se topit v penězích, musíš chválit krále víc a silněji než všichni ostatní. O zámcích nic vědět nemusíš. A proto se dají všechny otevřít hřebenovým paklíčem. Tedy skoro všechny. Až na ty, co jsem dělal já. Ty drží. Tak tady kousek bydlím. Nechcete na návštěvu? Myslím, že byste se dál neměli jen tak potulovat po ulicích.
2: Ne, děkujeme, ale nechceme.
4: A už nás nechte.
8: Líbí se vám u nás, cizinče?
9: Kde?
8: Na ostrově Lidivoň.
9: Ano, ale je to tady všude nějak divně cítit. Nezdá se vám?
8: O čem to mluvíte?
9: Kysele. Občas skoro do hořka. Nikdy jenom trochu, ale občas to zavane silně. Bylo to i venku.
8: Přivoňte se ke mně. No jen se nebojte, nestyďte se.
9: To jste vy?
8: To jsou všichni Lidivoni.
9: No, děkuju za pití, už musím jít. Potřebuju najít svoje přátele.
8: Nechcete si nejdřív odpočinout? Přece jste ztroskotal, ne? Vyplavilo vás moře.
9: Jak to víte?
8: Já vím ledacos. Je to moje práce.
9: Co je vaše práce?
8: Pečovat o ztracené duše, jako jste vy.
9: Puste mě!
8: Chtěla jsem na to jít po dobrém. Ale vy jste nepoučitelní. Všichni chcete vždycky utíkat.
9: Proč bych utíkal?
8: Abyste se vyhnul vězení. To je pořád dokola. No a teď. Kde se schovává ten třetí?
10: Tady ten kompas máte. A zde královský glejt, potvrzení, že věc je opravena.
11: To bylo rychlé. Děkujeme.
4: Díky.
10: Není zač. A pro dnešek zavíráme šup, šup, šup, šup. Krásný, voňavý den.
4: Počkejte, ta střelka se pořád nehýbe. Nic se nezměnilo.
10: To se asi špatně díváte. Zkontrolujte si to pořádně, ať voní.
11: Ukáž? Ty má pravdu, nic jste neopravil. Vraťte mu peníze.
10: Tak to už je moc, pane. Drzost! Takhle zostouzíte našeho krále?
11: Já, že zostouzím krále? To mi snad kompas opravoval on?
10: Máte v ruce královský glejt? Tak čtěte.
11: Oprava předmětu proběhla bez jakýchkoliv závad. Mm-hmm. Za opravu ručí nejvoňavější panovník. Mm-hmm. Jakékoliv stížnosti směřujte představitelům královské tajné policejní kanceláře. Mm-hmm. Pozdraven,
10: budiš král. Takže co? Chcete něco reklamovat?
4: Ne, určitě to funguje. Jen se to ještě nespustilo. Děkujeme.
10: Tak vidíte. Příště si rozmyslete, než někoho osočíte ze špatné práce. Vonavý den.
11: Tak. A jsme tam, kde jsme byli.
4: Asi jsme měli věřit tomu pekaři.
11: Třeba ho ještě najdeme. Pojď. Byli to tyhle?
4: Nevím, už si to nepamatuju. Nezmizel v těhle?
11: Zabouchej na ně, já zkusím ty vedle.
4: Musí tady někde bydlet.
12: Mohu vám nějak pomoci, pánové?
4: Ne.
12: Ne? Vypadá to, že někoho hledáte. Znám to tu dobře. Vím, kde kdo bydlí.
11: No, hledáme jednoho zámečníka, který si říká pekař. Nebo vlastně obráceně.
4: Ale si nic jí neříkej. To je kapitánka královské flotily, každý ji zná. Jmenuje se Lily.
12: Tim má pravdu, ale nemusíte se mě bát.
4: Slyšeli jsme královskou vyhlášku. Chcete ho zavřít do vězení?
12: Ano, to chci. Ale mohu vám zaručit spravedlivý soud. Vypadáte jako rozumný člověk, Alexandře. Co si myslíte, že dokážete na útěku? Za prvé vás raz, dva chytíme a za druhé přivedete do problémů každého, kdo by vám pomohl. Pojďte se mnou. Zavedu vás za vaší posádkou. Odpočinete si.
11: A co Tim?
12: Máš rád moře, že?
4: No a?
12: Jak by se ti líbilo sloužit na flotile? Nejdřív v přístavu, ale časem by se s námi mohl i plavit. Můžeš bojovat proti našim nepřátelům.
4: Děkuju, ale to asi nechci.
12: Stejně tě chytíme. Nebuď hloupý.
7: Hej, kluku, pst, tady.
4: Co jste vy?
7: Rychle poběž dovnitř, nebo tě lapí. Tak šup, rychle.
13: Tak co? Kdo měl pravdu, vy nebo já?
4: Vy, omlouvám se.
13: Kde máš toho zmateného námořníka?
4: Zůstal s ní.
13: S kým pak?
4: S rudou Lily.
13: Jo, jo, tak to už v tom taky plave. A kompas?
4: Ten má taky on.
13: Prohra na celý čáře.
4: Můžeme mu nějak pomoct?
13: Tobě můžu pomoct. Jemu už ne. Hned, co to skončí s ním, přijde řada na tebe. Jo, jo. Nikdo nesmí být proti králi. Nikdo a nic. Ale neboj, schováme tě. Je nás proti králi víc a víme o sobě. Bude to dobrodružství.
4: Námořní dobrodružství?
13: Skoro. Jízda na vlnách. To bude pořádná. Pst. Poslouchej.
14: Občané ostrova Lidivoni, slyšte, slyšte! Všichni cizí špioni byli dopadeni.
13: Slyšíš?
14: Naše úroda, naše děti a náš život jsou v bezpečí. Lidivoni zastaví každého, kdo se je pokusí ohrozit.
13: Jo, jo.
14: Soudní proces s cizinci začne zítra v poledne. Je veřejný a všichni návštěvníci jsou pro tu dobu omluveni z pracovních povinností. Přijďte se podívat na soud s nepřáteli země. Ať žijí Lidivoni.
4: No tak já už teda...
13: Kam pak?
4: Děkuju vám, že mi chcete pomoct, ale já se nebudu schovávat.
13: Aha. A opravdu? Kvůli němu chceš nasadit krk?
4: Chci. Já bez něj nebudu námořníkem a on beze mě nepřežije. Musím na něj dávat pozor, když už jsem s ním jednou utek. On to po mně nechtěl.
13: A co bude, až ho osvobodíš?
4: Odplujeme pryč. Jedete s námi?
13: Ach, jo, jo. Ale co už? Co už? Jednou člověk krk riskovat musí. Pomůžu ti, i když je to šílenost. Tak jo, dobře mě teď poslouchej. Tady to si vezmi.
4: Co to je?
13: Nepoznáš klíč?
4: Ale k čemu? Neotevře všechno hřeben?
13: Co správná ruka zrobila, než smradlavá hodina odbyla, toho brzy přijde čas, svoboda se ozve zas.
4: Cože?
13: Některé zámky jsou ještě bytelné a jeden z nich je i na královském trezoru. V něm ten kompas bude. Já sám ten trezor vyráběl a proto mám klíč, Týme. Teď je tvůj.
4: A pak? Jak osvobodíme Alexandra a jeho námořníky?
13: To necháš na mě. Až budeš na tajné výpravě za kompasem, zadělám tu na vlastní plán. Teď nastraž uši. Řeknu ti, jak se do trezoru dostaneš.

0: Vězni do pozoru.
1: Kapitánko?
2: Cizinci, mám pro vás dobré zprávy. I když jste nepřátelští špioni.
3: Nejsme žádní špioni.
4: Jsme obchodníci, poslouchejte nás.
5: Ticho!
2: Král vám dopřeje velikou milost. Sám bude soudu s vámi předsedat. Vy, Alexi, jste byl zástupce kapitána, že?
3: Ano.
2: A kapitán už není, takže jste se jim stal vy. Zastoupíte u soudu celou svou zbývající posádku.
6: Z čeho jsme obviněni? Čím jsme se provinili?
2: Nebuďte hloupí, Alexi. Není přece důležité, co kdo udělal. Důležité je, aby byli naši lidi voni šťastní.
6: A jak to souvisí?
2: Naši občané přece musí vidět, že jinde jsou lidé zlí, podlí, oškliví a smradlaví, že jinde se žije hůř. Pak mohou být sami šťastní, vědět, že se jim díky nejvoňavějšímu králi vede lépe.
3: Voňavé? Co je v téhle díře voňavý?
2: Ano, někomu strach nevoní. Mně ano. Když ho ucítím, vím, že odvádím dobrou práci. Čím víc lidi voní strachem, tím víc jsou lidi voni. A tím lepší jsem já.
4: Ale proč se bojíte i vy?
2: Nikdy si nemůžu být jista, kdy mě někdo nahradí. Takže se také bojím. Každý den, každou hodinu, každou minutu. Ale vy už k nám také patříte. Jen si k sobě čichněte. Přivoňte si.
7: Tak nastraž uši, Dime. Cesta do paláce bude zítra snadná. Stačí se přidat k dani a tvářit se, že se jdeš podívat na soud s tím cizím nebezpečným agentem, špionem, nebo jak mu chtějí říkat. Prostě se přidej do chůlu lidí a usmívej se. Radši nemluv, tím nic neskazíš.
5: Já jsem nevzala děti. Kdo ví, co by od něj chytili?
8: A ty tu děláš co, kluku?
9: Já? Prosím?
8: No, co tu děláš?
10: Tvoji rodiče se nebojí, že něco od toho cizince chytíš?
11: Že tě uškne?
9: No, oni chtějí, abych viděl nepřítele z první řady. Abych ho příště poznal.
5: A to je zase správně. To se mi líbí.
7: Jakmile budeš u soudní síně, zatoč těsně přední doprava a pak dolů po schodech. Nikdo by ti neměl stát v cestě. Všichni budou chtít vidět cizince.
9: A potom? Kam pak?
7: Pořád dolů, dokud se nedostaneš ke královské pokladně. Tam už se nikoho bát nemusíš. Trezor hlídaný nebude. Proč taky? Klíč od něj má jen král. A ten se bude předvádět svým podaným v soudní síni.

0: Říše lidi voni, jsme spravedliví a dobří. A proto jim dopřejeme veřejný soud. Tento muž nechť zastupuje všechny ostatní nezvané hosty a jeho rozsudek nechť je rozsudkem i nade všemi jeho kumpány.
1: Mám se obhajovat sám, i když neznám vaše zákony? Tomu říkáte spravedlnost?
2: Krále vždy oslovujeme jeho nejvůňavější veličenstvo.
3: Taková drzost! Barbarský!
2: Neúcta k soudu!
0: Cizinče, pochopitelně budete mít zdejší obhájkyni. Jak jste slyšel, jde nám o spravedlnost. Myslím, že už jste se seznámili. Viďte, drahá Lily.
4: Ano, jsme takřka přátelé. Ráda se obhajoby ujmu.
0: Kdo jiný zná naše zákony lépe? Tak tedy pusťme se do toho. Cizinče, máte povolení k pobytu v naší zemi?
1: Nemám, ale chci říct, že jsme na váš ostrov nechtěli přicestovat. Není zakreslený v mapách a bouře nás...
0: Cizinče, u soudu za vás mluví vaše obhájkyně.
1: Ale já...
0: Ticho! Nebo vás nechám vyvést a soud proběhne bez vaší přítomnosti. Rozumíte? Tedy znova. Máte povolení k pobytu?
4: Nemá, pane.
0: Aha. A snažil jste se ho zajistit?
4: Nesnažil se.
0: Jste tedy špionem, který pronikl na naši pevninu s nepřátelskými úmysly.
4: Ano. Je to nepřátelský agent a zaslouží si nejvyšší trest.
1: Nejsem špech, ani nepřítel. Jsem námořník a obchodník a nevěděl jsem...
0: Ticho! Ticho! Dál. Vylákal jste z domova chlapce jménem Tim s úmyslem odvést ho od jeho pěstounů, abyste jim tak zabránil v jejich úsilí vychovat z něj královského rybníkáře.
5: Ano!
1: Nikoho jsem z domu neodlákal. Tim utekl sám. Nechce být rybníkářem, ale námořníkem.
0: Nemáte slovo! Možná jste toho hocha pak i připravil o život. Protože teď ho nemůžeme najít.
4: Mé jednotky po něm pátrají, ale bez úspěchu.
1: Tohle za soud. To je fraška.
0: Vidíte? S jakou arogancí a svévolí se musíme potýkat. S jakou neúctou k našim zvykům a našemu životu?
6: Jak jsem říkal, času na cestu k trezoru budeš mít spoustu. Král se u soudu bude předvádět v plné kráse. Hlavně nestrať klíč.
7: Pověsím si ho na krk.
6: Dobře. Naštěstí nikdo neví, že ten náhradní existuje. Když jsem trezor dokončil, rozhodl se král, že všechny zámečníky popraví, aby se k jeho pokladu nikdo nedostal. V noci poslal tajně ke všem vyučeným zámečníkům svoje vojáky a ti je sebrali dřív, než pochopili, co se děje. Ale já měl štěstí. Když přišli pro mě, krájel jsem si chleba k večeři. Ptali se po zámečníkovi a já jim řekl, že jsem jen pekař. Tak mě nechali být. A od té doby peču chleba a rohlíky. Je to bezpečnější. Bojím se, že mi nenakyne těsto. Ale ne už o hlavu.
7: A kdyby u toho trezoru někdo přece jen byl?
6: Budeš si muset poradit.
8: Hej ty, kampák, soudní síň je nahoře. Tady nemá nikdo co hledat.
7: A co tu děláte vy, když tady nemá nikdo být?
8: Já tu dělám svou práci. Koukej pelášit nahoru, než tě zatknu.
7: Mě sem poslali, právě...
8: Jo. A kdo tě sem poslal, prosím tě?
7: Taková paní.
8: A jak vypadala ta paní?
7: Moc pěkná. Ale šel z ní strach. Měla úplně rudé vlasy, jako by hořely.
8: Kapitánka flotily, Lily, proč tě sem posílá?
7: Chce u soudu předvést jako důkaz nějaký kompas?
8: To vyprávěj někomu jinému. Sem může jen ona a král.
7: Tak to se moc omlouvám. No. Vyřídí mi to. Dala mi právě tenhle klíč a říkala,
8: ukaž.
7: Že...
8: Tenhle klíč? Ten je králův. Osobní.
7: Ano. Jsou právě u soudu a tak mě poprosila, abych přinesl ten důkaz. Ale já jí vyřídím, že mi ho nedáte, že musí přijít sama. Bude určitě ráda, že jste opatrný. Tak pozdraven, budíš král.
8: Ne, stůj. Když máš klíč, tak to je jiná, to chápu. Ukaž, odemkneme a já ti ten kompas dám.
5: Neříkej jí o mě nic.
8: Jo, slibuješ.
7: Vy se jí bojíte?
8: Bojím. A moc.
7: Nebojte, nic neřeknu. Bojím se jí taky.
0: Ale i kdybychom vám velkoryse vše odpustili, cizinče, nelze popřít, že jste se snažil opravit jakýsi kompas, že ano?
9: Ano.
0: Můžete všem říci, o co se jedná.
1: Já?
0: Ano, dávám vám slovo. Tak mluvte.
1: Kompas je přístroj. Pomáhá navigovat loď. Je v něm magnetická střelka, která se natáčí ve směru pólů. Tedy na sever a na jih. A je tak možné určit podle ní směr.
0: Vede vás tedy ke králi? K nejvoňavějšímu panovníkovi, ke mně?
1: Ne, to ne. Vždyť to říkám. Vede nás na sever, anebo...
0: Chtěl jste tedy opravit magický přístroj, který vede jeho držitele pryč od krále?
1: Ano. Nebo teda ne. Ne, to... Nejde o krále. Jde o světovou stranu.
4: Vrchat od krále!
10: To je největší zločin. Hlavní zákon.
2: Jaké světové strany? Nikdo nic takového nepotřebuje.
10: Všechny cesty vedou ke králi.
0: To nám stačí, cizinče. Vina byla nade vší pochybnost prokázána. Odsuzuji vás i celou vaši zbývající posádku k veřejné popravě, která bude vykonána zítra v poledne. Ať žijí lidi voni!

0: Už jen tohle a je to. Byla to drobnost, stačila trocha trpělivosti.
1: Co s ním bylo?
0: Usadila se v něm sůl z mořské vody a znehybnila střelku. Stačilo kompas rozebrat, vyčistit a zase složit.
1: Takže teď můžeme plout kamkoliv?
0: Ano, kamkoliv.
1: Až kam?
0: Až na svobodu. Dál to nejde. Jenže k tomu potřebujeme loď a Alexandra a jeho posádku.
1: A jak je osvobodíme? Říkal jste, že máte plán?
0: Mám, neboj se. Ještě není hotový, ale už plán kyne. Potřeboval bych jen odvést zítra předpolednem pozornost.
1: Čí?
0: Celého města. Rudé lily, krále, armády, úplně všech.
1: Aha, tak to je šílenost.
0: No, moje slova, Time. Ale nezbývá nám, než to nějak vymyslet. Musíme mít volnou cestu do přístavu.
1: Ale možná, že šlo by. Asi bych teda jeden nápad měl.
0: Jaký?
1: Uvidíte.

0: Poslední snídaně, smrduši.
1: A pak rovnou na popravu.
2: Konečně trocha vůně. Čerstvý chleba.
3: Aspoň chvíli necítit ten hořký pach.
4: Máme hlad! Dejte nám kousek!
0: Hej, slyšíte?
5: Chceme svůj poslední chleba. Máme právo na poslední přání.
6: Ticho! Co se to tu děje?
0: Přivezli chléb pro vězně.
6: Čerstvý? Není to pro ně škoda? Nechte si ho vy a dejte jim starý.
7: My jsme po jídle, kapitánko.
6: Tak pro mě za mě. Ale všechny bochníky rozříznout. Prohledat.
2: To něco je?
7: A co to je?
6: Ukažte. Co tam je? Co se děje? Proč se smějete?
7: Omlouváme se, kapitánko. V jednom chlebu je... hřeben!
8: Vylámaný hřeben!
7: Asi, aby se před popravou učesali.
8: Aby jim to na špalku slušelo. Tak, kdo chce chleba ze hřebenem?

0: Kdo by se chtěl přičísnout?
1: Dejte ho mně, já si ho vezmu.
2: Na, tady máš, ale pozor, ať ti nezaskočí.
1: Nebojte se, dám pozor.
3: Ve městě se něco děje, kapitán.
4: Hoďte jim ten chleba a pojďte se mnou. Dobře je zamkněte.
5: Tudy, poběžte.
6: Nikde ani živáčka.
5: Přeje nám štěstí.
7: A bude tam loď?
5: Jedna určitě. Teď máme šanci. Všichni hasí požár.
7: Alexi, jak jsi věděl, že ten hřeben odemkne celo?
1: Jednou jsem někoho viděl takhle odemykat.
5: Tak, za rohem je zámečnictví. Za ním vpravo a jsme v přístavu.
6: Už ať jsme pryč.
5: A teď opatrně.
6: Alexi, tady jsme, rychle, dokud mají co hasit.
8: Ty je znáš?
1: Znám. To je náš nový navigační důstojník.
7: A ten stařík?
1: Ten nám poslal ten hřeben.
5: Tvůj kompas už funguje.
1: Skvělá práce, zámečníku. A díky za nejlepší chleba, co jsme kdy jedli, pekaři.
5: Není zač.
6: Tak, co bude teď, kapitáne?
1: Teď? Všichni na palubu!
8: Vážně ze mě bude navigační důstojník?
1: No bude. Naučím tě navigovat. Už se nikdy nestratíš. Vždycky najdeš cestu na svobodu.
8: Není něco jinak? Něco se změnilo, ale co?
1: Myslíš, ten smrad? Ano, ten hořký pach je pryč. Konečně.
8: Cítím jenom moře. Moc mi voní.
1: Už se nebojíme.
5: Jo. Už nejsme lidi voni.
6: Přesně tak.
9: Ale nejodvážnější ze všech byl stejně ty. Jak si ten rybník vůbec zapálil?
8: Rybník sám by nehořel. Ale nalil jsem tam na královo přání už tolik oleje, že stačilo jenom škrtnout cirku. Ani nevíte, jak dlouho jsem to chtěl zkusit. No a pak jsem zvedl stavidla.
5: Oheň tekl k městu a jestli ho neuhasili, hoří dodnes.
1: No zkrátka, Tyme. Vypálil si králi rybník přímo pod nosem.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly Ušounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo. Řekni, co je to.

0: Hezký večer s Rádiem Junior.
1: 1, 2, 3.
2: Jo, bagr má lžíci, přece aby se nadlám země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. A je. Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

0: V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. Ha! No a jak si plním tou snídaní svou chytrou palici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme se lžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Balet je pořádně náročný. Je to umění a zároveň i vrcholový sport. Spousta holek se chce stát baletkami. Jaké to ale je, když se baletu chce věnovat kluk? Pětidílný seriál Kluci netančej napsala Olga Stehlíková. Režie v roce 2019 Izabela Šenková. Čtou Matěj Havelka, Sofie Louise Branston a další.

0: i jako Saša si ode mě vzala na mámu telefon. Chvíli nemohla pochopit, že nemáme mobil a že ji bude muset volat večer do tanečních. A co, no, prostě nemáme mobil, nikdy mi nechyběl. A to ty býváš večer doma sám, když tvoje máma v práci? Ty nebojíš? To mě teda naštvala. Bývám doma sám od malička. Jak bychom to jinak s mamou udělali, když žádnej táta ani babička se jaksi nevyskytujou? Nejsem malej, zabručel jsem. A je tam se mnou šicí stroj.
1: Šicí stroj?
0: No jo, máma má stroj značka Bradre, to jako brácha. A my už ho za bráchu i berem. Je to jediná vzácnost v našem bytě. Pak už jenom to, že můžu chodit 3x týdně na balet. A to právě jenom díky bráchovi a mámě, že to s bráchou tak umí. A občas teda máme řízky. Mámě se prej Saša nakonec dovolala. Dohodli si, že budu mít 4. lekci zadarmo. A navrh, že máma odteď bude šít všechny kostýmy na všechny naše představení. Kvůli tomu začala máma chodit na naše hodiny. Zdálo se mi divný, že Furie s mámou si tak rozumějí na to, že se vidějí poprvé. Mluvili spolu jak starý známý. S Kristýnkou jsme začali nacvičovat, jak Saša chtěla. Vy si teď asi myslíte, že jí to moc nešlo a já jsem kdo ví, jak zářil. Tak to byste byli na omylu. Já jsem z ní začal totiž být nějak nervózní. Vůbec nevím proč, ale když jsem jí byl nablízku, lechtalo mě v žaludku a potily se mi ruce. Tak dobře, no, trošku vím proč.
2: Díky Tomovi se zlepšuju, protože mi opravdu pomáhá. A Furie, teda Saša, mě začala chválit, což dřív nikdy nedělala. Posledně k nám do hodiny přišla i Tomova maminka. Měli byste ji vidět, je hrozně drobná. Připadala mi taková smutná, ale když vešla do našeho tanečního sálu, celá se rozzářila. Zavolala nás všechny k sobě a začala nás přeměřovat. V pase, od pasu ke kotníku, od ramene k zápěstí okolo prsou, protože některé holky už trochu prsa mají. Já teda ne, oni by mi ty prsa asi překáželi. Takže Tomova maminka si rozdělila holky a Péťu do skupin podle rolí. Přesně věděla, že tančit musí kromě Kláry a Louskáčka taky Myší Král, Strýc nebo Víla. Krásný kostýmy už měla vymyšlený i pro holky, co budou tančit Květinový valčík a Myší armádu. Ale já bych vám měla říct, o čem ten balet je. Je to vlastně vánoční pohádka. Všechny děti i ty v tomhle starém baletu se děsně těší na stromeček a na dárky. No a jedna holčička, Klárka, dostane od Strejdy zvláštní hračku. Louskáček na ořechy, který vypadá jako postavička vojáka. Jenže je tam taky Klárčin brácha Fritz, takovej protiva, který ho u nás tančí Eliška. A ten jí tu hračku rozbije. Strejda ho teda zase spraví. A Klárka jde s tou svojí milovanou hračkou spát. V jejím snu Louskáček ožije, bojuje s Myší armádou a porazí Myšího krále. S Klárkou poznávají pohádkovou zemi, kde jsou různý národy, takže spousta lidí si na baletu vymění spousty kostýmů. A přitom se tančejí různý národní tance a tančí taky Klárka se svým Louskáčkem vojáčkem. Jenže Klárka se ráno musí vzbudit a má utrum. Páč z Louskáčka je zase ten drtič na ořechy. Zní to možná přitrouble, ale my tenhle balet milujeme. Ale abych se vrátila k Tomově mamce. Představte si, namalovala návrhy úplně nových kostýmů pro každou větší roli. Moc se mi líbily i její návrhy pro Harlekína a Kolombínu, ale to nebylo nic proti tomu, jak moc se líbily Péťovi. Tomova maminka se nedivila, že Harlekína bude tancovat Janička a Kolombínu Petřík. Vesele se tomu zasmála a Petříka měřila ze všech nejdýl. Péťa byl na vrcholu blaha a po zbytek hodiny se s Tomovou maminkou probíral látkama a stuhama a žvanil a Tomova mamka se smála a Péťa se smál. Dokonce i Saša se usmívala. Akorát Tom seděl sám v rohu sálu a tvářil se jak kakabus.

0: úterý jsme šli do sálu sami dva. Kristýnka mě vyvádí z míry. Nemůžu se soustředit, jsem tuhej jak prdno. Když se na mě podívá, tak mám pocit, že padám dozadu do teplý vody, do té vůně jejich vlasů. Což je sice příjemný, ale tančit se s tím nedá. Jak já jí mám něco naučit? Takže zkouší arabesky bez tanečníka, který jí má přidržovat a vypadá zkroušeně. Ke všemu nemůžu rozlepit pusu a nejde mi mluvit. A ten pitomej Petr už mi taky leze na nervy. Mámu si úplně přivlastnil. Cukrujou na sebe jak milenci a máma se s ním směje, jako když jsme si v létě na Lipně půjčili šlapadlo. I když musím říct, že od té doby, co s náma chodí na pondělní tréninky, je máma taková živější. Saša jí dokonce přenechala druhou půlku tréninku. Jsem na ně strašně pyšnej. Dělal jsem, že se nedívám, ale poté jsem viděl, jak si zkouší velkou piruetu před zrcadlem. Byla u toho fakt krásná. Akorát mi přišlo zvláštní, že by ta pirueta takhle šla bez tréninku. Pojal jsem celkově podezření. A bylo mi u toho smutno. Škoda, že mám pořád zamčenou pusu. Kristýnka mi asi nějak zamkla těma hnědejma kukadlama. Neměl bych to říkat, ale ona dneska brečela. Nesnáším, když ženský bulej, ale když brečela Kristýnka, tak mě to mrzelo. Proč já vždycky všecko pokazím? Měl bych s baletem seknout a dělat nějaký kung fu nebo hokej. Něco chlapskýho. A proč já vlastně nedělám hokej? Mydlí se do černého špuntu, jak kdyby šlo o život a běhá se na bruslích. A to je asi chlapský. Tak dobře. Tak teda hokej.
1: Tomáš se mnou nemluví. Už čtvrtou hodinu ani necekne. Akorát se nadechne, jako by už chtěl něco říct, ale pak si to pokaždý rozmyslí. Všimla jsem si, že se mu klepou ruce. A moc mu ta Sašina choreografie teda nejde. A to je soutěž za 14 dní. Jsem mu snad odporná, nebo co? Teď už brečím a utíkám se do šatny vysmrkat. Tomáše nechám stát v sále. Hudba hraje, ale nikdo netančí. Drdol se mi smekne na stranu a koutkem oka vidím Sašu na chodbě. Dramaticky se drží za čelo. Co tady děje? Kristýna! Tomáš! Jenže Tomáš mlčí jak zařezaný. A já jsem utekla. Musela jsem pryč.
0: Musel jsem pryč za ní. Holčičí záchod, neholčičí záchod. Nebo holčičí nezáchod? Krčila se pod umyvadlem jak hromádka neštěstí a síťka z dredolu ležela pod mísou splasklá jak celá Kristýnka. Klek jsem si k ní na zem, ale stejně jsem nemohl mluvit. Promiň, vypravil jsem ze sebe po hrozně dlouhým mlčení a posmrkávání. Staženej krk jsem měl, jak kdyby mě zevnitř někdo škrtil. Cítil jsem, jak mi skvrny naskakujou na tváři a na krku. Proč se mnou nemluvíš? Zašeptala smutně a trošku vzlekla. Udělala jsem ti něco? Koukala na spáry mezi kachličkama. Asi tam bylo něco zajímavého. Mlčím jako zařezaný a zírám na trubky od umyvadla. Taky mi najednou připadají pozoruhodný. Nahlas polikám a uši mám už určitě úplně rudý. Ty mě nějak nesnášíš? Klepe se jí hlas. Právě že naopak. Zvládnu ze sebe vypravit tím zadušeným hlasem, ale dívám se bokem. Kristýnka taky neví, kam s očima. V těch černých legínách si najednou připadám jako pitomec. A opřu se zádama v otopení a snažím se usmát. Jsem rád, že Kristýnka chodí do jiné školy, protože... Jak bych tohle asi vysvětlil klukům?
2: Děcka, musím čurát!
0: Zachrání nás Petřík, který vpadne na záchody v kostýmu kolumbíny, který máma šila celou noc.
2: Co pak tu děláte?
0: Proč brečíš, krasavice? Podívej to mi, jaký mi Daria ušila krejzlíček. Daria je moje máma. Moje. To není žádná jeho Daria. Já mu dám krejzlíček a Kristýnka není žádná jeho krasavice.
1: Dneska máme poslední pondělí před soutěží. A minule mi Tomáš řekl, že mě má asi rád. Tak dobře, no. Neřekl přesně tohle, ale řekl, že mě nenesnáší. A dvě ne jsou jedno ano, to ví každej. Takže mě snáší. Já ho taky snáším. Docela. Vrátili jsme se pak do sálu, jako by se nic divného nedělo. A od té doby nám šlo tancování skvěle. Asi stačilo si to říct. A nevadí, že jsme si to řekli zrovna na holčičích záchodech pod umyvadlem. Dneska jsme poprvé zkoušeli všichni v nových kostýmech. Přinesla je Tomova maminka a všichni vejskali radostí a sesypali se na Darju jak pytel blech. Saša byla z její práce nadšená. Vůbec si ty dvě rozumějí, jako by se už znali. Spoustu ozdob na ty krásný nový kostýmy přišel Péťa. Je v tom moc šikovnej. Přišel prej místo školy za Darjou domů. Tom nikde, protože ten za školu nesmí. A celý dopoledne spolu šili. Chápete to? Měli to domluvený. Dokonce se u Toma doma dívali na video s nějakým slavným sólem. Péťa dělal tajemnýho, jenže on žádný tajemství neudrží. To by ho rozbolelo břicho. Takže nám vyzradil, že na tom videu viděl Darju, jak tančí Labuť jezero. To je nejslavnější balet všech dob. A taky povídal, že tam viděl naši Sašu. Ale tomu teda nevěřím. To si vymýšlí. Furie jako Labuť? To těžko. Řeknu vám, tancovat v kostýmu, to je úplně něco jiného než v trikotu, na který jsem zvykla. Člověk se musí naučit zacházet s tuhou tylovou sukní, který se říká tity, nebo balerina, a která trčí do všech stran a všude se plete. Tom pořád nevěděl, jak se ke mně postavit. Sukně děsně překážela, ale pomohla nám Darja. Chvíli tančila s Tomem a všechno mu předvedla. Moc jim to spolu slušelo. Tomáš si s ní zkoušel dokonce i jednu snažší zvedačku. Víte, jak musí být silnej? No hodně. Zbývá jen to dopilovat. Ale toho vysokýho skoku s otočkou, toho se trochu bojím. Předtím mám totiž ještě granžete a musím doskočit na jednu nohu. Tom je už na zkouškách v klidu. Ani ty fleky na krku už nemývá. Když jsem byla malá, tak jsem říkala, že se těšo bojím. Ale máme ještě týden, jo? Tak mi to pořád nepřipomínejte.

0: těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chop se kije.
1: Vzhledem dobré duši její,

Někdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává. Někdy říkáš, klidně běž nebo stůj, pro jistotu nikdy neriskuj.

Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

Říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíhás!

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak

a nač, že tahají ty žebřiňáky, vždyť je to hloupost, poněvadž když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomout, ono tu vlastně o nic nejde, než o ten fíl.

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji.

se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši s

smutek, štěstí, když na hradě. Pes ten by utek, morče však nezradí. Pes ten se bojí,

weźmie, které si hlídat dá. Působí dojemně, hrůza v tvých očích, když morče se země po tobě skočí.

oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé, hebké